ani mol z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky, hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinou Madelen mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madalenům držíme palce, protože areál v autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Tremským Širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na Konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a tremské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotin v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotina vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmaru, Copáku, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotin ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako tramský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country tram dramaturgií a stále viditelnými tramskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzší bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer. V pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlantského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor.

Zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historek, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října.

0: a musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčíčku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglnových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
5: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? No. Víš, co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: To k ní jist, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Huh? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze.
2: Co, tati, co pak ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Je to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš čo, a říkala si, že tam jsou budu báci, ty myslela, že jsou to holuby, obála se si, no, teď to bylo včera, holčičko, moje, to říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? No, samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě hodná?
2: Tati, promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potrat jí nechci.
3: Nechceš? A to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože já mozek tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběd nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo. Kolik chceš? To řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy?
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 kor, 50 korun, no tak to je...
2: Ne. 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc! Jistě, to není problém, já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vyhodím na 50 tisíc!

0: mami, hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si jíst o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
3: To byl drsný humor, ano, černý ano. Přímo.
2: Slyšeli jsme, Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naděl?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámecké léto.cz.

0: Labem a já bych prosila pana Lipského.
1: Ano, sluníčkový měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkujem.
1: Dobrý den.
3: Krásné odpoledne. Nadenku Konzvalinkovou zdravím.
2: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
3: Ahoj, Nadenko. Furt stále usměvá vás v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Nadenko.
2: Děkuju, děkuju.
3: Mama, taky zdravím kučeru.
1: Zdravím.
3: A dám pokračování.
1: Ano,
3: ahoj,
1: máme zapsáno.
2: Děkujeme.
1: Díky. Dobré odpoledne.
4: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
1: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
4: Tajterlíky, gondíky.
1: Dobře, mám zapsáno.
2: Děkujeme.
1: Mějte se.
4: Tajterlíky, gondíky.
1: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
2: Dobrý den,
5: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
2: Děkuju.
5: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme.
2: Máme napsáno, děkujeme.
1: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
2: Jo, tak
1: děkujeme.
2: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
1: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
7: Dobrý den. Dobré odpoledne.
1: Ano, slyšíme.
7: Tak zazuník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
2: Taky zdravím.
7: A já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
1: Z Bčka?
7: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
1: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
2: děkujeme,
1: jste chtěl.
2: Děkujeme, děkujeme.
7: Vám, nazdár.
1: Naslyšenou, tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
8: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
9: Já to mě,
8: nikdy přece. To je ale ovečka ovi.
9: Bu bu bu bu bu. Ne. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až se vrátí korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí pa. Mně už to letí a já už letím pa.
8: Nebudu to zlobit.
9: Ale jestli mi někdy zalžeš.
8: Ty můj lupáčku, já.
9: Tak. Ale pravdu.
8: Teď už opravdu nevím.
9: Jo, nevíš?
8: Vím.
9: Tak se podíváme! Dobrý večer, jsem tady správně. No to je, ale pravdu.
8: No, hasič je to.
9: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
8: No, já!
9: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostíradla?
10: No, to se mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
9: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
10: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
9: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Čup!
10: No, tak, ale dobře.
8: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
10: Tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat v opatroníš, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
9: Promiň mi to, já jsem takovej blbec? Tady se všichni zblbec.

0: Bláznivý já si taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takový žárlivej vůl.
1: No to seš, no. Co? No miláček, miláček si.
0: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
2: Kdo to je?
0: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Luta Jiřinka, byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55, nám no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už dopolá ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny, člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. Lid, já ho znám, rozumíš, no. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho nebuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás. Dva
5: i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle. No, tak jako
1: to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu. Díky. Píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrůdky. Samé dobrůdky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším. Na vaše dobrůdky. Paní
6: Konvalinková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slovášek, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usně, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál k narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не по волі.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuji pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také zde Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
4: A já bych
1: chtěl Lipského. Dobře, píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena, Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: knížko, takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko. A ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčko.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
6: den. Zdravím
1: den.
6: Vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, jak si přijete.
9: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? My co?
8: No, to právě nevím.
9: No my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásné.
9: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
9: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. Pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
9: Ale...
8: No a to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
9: no.
8: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takovej hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? A představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Jo.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
8: Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
8: Vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale když donesete jaksi plánky té přestavby,
8: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: A kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Brněnské muzeum zpřístupnilo zrestaurovaný prvorepublikový byt manželů Herdanových. Skončilo astronomické léto, začíná podzim a bude postupně polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
1: Novela má upravit také fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotnickými zařízeními by navíc nově mohly být víceleté. Muzeum města Brna nově lidem zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh jak židovských manželů, tak samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli i studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Vedli architekt a restaurátor Radek Ryšánek.
3: Takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé, daleko víc poškozené tím ultrafialovým zářením.
1: A právě obnovenému prvorepublikovému bytu se budeme věnovat během dnešního rána. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastal podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Podle meteorologů ale podzim začal už 1. září a skončí 30. listopadu.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude ráno ještě skoro jasno nebo i jasno a ojediněle se mohou vyskytovat mlhy. Během dne postupně polojasno až oblačno, odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky čekejte dobré, přechodně velmi dobré, jen ráno a večer místy mírně nepříznivé. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Klidný provoz na silnicích regionu zůstává bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Ať to vydrží, přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a také dva Pavlové. Pavel Chaloupka s čerstvými zprávami a Pavel Kašpar s písničkami, které nestárnou a spoustou zajímavostí. A když už jsme u těch písniček, tak Knoflíky lásky Ivety Bartošové a Petra Sepešiho a Každý ráno od Činasky budou ty první dvě, které vám naservírujeme na dnešním snídaňovém rozhlasovém podnosu. Dnes je 23. září, jsme rádi, že jste si nás naladili. Svátek dnes slaví Berta. Blahopřát budeme tradičně po 8. hodině. A jak jste slyšeli už od Pavla Chaloupky, tak ode dneška je tu podzim, ano, přesně tak, astronomický a mimořádná astronomická souvislost, podzimní rovnodennost nastala dnes ve 2 hodiny a 5 minut. To znamená, dny už se teď budou jen a jen zkracovat. Pavel Kašpar u mikrofonu přeje krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut. Naladili jste si nás 23. září 2026. V roce 1886 byla zavedena čeština jako vnitřní úřední jazyk u vrchních zemských soudů v Praze a Brně. Soudci a soudní úředníci díky tomu nemuseli česky psaná podání a spisy složitě překládat do němčiny. Před 110 lety se narodil československý stíhač Karel Kutvalšor, známý také pod přezdívkou Noční jestřáb. ESO britského královského letectva obdržel řadu ocenění a patřil k nejslavnějším příslušníkům první britské peruti. Po válce se do vlasti už vrátil jen nakrátko. V roce 1917 se v Olomoučanech na Blanensku narodil filmový a divadelní herec Václav Kyzling, dlouholetý člen brněnského státního divadla. V průběhu 60. let často vystupoval i ve zpěvohrách a stvárnil řadu drobných postav ve filmech Pan hrabětín odchází, Velké dobrodružství nebo Božská Ema. V roce 1901 se archeolog a speleolog Karel Absolon poprvé spustil na dno propasti Macocha. Přitáhl pozornost celého světa. Na rozdíl od svých předchůdců daleko více užíval technické vymoženosti. Na dno Macochy si nechal například natáhnout i telefonické vedení a pracoval s potápěči. Podrobně zkoumal tehdejší rostliny, živočichy, používal moderní měřící aparaturu a zaznamenával teplo, tu vody, vzduch i tlak.

Ve světě muziky 77. narozeniny dnes oslaví Bruce Springsteen. Narodil se v Nebrasce a jeho první kytaru mu pořídila maminka dokonce na půjčku, půjčila si na ní tehdy $60. Rozhodujícím momentem ve Springsteenově životě bylo televizní vystoupení Elvise Presleyho a poté také koncert Beatles. Má přezdívku Boss, kterou paradoxně nemá příliš rád, no a spoustu písniček napsal také pro své příznivce. No a my si Bruce Springsteena připomeneme jedním z jeho velkých hitů Dancing in the Dark. Zajímavostí tady v této skladbě je, že když se natáčel tehdy videoklip, tak při tančci si Bruce Springsteen vyzval v tomto klipu neznámou dívku z publika, což byla tehdy začínající a naprosto neznámá herečka Courtney Cox, budoucí Monika z Přátel. A tady už je Bruce Springsteen, dnes čerstvě 77-letý. Dobré ráno.

0: 77. narozeniny dnes slaví Bruce Springsteen a připomněli jsme si ho jeho jednou z nejslavnějších skladeb Dancing in the Dark.
1: Počasí.
0: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí, teploty na jihu Moravy. Jsou dnes ještě o něco níže než v

0: Včera pohybují se mezi 6 a 11 stupni Celsia. Těch 11 stupňů je spíše výjimka, naměřeno v tuto chvíli v Tuřanech. 6 stupňů je v Nemochovicích nebo v Pohořelicích. A jaké počasí čekáme? Ráno skoro jasno, ojediněle mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno a výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin, pardon, vyjde teprve v 6 hodin a 40 minut, zapadne v 18 hodin a 52 minut. Pavel Kašper u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Marek Ztracený na vlnách Českého rozhlasu Brno. Při běžné silniční kontrole někdy policisté zažijí velká překvapení a rozhodně to nemusí vždy souviset jen s technickým stavem vozu nebo řidiče. Například nedávno při prohlídce vozu objevili omamné látky a také zvláštní svazek klíčů. Zadržený vysvětlil, že patří ke skladovacím kontejnerům. Policisté si proto zajistili příkazy k jejich prohlídce a nestačili se divit. Ve skladech nalezli nejen laboratorní sklo, chemikálie a další vybavení sloužící k výrobě pervitinu. Nacházel se tam také bohatý arzenál zbraní, od mačet a kuše přes airsoftové napodobeniny automatických zbraní až po pistoli, upravenou k použití ostrého střeliva. Ve skladu se navíc nacházela i vesta s nápisem policie nebo slovenská uniforma. Vzhledem k tomu, že byl podezřelý již v minulosti opakovaně trestán a existovala obava, že bude v trestné činnosti pokračovat, rozhodl soudce o jeho vzetí do vazby. No a velkým tématem zůstává alkohol za volantem. Od neděle do úterý jihomoravští policisté řešili přes 20 řidičů, kteří si takto přihnuli a ani o trochu lépe nedopadly kontroly cyklistů. Například v neděli večer zastavila hlídka ve Velkých Bílovicích skupinu 4 lidí na kolech. Alkohol nadýchali úplně všichni a nejvyšší výsledek dosáhl 1,79 promile. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Zprávy s Pavlem Chaloupkou už za 4 minuty.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravské obce v rozvojově znevýhodněných lokalitách dostanou 25 milionů korun. Krajskou dotaci musí využít na podporu bydlení nebo podnikání. Zastupitelstvo částku kvůli velkému zájmu tento týden navýšilo z původních 20 milionů. Česká armáda zahájila u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou mezinárodní experimentální cvičení Drone Shield 2026 zaměřené na bezpilotní prostředky a obranu proti ním. V následujících dnech chce v podmínkách blízkých reálnému vojenskému nasazení prověřovat technologie a možnosti jejich vzájemného propojení. Část výlovů bude letos později než obvykle. Rybářství je posouvají kvůli suchu. Neobávají se přitom pouze nedostatku vody v rybnících, ale i nasádkách. Kvůli letošním vedrům zaznamenala řada spolků vyšší úhyny ryb a také zhoršenou kvalitu vody. Policie odložila případ vandalismu z letošního května. Neznámý pachatel během pouti smíření pomaloval památník obětí odsunu v Pohořelicích na Brněnsku červenými hákovými kříži. Policisté viníka nevypátrali, radnice nechala památník vyčistit. Nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B dnes v brněnském divadle Husa na provázku zahájí festival Seriál Killer. Přehlídka potrvá do 28. září. A na jihu Moravy bude ráno ještě skoro jasno nebo i jasno a ojediněle se vyskytnou mlhy. Během dne postupně polojasno až oblačno, odpoledne se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat ráno a večer slabý, přes den mírný, severozápadní až severní. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez výraznějších komplikací a tedy i bez nehod. Klidné cesty i nadále přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Muzeum města Brna a městská část Brno-Střed včera otevřeli zrestaurovaný prvorepublikový byt manželů Herdanových. V plánu jsou prohlídky interiéru a přednášky o jeho historii. Byt v ulici Hlinky nedaleko výstaviště asi 4 roky obnovovali studenti brněnské restaurátorské školy.
1: Nejtěžší bylo asi se v tom jako vyznat. Když se to jako demontovalo, když se to skládalo zpátky, tak aby jako se vědělo, která část k jaký místnosti patří, tak to bylo jako poměrně složitý. A vlastně jako sjednotit i ty povrchové úpravy, vlastně ty šlakové politury.
2: A bavilo vás to?
1: Jo, mě to jako bavilo a jako včetně jako ty restaurátorské dokumentace.
3: Popisuje Jakub Zábranský, jeden ze 60 studentů vyšší odborné školy restaurátorské v Brně, kteří se podíleli na obnově funkcionalistického bytu. Po 4 letech úprav jsou zde viditelné vyleštěné parkety, pryskyřící ošetřený nábytek nebo opravené vestavěné skříně. Všechno v původním zachovalém stavu, jak vysvětluje historik Radek Ryšánek, který skupinu studentů vedl.
4: Všechny se je podařilo zachovat. Řekněme, že takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé.
3: Přitom se byt podařilo objevit náhodou, když před 6 lety Michalu Doleželovi, archeologovi a krajskému zastupiteli z TOP 09, poslala jeho známá fotky interiéru tehdy ještě neznámého bytu, byl ohromen tím, jak se nábytek podařilo zachovat. Pak začal s bádáním po jeho historii.
5: To podstatné bylo na falešném krbu, tak je ozdobná mříž iniciály HR. Skrz meziválečný adresář města Brna se podařilo vlastně stotožnit ty iniciály HR pouze s jednou osobou uváděnou na adrese Hlinky 46, a to byl Richard Herdan.
3: Doplňuje Doležel, právě Richardu Herdanovi a jeho ženě Johaně darovali její rodiče tento byt k sňatku v roce 1933. O 5 let později se Herdanovi odstěhovali do Jižní Afriky za prací, čímž unikli nacistům. Celý příběh chce nyní Muzeum města Brna vyprávět skrze přednášky a prohlídky, které se v bytě budou odehrávat.
6: Věřím, že do budoucna se nám kromě komentovaných prohlídek podaří z toho udělat i komunitní centrum, kde budou přednášky, autorská čtení a věci, které s tou brněnskou architekturou spolu souvisí.
3: Říká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Jedna z vůbec prvních přednášek začne dnes od 19 hodin. Komentované prohlídky bytu jsou v plánu každý druhý víkend, počínaje tím nejbližším. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, 6:45 minuta k tomu. Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty na jihu Moravy mezi 6 a 11 stupni Celsia, zatím tedy poměrně široké rozpětí. A předpověď pro dnešek, ráno skoro jasno, ojediněle mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 40 minut, zapadne v 18 hodin a 52 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Věra Martinová, je 5 hodin a 50 minut, tady je Český rozhlas Brno. Milí posluchači, jestli pak víte, jak velké mohou být bouřkové mraky? Odpověď na tuto otázku nabídne v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zájem lidí o vakcínu proti covidu klesá. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit. Kvůli opravám je ve Vyškově uzavřená silnice mezi Lhotou a Rychtářovem a bude polojasno až jasno s teplotami do 20 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Zájem o očkování proti covidu je letos nižší než v minulých letech. Potvrzují to data Ministerstva zdravotnictví i první očkovací den třeba v Jihlavské nemocnici. Zatímco loni stáli lidi na vakcíny fronty, letos byla situace klidnější.
3: Jdete na očkování na covid, jo?
4: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem sem přišla také paní Marie.
5: Jsou diabetik, kardiak, já mám hodně nemocí.
4: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
5: Fronta tady a to bylo několika řadama.
4: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat Ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Český rozhlas.
1: Ministerstvo práce by od října mělo zvýšit náhradu za benzín při služebních cestách. Za litr benzínu by zaměstnanci mohli dostat 41,40 korun 80 haléřů místo současných 34,70. Ke zvýšení dochází kvůli růstu cen, který podle údajů statistického úřadu překročil hranici pro mimořádnou úpravu sazby. Náhrada se používá třeba v případě, kdy zaměstnanec nemá doklad o ceně natankovaného paliva. Řidiči ode dneška do 14. října neprojedou po silnici mezi vyškovskými částmi Lhota a Rychtářov. Důvodem jsou stavební úpravy a údržba. Město o tom informovalo na svém webu. Uzavírka neplatí pro regionální autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému.
6: Obyvatelé Pařizovic budou moct projíždět stavbou ve směru na Vyškov a zpět. Pro ostatní platí 30-kilometrová objížďka přes Kulířov, Krásensko, Ruprechtov, Drnovice a Vyškov. V době konání komunálních voleb, tedy 9. a 10. října, stavbaři práce přeruší, a to od pátečního poledne do nedělních 8 hodin ráno, a umožní průjezd stavbou. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude dnes polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno. Ráno se ještě mohou vyskytovat ojedinělé mlhy, případně nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat by měl ráno a večer slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky teď ráno a také večer většinou mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré. Biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aut na silnicích přibylo, provoz sílí, na jihu Moravy ale zůstává dál bez hlášených nehod a komplikací. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Máme radost, že jste si nás naladili ve středu 23. září 2026. Dnešek je dnem, kdy svůj svátek slaví všechny dámy, slečny a paní nositelky jména Berta. Ale pozor, dnešek je také dnem masových snekových tyčinek, takže sušeného masa. Navíc také dnem jablečného octa a národním dnem pekařů. Takže to pro všechny milovníky balíčky čerstvého pečiva a pro všechny mlsouny ještě malé doplnění. A jaké písničky na vás čekají? Měj mě rád bude zpívat Věra Špinarová už za malou chvíli, Láska je největší dar pak přidá Marcel Zmožek. A další písničky, které nestárnou, budou následovat. Přejeme vám krásné vstávání, ať se vám den rozjede v rytmu písniček, které nestárnou a dobré nálady. Pavel Kašpar přeje krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Tříštivé a další komplikované zlomeniny by mohlo v budoucnu pomoci léčit speciální kostní lepidlo brněnských vědců. Vyvinuli ho na Sejtek VUT společně s chirurgy z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Experti teď na výzkumném ústavu veterinárního lékařství zjišťují, jak se lepidlo chová v živém organismu.
1: Kovečka už je na sále, položili jste ji na stůl.
2: Celkové anestezii, má monitorované veškeré životní funkce a už začíná ten chirurgický zákrok.
1: Popisuje začátek operace veterinární lékařka Edita Jeklová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Nyní chirurg Milan Krtička z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity chystá místo, kam vloží kostní lepidlo.
3: Teďka vytváříme prostě záprstní kosti, otvor, kde vyfrézujeme kolečko, aby jsme vyzkoušeli to testované lepidlo, kdy my to kolečko zpátky vlepíme.
1: A pak se bude pozorovat, jestli to teda srostlo úspěšně.
3: Budeme sledovat, jak došlo k tomu, že to lepidlo ho přilepilo, vhojilo a přeměnilo se v novou kost.
1: Vědkyně z Cejteku vedle už míchají lepidlo.
4: Používalo by se to právě na lepení tříštivých zlomenin, kdy výhodou je, že se to dá aplikovat i injekční stříkačkou, například pod rentgenem, že by se nemusela ta zlomenina celá otvírat.
1: Říká vědkyně z Cejteku VUT Lenka Michlovská. Slepí tedy kostní úlomky, podpoří hojení zlomeniny a začas se vstřebá, potvrzuje Krtička.
3: Teď ho z stříkačky naaplikuju, vykroužil jsem tam to kolečko kostěné a teď to takhle lepím zpátky.
1: A nyní už jenom zašijete.
3: Zašíváme a experimentální operace končí.
1: Ovečce se rána zaváže a vezme se zpátky do stáje. Ovce teď míří zpátky do stáje mezi ostatní, které operaci prodělali. Tam budou několik týdnů pod dohledem vědců a veterinářů, říká Edita Jeklová.
2: Experimentální stáje, akreditované ministerstvem zemědělství, k tomu bychom mohli teď dělat experimenty.
1: To jsou teda ovečky, které už za sebou mají operaci. Jak jsou

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 18 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 6 a 11 stupni Celsia, na tom se zatím nic nemění. Ty vyšší hodnoty v Brně, v Tuřanech a v Žabovřeskách kolem 11 stupňů a naopak ty nižší třeba v Kobylí a v Pohořelicích 6 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek, ráno skoro jasno, ojediněle mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno a výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, slabý přes den mírný, severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vychází v 6 hodin a 40 minut, což je zhruba za 20 minut, zapadne v 18 hodin a 52 minut. Dobré ráno.
2: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy? O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky, tentokrát na

0: navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 24 minut. Září je měsícem ježků. Záchranná stanice pro zvířata v těchto týdnech hlásí vyšší přísun ješčat, než je běžné. Pokud je ale venku pěkně teplo a ježek může ještě celý podzim nabírat na váze. Nošení ježků do záchranných stanic je v takových případech zbytečné. Ideální váha je takových 400 gramů, ale zimu zvládají i ti s menší váhou, když už nejsou zimy, kdybychom měli minus 20 stupňů, říká chovatelka Simona Blahoňovská. Celý rozhovor s ní a zajímavou reportáž najdete na našem webu brno.rozhlas.cz v článku Jarky Vykoupilové. Pavel Kašpar u mikrofonu a zprávy pro vás dnes připravuje Pavel Chaloupka. Ty další tu budou pro vás připraveny už za 5 minut. Hezký poslech a dobré ráno přejeme.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Spodní část parku si zachová divoký charakter bývalých zahrad a sadů. Prostory u Vaňkova náměstí a někdejší pivovarské ledárny, které budou upravenější. Podle mluvčího městské části Brno-střed Michala Šťastného předpokládané náklady dosáhnou 150 milionů korun. Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Ve Velkých Němčicích na Hustopečsku začala výstavba nové cyklostezky. Přibližně 600 metrů dlouhý úsek povede lesem od řeky Svratky na jihozápadním okraji městyse směrem na Uherčice. Stavba by měla být hotová do března příštího roku, stát by pak měla zhruba 9 milionů korun. Děti ve Slavkově u Brna budou moci využívat novou učebnu pro robotiku a programování. Vznikla během letních prázdnin díky rekonstrukci dvou místností v Domě dětí a mládeže. Kroužky začnou fungovat od října, vedení zařízení pro ně stále hledá lektory. A na jihu Moravy bude polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno. Ráno se ještě mohou vyskytovat ojedinělé mlhy, případně nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý, proměnlivý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor u nehody na Kaštanové ulici. S omezením po nehodě počítejte na silnici 43 u Krhova a také u Velké Býteše na silnici do Náměště nad Oslavou. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak trochu italské klasiky Baltimora a Tarzan Boy v 6 hodin a 39 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Milí posluchači, a je tady další díl naší další pravidelné rubriky, která se věnuje všem řidičům. Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 6:45, neseme vám aktuální předpověď počasí. Rozpětí teplot na jihu Moravy se zatím moc nemění, teploty se pohybují mezi 6 a 11 stupni Celsia. 6 stupňů třeba v Pohořelicích, v Kobylí 11, tedy nejtepleji v tuto chvíli v Brně Tuřanech. No a předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno skoro jasno, ojedinělé mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia a nemělo by tolik foukat jako včera. Slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce. A slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 40 minut, zapadne v 18 hodin a 52 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Tradičně před sedmou je tu přehled očekávaných událostí dnešního dne. Krajský soud v Brně se začne zabývat odvoláním v případu nehody z 12. prosince 2024 na Brněnsku. Řidič osobního auta tehdy vyjel v zatáčce na chodník a srazil chodce, který později zemřel. Prvoinstanční soud obžalovanému muži uložil podmíněný trest. V Mikulově zasedá zastupitelstvo. Bude schvalovat například změny a prodeje pozemků nebo návrhy na ceny města Mikulova. Dnes se sejdou také brněnští městští radní. Na programu mimo jiné mají další protipovodňová opatření ve městě nebo rozšíření a rekonstrukci sběrného střediska odpadů v ulici Útěchovská. A ve velkých městech v Česku se 23. září vybrané stavby a objekty rozsvítí tyrkysovou barvou na podporu znakových jazyků neslyšících. V Brně to bude barokní kaš na Parnas na Zelném trhu. 6 hodin a 51 minut, tady je Český rozhlas Brno. Zprávy chystá Pavel Chaloupka, jsou tu za 9 minut.

Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přijďte si užít den plný hudby a zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení, kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta, hudební host

0: seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravský kraj zvýšil podporu bydlení a podnikání v rozvojově znevýhodněných lokalitách. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. V Brně začíná festival televizní tvorby Serial Killer a bude polojasno až jasno s teplotami do 20 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Jihomoravské obce v rozvojově znevýhodněných lokalitách dostanou 25 milionů korun. Krajskou dotaci musí využít na podporu bydlení nebo podnikání. Zastupitelstvo částku kvůli velkému zájmu tento týden navýšilo z původních 20 milionů. Konkrétní podpořené investice vyjmenovává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
3: Zastupitelé schválili dotaci ve výši 1,4 milionu korun na projekt obce Čejč, který je zaměřený na objekt kombinující bydlení a podnikání. Peníze poputují například na podporu sociálního bydlení v Lužicích, na místní komunikaci v Tulešicích nebo například na zasíťování území v obci Strachotice.
2: Aplikace Záchranka je nově propojena s dispečinkem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečink přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Máte nás v kapse. V brněnských sálech uvidí diváci tento týden přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Dnes tam začne festival televizní tvorby Serial Killer. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Přehlídku zahájí komedie Oddíl B z prostředí věznice, doplňuje dramaturgině Táňa Zabloudilová.
4: Mladý hrdina, který musí nějak proplouvat tím vězeňským systémem, musí nějak balancovat to, aby měl ty vztahy rozprostřené, tak aby tam zkrátka přežil. Dochází tam k takovým jako různým, jako vtipným, ale i docela jako napínavým situacím.
2: Brněnskému seriálovému festivalu se budeme věnovat před 8:30.
0: Sport.
2: Brněnské týmy basketbalistek Žabin a Králova Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Žabiny v prvním duelu nastoupí od 18 hodin v brněnské Stares aréně proti Červené zvězdě Bělehrad. Basketbalistky Králova Pole se na úvod bojů o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii. Jejich soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Karolo s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno. Ráno se ještě mohou vyskytovat ojedinělé mlhy, případně nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, foukat by měl ráno a večer slabý proměnlivý, přes den pak mírný severozápadní až severní vítr. Biozátěž zůstává mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S omezením po nehodě počítejte na Kaštanové ulici v Brně u Makra. A provoz na silnici 43 komplikuje nehoda u Krhova, doprava je odkláněna na Lisice. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači. 7 hodin a 4 minuty je aktuální čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. A protože je po 7 hodině, tak ani dnes nevynecháme soutěž, jak se u nás mluví. Soutěžní slovo bude z Babic nad Svitavou a věřím tomu, že dnes určitě uhodnete. Pro výherce dnes máme publikaci Ještě jednou výlety aneb 141 plus 1 výlet pro Český rozhlas Brno, tak jak je sepsal a nafotil Petr Vejrosta. 726 465 200, linka sem k nám do studia, kam můžete už za chvíli zavolat. No a do té doby třeba Nádherná láska v podání Pavla Nováka a Možno se ti zdá, pokud ještě spíte, bude zpívat Miroš Birka. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání do čtvrtku, přejeme vám ráno s písničkami, které nestárnou a třeba vás i nestančí. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno.

0: Miroš Birka zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 7 hodin a 12 minut. Je tu soutěž, jak se u nás mluví, středeční. Tentokrát se vypravíme za soutěžním slovem do Babic nad Svitavou a dnešní soutěžní slovo, které věřím tomu, že spousta z vás zná, je pančava. Víte, co to znamená, když se v Babicích nad Svitavou řekne pančava? Co to bude? Zavolejte, zkuste to. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Haló, haló? Tak tady se nikdo neozývá, tak zkusíme to na dalším čísle. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Tady je Slavoš od Znojma.
0: Slavoš, krásné ráno přeji ke Znojmu. Tak Slavošu, co byste řekl, že by mohla být pančava v Babicích nad Svitavou? Co to asi znamená?
1: No tak něco tuším, ale dejte mě nápovědy.
0: Nápověda bude lepší, dobře. Tak mám tři možnosti. Může to být buď za A rajská polévka, nebo za B to může být mela a křik, anebo za C pouštění draků. Tak co typujete?
1: Bčko.
0: Typujete Bčko celkem jasně, bez rozhodnutí a dobře děláte, protože je to skutečně tak. Pančava je mela a křik. Je to v podstatě takové to povykování, když děti lítají, hlučně si hrají. Slovo celkem známe. Používáte ho tady tohle slovo, nebo odkud ho znáte vy?
1: Já odkud ho znám? Z Adamova.
0: Z Adamova, no tak to je kousek, to je přes kopec vlastně. Gratuluju. Tak poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny a děkujeme za dnešní zavolání. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: A všem divákům, všem posluchačům taky zdravíčko.
0: Děkujeme. 7 hodin a 14 minut, tady je Český rozhlas Brno, tak dneska to bylo jednoduché, přímo na komoru, jak se říká. No dáme si Janu na Niny po písničce Počasí a soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra, krátce po 7 hodině. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, 7:18 je čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy šly malinko dolů, rozpětí se momentálně pohybuje mezi 5 a 10 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ráno skoro jasno, ojedinělé mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty od 17 do 20 stupňů Celsia, slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6:40, zapadne v 18:52. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
3: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
2: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
3: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
2: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
3: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
2: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
3: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 23 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Dnes se koná první setkání nového cyklu Hudební večery u Herdanů. Bude jednou měsíčně přibližovat známé i méně známé židovské skladatele prostřednictvím poslechových pořadů se sklenkou košer vína. Setkání se konají v památkově chráněném bytě manželů Herdanových v ulici Hlinky 46 a sérii zahájí muzikolog, skladatel a publicista Miloš Štědroň, se kterým se zaměříme na otce operety Jacquese Offenbacha. Začíná se v 17 hodin. Ve stejnou dobu je také přednáška v Paláci Šlechtičen v Kobližné ulici, kde bude historik Karel Altman mluvit na téma dědictví českého trampingu. Představí výsledky mnohaletého bádání směřujících publikování autorské monografie o trampingu, které se zaměřilo na různé stránky více než stoleté historie trampské subkultury. V Břeclavi se dnes můžete vypravit na představení V kůži Marty Gottwaldový. Autor a současně režisér Luboš Balák hru charakterizuje jako pozoruhodnou komedii obojí jedince proti obrovskému zadku a jádrem zápletky je, že do těla mladíka, kterého hraje Martin Donutil, vstoupí duch někdejší první dámy a postupně ho fyzicky i psychicky změní. Jak to dopadlo, zjistíte, když se v 19 hodin vypravíte do břeclavského kina Koruna. Zprávy chystá Pavel Chaloupka, ty další jsou tu za 6 minut. Dobré ráno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Volné pracovní pozice na jihu Moravy v létě přibývaly v inzerci internetových portálů rychleji než v rámci celého Česka. V kraji zaměstnavatelé poptávají více technických pozicí než jinde. Na základě dat z července, června a srpna z platform Jobs.cz a Práce.cz o tom informovala v analýze společnost Alma Career. Areál Univerzity obrany na Šumavské ulici v Brně dnes a zítra hostí odbornou konferenci o nových technologiích. Primárně se bude týkat rozvoje optických systémů a toho, jak se dají využít pro vojenské a bezpečnostní potřeby. Řidiči ode dneška do 14. října neprojedou po silnici mezi vyškovskými částmi Lhota a Rychtářov. Důvodem jsou stavební úpravy a údržba. Město o tom informovalo na svém webu. Uzavírka neplatí pro regionální autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. Plánovaná sportovní hala v Jaroměřicích nad Rokytnou přijde o 20-milionovou krajskou dotaci. Hejtmanství městu neprodloužilo termín pro její získání. Důvodem je nejistota, zda se halu vůbec podaří postavit. Obyvatelé totiž v loňském podzimním referendu hlasovali proti její výstavbě. A na jihu Moravy bude polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno. Ještě teď ráno se mohou vyskytovat ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří u Holubic. Se zdržením počítejte i na silnici 43, u Krhova tam došlo k nehodě, doprava je odkláněna na Lisice. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 37 minut. Muzeum města Brna a městská část Brno střed včera otevřeli zrestaurovaný prvorepublikový byt manželů Herdanových. V plánu jsou prohlídky interiéru, přednášky o jeho historii. Byt v ulici Hlinky nedaleko výstaviště asi 4 roky obnovovali studenti brněnské restaurátorské školy.
1: Nejtěžší bylo asi se v tom jako vyznat. Když se to jako demontovalo, když se to skládalo zpátky, tak aby jako se vědělo, která část k jaký místnosti patří, tak to bylo jako poměrně složitý. A vlastně jako sjednotit i ty povrchové úpravy, vlastně ty šelakové politury.
2: A bavilo vás to?
1: Jo, mě to jako bavilo a jako včetně jako ty restaurátorské dokumentace.
3: Popisuje Jakub Zábranský, jeden ze 60 studentů vyšší odborné školy restaurátorské v Brně, kteří se podíleli na obnově funkcionalistického bytu. Po 4 letech úprav jsou zde viditelné vyleštěné parkety, pryskyřící ošetřený nábytek nebo opravené vestavěné skříně. Všechno v původním zachovalém stavu, jak vysvětluje historik Radek Ryšánek, který skupinu studentů vedl.
4: Všechny se je podařilo zachovat. Řekněme, že takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé.
3: Přitom se byt podařilo objevit náhodou, když před 6 lety Michalu Doleželovi, archeologovi a krajskému zastupiteli STOP 09, poslala jeho známá fotky interiéru tehdy ještě neznámého bytu, byl ohromen tím, jak se nábytek podařilo zachovat. Pak začal s bádáním po jeho historii.
5: To podstatné bylo na falešném krbu, tak je ozdobná mříž iniciály HR. Skrz meziválečný adresář města Brna se podařilo vlastně stotožnit iniciály HR pouze s jednou osobou uváděnou na adrese Hlinky 46, a to byl Richard Herdan.
3: Doplňuje Doležel, právě Richardu Herdanovi a jeho ženě Johaně darovali její rodiče tento byt k sňatku v roce 1933. O 5 let později se Herdanovi odstěhovali do Jižní Afriky za prací, čímž unikli nacistům. Celý příběh chce nyní Muzeum města Brna vyprávět skrze přednášky a prohlídky, které se v bytě budou odehrávat.
6: Věřím, že do budoucna se nám kromě komentovaných prohlídek podaří z toho udělat i komunitní centrum, kde budou přednášky, autorská čtení a věci, které s tou brněnskou architekturou spolu souvisí.
3: Říká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Jedna z vůbec prvních přednášek začne dnes od 19 hodin. Komentované prohlídky bytu jsou v plánu každý druhý víkend, počínaje tím nejbližším. Jakub Holler, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45, tedy Český rozhlas Brno. Neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy aktuálně mezi 4 a 10 stupni Celsia. To rozpětí se malinko zvětšilo. Klesla teplota v Nemochovicích, tam jsou 4 stupně a 10 stupňů je aktuálně v Brně Tuřanech. A předpověď pro dnešek, ráno skoro jasno, ojedinělé mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr, pované rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které v Brně vyšlo v 6 hodin a 40 minut, zapadne 8 minut před 19. hodinou. Dobré ráno.
2: Máte rádi hornácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Hornácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hrala, zpíval vám Phil Collins, je 7 hodin a 48 minut, tady je Český rozhlas Brno. Nejenom moje, nejenom tvoje, tak se jmenuje dílo umělkyně Lucie Rosenfeldové, které můžou lidé od tohoto týdne vidět v areálu Fakultní nemocnice Brno. Výstava v cyklu Ve zdraví i v nemoci potrvá do konce října a součástí jsou i komentované procházky. Má to propojit současné umění, architekturu a téma péče o fyzické i duševní zdraví, nebo třeba taky to, jak se nemocným k areálech cítíme.
1: Místo těch informačních cedulí jsou tam transparentní plexiskla, na kterých je natištěná taková koláž, která se sestává z těch fotek dvou žen s dětma a do toho jsou tam právě ty optické iluze.
2: Ještě sundat poslední folie z plexiskla a dílo umělkyně Lucie Rosenfeldové v bohunickém areálu je nainstalované. Při tvorbě vycházela ze dvou sousoší matek s dítětem.
1: Většinou ty sousoší matky s dítětem, je to stvárnění péče a zajímavé bylo u obou těch soch, že ty matky měly takový jako dost nepřítomný pohled. Vlastně už jako sami o sobě působili dost opuštěně.
2: Jedno sousoší je totiž u kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, druhé u psychiatrické kliniky.
1: A já jsem si říkala, že často v tom kontextu té lékařské péče se může člověk cítit jako sice strašně zaměřený na sebe a že dostává nějakou jako odbornou profesní péči, ale zároveň já jsem si říkala, že vlastně důležitou součástí toho procesu léčení je i nějaká jako forma sdílení nebo nějaká možnost potkat třeba někoho, kdo to má podobně. Jsem dělala takové jejich setkání, aby nebyly tak opuštěný.
3: Tady v areálu nemocnice je dochovaná celá řada významných poválečných uměleckých děl. A ty naše nové umělecké vstupy na tohle reagují.
2: Doplňuje kurátorka výstavního cyklu Klára Eliášová.
3: Nám přišlo, že je důležitý přemýšlet nad tím, jak se my jako pacienti a pacientky v prostorách takovýchhle jako supermoderních nemocnic cítíme. Ve chvíli, kdy přicházíme a jsme zranitelní, jsme v nějakých intimních situacích, můžeme cítit strach, bezmoc, obavy.
2: Podle ní je celý areál Fakultní nemocnice Brno významnou ukázkou poválečné architektury.
3: Sám architekt Miroslav Spurný přemýšlel nad tím, jaký vliv ten výškový vlastně objekt, který je jako monumentální, jo, má 17 podlaží, a přirovnal ho tak trochu jako k továrním provozům v tom, jak je zorganizovaný, efektivní a přesný. Ale mluvil o tom, že je důležitý, aby se pacienti uvnitř a pacientky necítili jako někde v masném krámě a snažil se vlastně docílit nějakého přívětivějšího prostředí pomocí toho, jak řešil dispozice. My vlastně se snažíme tak trochu na tohle navázat.
2: Další komentovanou prohlídku naplánovali organizátoři na 1. října. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Nová cyklostezka by měla propojit Velké Němčice s Uherčicemi. Dálniční známky v Česku se od příštího roku nejspíš zdražovat nebudou. Slavkovský dům dětí a mládeže má novou učebnu robotiky, hledá lektory pro vedení kroužků. A bude polojasno až jasno s teplotami do 20 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Ve Velkých Němčicích na Hustopečsku začala výstavba nové cyklostezky. Přibližně 600 metrů dlouhý úsek povede lesem od řeky Svratky na jihozápadním okraji městyse směrem na Uherčice. Nová trasa by tak měla bezpečně propojit obě obce. Stavba by pak měla být hotová do března příštího roku a stát by měla necelých 9 milionů korun.
4: Cyklostezka do Uherčic je součástí několika plánovaných propojení Velkých Němčic s okolními obcemi do 4 směrů. Už loni vznikla cyklostezka severně od městyse směrem na Nosislav. V příštím roce by se měl městys propojit s nedalekými Starovicemi a v budoucnu by se měla vystavit cyklostezka taky směrem na Křepice. Ta by podle plánů měla vést pod dálnicí D2. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Ceny dálničních známek by se v příštím roce měnit neměly. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez změny by české známky kvůli dalšímu zdražování byly jedny z nejdražších v Evropě. Opozice naopak upozorňuje, že změna může připravit státní fond dopravní infrastruktury až o 500 milionů korun ročně. Novou učebnu pro robotiku a programování budou od října využívat děti ve Slavkově u Brna. Vznikla během letních prázdnin díky rekonstrukci dvou místností v Domě dětí a mládeže. Součástí úprav byla také instalace mobilní stěny mezi učebnami. Ta umožňuje prostory podle potřeby spojit nebo naopak rozdělit a využívat je pro různé typy aktivit, od běžných kroužků až po větší akce.
5: Učebna robotiky a programování je vybavená 3D tiskárnami, řezacím plotrem a laserovou řezačkou. Tyto přístroje dětem umožní přenést vlastní nápady z počítače do skutečné podoby. Novinkou jsou také robotické stavebnice VEX v různých úrovních náročnosti. Kroužky začnou fungovat od října. Vedení zařízení pro ně stále hledá lektory. Práci nabízí pedagogům, ale i studentům středních a vysokých škol a nadšencům z řad rodičů. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: Část výlovů bude letos později než obvykle. Rybářství je posouvají kvůli suchu. Neobávají se přitom pouze nedostatku vody v rybnících, ale i nasádkách. Kvůli letošním vedrům zaznamenala řada spolků vyšší úhyny ryb a také zhoršenou kvalitu vody.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří u Holubic, na silnici 52 pozor v místě nehody u Popovic, ve směru na Brno blokuje jeden pruh, silnice 43 je po nehodě u Krhova neprůjezdná, objíždí se přes Lisice a ještě jedna nehoda hlášena je na silnici 50 na okraji Slavkova. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je středa 23. září a svůj svátek slaví Berta, což je jméno germánského původu, které vychází ze základu Beracht, tedy zářící, skvělá nebo taky slavná. Bert u nás moc není, zhruba tak do 1000, ale věřím tomu, že se mezi posluchačkami Českého rozhlasu Brno určitě nějaká najde. Takže nejenom všem Bertám, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku Nestarej se kamaráde od Karla Gotta jako takový malý mejdanový dárek klidně hned na začátku. Narozeniny kulaté 90. dnes slaví třeba Miloň Čepelka a narozeniny dnes slavíval i František Filipovský. Písničky, které nestárnou, budou následovat. Ukradnutě lásko bude zpívat Petr Kotwald a pak tu budou brněnští meteorologové. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Zůstaňte s námi, budeme hrát písničky, které už přežily módu, účesy, mrkváče. Budeme hrát písničky, které nestárnou.
7: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 11 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině? Jak vysoko jsou teploty? Jaké je počasí?
2: Zbudili jsme se do jasného slunečného rána, byť někde se mohou objevovat mlhy a to těch mlh je málo, nejvíc pravděpodobně v údolích v Bílých Karpatech a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 7 a 10 stupni Celsia.
1: Jaké počasí přinese 23. září, jak dnes bude?
2: Ta malá oblačnost by měla zůstat během dne a může přechodně se zvětšovat, a to až na oblačno, a potom večer oblačnost bude zase zpátky. Ubývat dnešní maximální teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia a k tomu bude vát teď ještě slabý, přes den mírný severozápadní až severní vítr a ten bude směrem do večera zase slábnout.
1: Když se podíváme na počasí ve čtvrtek a v pátek, jak to bude aspoň zhruba vypadat?
2: A zítřek bude oproti dnešku odlišný, očekáváme velkou oblačnost, ta noc ještě bude s malou oblačností a to vydrží ještě do rána, potom během dopoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes většinu území přehánky nebo občasný déšť, výjimečně se může objevit i nějaká bouřka a zase večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat a pátek potom stále oblačnější, znovu s možností přehánek, ale ta oblačnost může být občas a na přechodnou dobu i trochu menší a večer bude obecně v pátek celkově ubývat. Čtvrteční maximální teploty 15 až 19 a ty páteční také.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 23. září.
2: A to maximum bylo zaznamenáno rovnou na třech stanicích na všech třech ve stejný rok, v rok 2003, a byly to Ivanovice na Hané, Brod nad Dyjí a Lednice. Všechny stanice zaznamenaly 29 stupňů Celsia a minimum je z roku 1970 ze Strážnice, kdy teploměr ukázal minus 1 stupeň a 6 desetin.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová. Báro, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy? O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 18 minut. V Brně dnes začíná festival Serial Killer. Zaměřuje se na současnou televizní tvorbu střední a východní Evropy. V místních divadlech a kinosálech uvidí lidé přes 30 seriálů z Česka, Polska nebo Bulharska. O tom, jak bude vypadat devátý ročník, nám už řekne více reportérka Kristýna Sedláčková, která je se mnou ve studiu. Kristýno, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Které brněnské sály festival Serial Killer ode dneška obsadí?
1: Hlavním centrem je divadlo Husa na provázku, kde festival dnes večer slavnostně začíná. Promítat se ale bude také v divadle na Orlí a v televizním institutu. Až do pondělí tam diváci uvidí víc než 30 seriálů z různých evropských zemí. Na programu jsou většinou dva první díly a po některých promítáních mohou diváci diskutovat i se samotnými tvůrci.
0: Serial Killer je soutěžní přehlídka. V jakých kategoriích se letos bojuje?
1: Ano, je to tak. Hlavní soutěžní sekce se jmenuje Primetime Killer. Mezinárodní porota v ní vybírá nejlepší seriál ze střední a východní Evropy. Právě tahle sekce podle dramaturgyně festivalu Táni Zabloudilové ukazuje, jak rychle se televizní tvorba v našem regionu vyvíjí.
2: My jsme v těch prvních letech si trošku říkali, jak dlouho to bude trvat, než ty seriály z toho našeho regionu, z té střední a východní Evropy budou stejně dobré jako ty z té západní Evropy, a pak to prostě bylo jak lusknutím prstu. Často vlastně ty seriály mají stejnou úroveň, nebo tam najdete i zajímavější. Jo? Není tam vlastně vůbec žádná jako železná opona, se tam dneska už jako detekovat vlastně nedá.
1: V hlavní soutěži se letos utká 5 novinek. Je mezi nimi například Polsko nebo Česko a poprvé má zastoupení také Bulharsko se seriálem ze školního prostředí S přetrhaná pouta. Loni v téhle mezinárodní konkurenci zabodoval český zástupce Moniová.
0: Výrazný prostor má na festivalu letos právě domácí tvorba. Kristýno, co přináší nová česká sekce?
1: Poprvé v historii festivalu se organizátoři rozhodli vytvořit samostatnou soutěžní kategorii Czech Killer. V ní mezi sebou soutěží seriály českých vysílatelů. Diváci uvidí například minisérii Kamarád od České televize, která řeší manipulativní vztah dospělého vedoucího a malého chlapce. Dalším výrazným titulem je životopisný seriál Record Woman o meziválečném atletovi Zdeňku Koupkovi. Ten se narodil z variací pohlavních znaků.
0: Většina těch témat zní poměrně vážně. Najdou si v programu diváci něco lehčího nebo vtipného?
1: Rozhodně. Už dnes festival otevírá komediální seriál Oddíl B z prostředí věznice. Stojí za ním režisér Jan Prušinovský a scénárista Petr Kolečko. Ti v minulosti na festivalu představili divácký hit Most. Z mezinárodního programu můžu vypíchnout například nizozemskou komedii Úplně v háji, na jejíž debatu přijede přímo režisérka. Letošní ročník se navíc vedle Nizozemska a Islandu zaměřuje i na téma rodiny. Tam vedle dramat o vztazích najdeme třeba španělskou komedii Rodina nade vše.
0: Kdy porota vyhlásí nejlepší seriály letošního ročníku?
1: O vítězích v obou hlavních kategoriích rozhodne mezinárodní porota v neděli a diváci pak v pondělí mohou vidět oceněné snímky v reprízách. Ceny se budou rozdávat taky v kategorii Quick Killer pro krátkometrážní webové série. Letošní velkou novinkou je navíc divácká cena, takže o jednom z oceněných seriálů rozhodnou přímo návštěvníci v sálech.
0: O mezinárodním seriálovém festivalu Serial Killer jsme mluvili s Kristýnou Sedláčkovou. Kristýno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou. She's crazy like a fool.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravské obce v rozvojově znevýhodněných lokalitách dostanou 25 milionů korun. Krajskou dotaci musí využít na podporu bydlení nebo podnikání. Zastupitelstvo částku kvůli velkému zájmu tento týden navýšilo z původních 20 milionů. Brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Spodní část parku se zachová divoký charakter bývalých zahrad a sadů. Podle mluvčího městské části Brno-Střed Michala Šťastného předpokládané náklady dosáhnou 150 milionů korun. Česká armáda zahájila u Vyškova a Lipníku nad Bečvou mezinárodní experimentální cvičení Drone Shield 2026, zaměřené na bezpilotní prostředky a obranu proti nim. V následujících dnech chce v podmínkách blízkých reálnému vojenskému nasazení prověřovat nové technologie a možnosti jejich vzájemného propojení. Policie odložila případ vandalismu z letošního května. Neznámý pachatel během pouti smíření pomaloval památník obětí odsunu v Pohořelicích na Brněnsku hákovými kříži. Policisté viníka nevypátrali, radnice nechala památník vyčistit. Nový český seriál Z vězeňského prostředí Oddíl B dnes v brněnském divadle Husa na Provázku zahájí festival Serial Killer. Přehlídka potrvá do 28. září. A na jihu Moravy bude polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno. Ještě teď ráno se mohou vyskytovat ojedinělé mlhy, případně nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až severní, večer pak slabý proměnlivý vítr, aby jeho zátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic a u Holubic tvoří kolony. Silnice 43 zůstává po nehodě u Krhova neprůjezdná. Pozor i v místě nehody na silnici 52 u Popovic ve směru na Brno. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji, co se na nich děje a co to pro řidiče znamená, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V Rosicích u Brna aktuálně probíhají na silnici první třídy číslo 23 3 opravy. Pokračuje rekonstrukce úseku mezi Rosicemi a Kývalkou, včetně rampy na dálnici D1, která bude dokončená začátkem prosince. Do 13. října zůstává uzavřený příjezd z Omic na silnici první třídy číslo 23. Současně rekonstruujeme průtah Rosicemi, včetně výstavby nových chodníků. Opravovaný úsek bude uzavřený do 8. listopadu a doprava je vedená po vyznačených objízdních trasách. Další opravu jsme zahájili teď v neděli 20. září na přibližně kilometrovém úseku silnice první třídy 23 mezi Zakřany a zastávkou u Brna. Práce potrvají maximálně jeden měsíc a provoz bude vedený kyvadlově.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady Český rozhlas Brno hrála a zpívala vám ABBA je 8 hodin a 40 minut. Tříštivé a další komplikované zlomeniny by mohlo v budoucnu pomoci léčit speciální kostní lepidlo brněnských vědců. Vyvinuli ho na CEJTEC VUT společně s chirurgy z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Experti teď na výzkumném ústavu veterinárního lékařství zjišťují, jak se lepidlo chová v živém organismu.
1: Ovečka už je na sále, položili jste ji na stůl.
2: Celkové anestezii, má monitorované veškeré životní funkce a už začíná ten chirurgický zákrok.
1: Popisuje začátek operace veterinární lékařka Edita Jeklová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Nyní chirurg Milan Krtička z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity chystá místo, kam vloží kostní lepidlo.
3: Teďka vytváříme záprstní kosti, otvor, kde vyfrézujeme kolečko, aby jsme vyzkoušeli to testované lepidlo, kdy my to kolečko zpátky vlepíme.
1: A pak se bude pozorovat, jestli to teda srostlo úspěšně.
3: Budeme sledovat, jak došlo k tomu, že to lepidlo ho přilepilo, vhojilo a přeměnilo se v novou kost.
1: Vědkyně z CEJTECu vedle už míchají lepidlo.
4: Používalo by se to právě na lepení tříštivých zlomenin, kdy výhodou je, že se to dá aplikovat injekční stříkačkou, například pod rentgenem, že by se nemusela ta zlomenina celá otvírat.
1: Říká vědkyně z CEJTECu VUT Lenka Michlovská. Slepí tedy kostní úlomky, podpoří hojení zlomeniny a začas se vstřebá, potvrzuje Krtička.
3: Teď ho z stříkačky naaplikuju, vykroužil jsem tam to kolečko kostěné a teď to takhle lepím zpátky.
1: A nyní už jenom zašijete.
3: Zašíváme a experimentální operace končí.
1: Ovečce se rána zaváže a vezme se zpátky do stáje. Ovce teď míří zpátky do stáje mezi ostatní, které operaci prodělali. Tam budou několik týdnů pod dohledem vědců a veterinářů, říká Edita Jeklová.
2: Experimentální stáje akreditované ministerstvem zemědělství, k tomu bychom mohli teď dělat experimenty.
1: To jsou teda ovečky, které už za sebou mají operaci. Jak jsou na tom?
2: Jsou na tom výborně, ovečky všechny přijímají potravu a jsou schopni pohybovat se, zatěžovat vlastně i tu operovanou končetinu a že všechny se mají dobře.
1: Pokud se kosti dobře zahojí, čekají vědce ještě další testy a roky práce. Kostní lepidlo by ale jednou mohlo pomoct lékařům spojovat i složité zlomeniny a zkrátit dobu, po kterou musí být kost znehybněná sádrou nebo jinou fixací. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 47 minut, čas na počasí a přinášíme také přehled aktuálních teplot na jihu Moravy. Rozpětí momentálně se pohybuje mezi 7 a 10 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje ráno skoro jasno, ojediněle mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 40 minut, zapadne 7 minut před 7 hodinou. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: stejně mý. Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut. Hromadná SMS-ka jako nástroj při bátrání po osobách. Právě této novince věnujeme další díl Modrých majáků.
1: První zářijový den jsme přijali oznámení na tísňové lince 158 o malé dívce, která se měla ztratit příbuznému na Blanensku v lese. Z tohoto důvodu jsme po této dívce vyhlásili pátrání a právě díky hromadné SMS, která byla cílená do určité lokality, se nám tuto dívku podařilo vypátrat.
2: Popisuje nedávný případ jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala. Jak často využíváte právě technologie těch cílených nouzových SMSek?
1: Pro policisty na Jižní Moravě je to technologie zcela nová, zejména v souvislosti s pátráním po osobách. Jsou tam určité specifika, která musí být splněna, aby jsme tyto hromadné SMSky, které jsou cílené na určitou lokalitu, mohli využít. To znamená, musí se jednat například o dítě, seniora nebo jinou osobu v ohrožení života a musíme přesně vědět, kde se nachází.
2: Jak potom celý proces probíhá?
1: Proces pátrání probíhá standardně, to znamená, nejbližší hlídka vyjede na místo, skontaktuje se s osobou, která vyhlásila to pátrání, nebo se jí někdo ztratil. V tomto případě jsme vyrazili do lesa na Blanensko, tam kromě odpovědného důstojníka vyrazili všechny nejbližší hlídky. Také na místo vyrazil psovod, na místo byli přivoláni také policisté na koních, anebo také kolegové ze speciální pořádkové jednotky. To jsou policisté, kteří jsou speciálně vycvičeni a vybaveni právě na to pátrání po osobách, které se někde ztratí. Na místo samozřejmě také přijal ten odpovědný důstojník, který vytěžil tu osobu, která nám sdělila, že se teda jedná o malou holčičku předškolního věku, kdy ji naposledy viděl před 30 minutama a z důvodu, že tam bylo skutečně nebezpečí, že to dítě může být v ohrožení života. Kolegové využili takzvanou hromadnou SMS, kdy operační důstojník skontaktoval kolegy na Národním operačním centru v Praze a dále také hasiče a pomocí této hromadné SMS zprávy jsme skontaktovali osoby v určitém perimetru. V tomto případě se jednalo o perimetr asi 5 kilometrů a jednalo se cca o 20 tisíc SIM karet. Všichni tyto příjemci dostali tu samou zprávu. Jednalo se o to, že v určité lokalitě pátráme po malé holčičce a ta se nám skutečně podařila najít.
2: Zmiňoval jste hasiče, jak právě hasičský sbor v tomto figuruje?
1: To je technologie, kterou ovládají oni. My v souvislosti například právě s pátráním je požádáme o součinnost a oni potom se spojí s operátory a na základě dané lokalizace, to znamená určitý okruh, který my vymezíme, do toho okruhu pošlou právě tuto cílenou SMS zprávu.
2: Musí být lidé někde zaregistrováni pomocí třeba nějaké aplikace, aby mohli takovéto informace dostávat?
1: Právě naopak, tyto informace dostanou všichni, kteří se nachází v dané lokalitě, kterou policisté vymezí. To znamená, pokud máte přihlášený telefon, přijde vám SMS zpráva, kde bude jako odesílatel napsáno hasiči, následně tam bude ten obsah. Zpravidla tam bývá popis osoby, místo, kde byla naposledy osoba spatřena a například i pokyn ke kontaktování tísňové linky 158.
0: Říká policejní mluvčí Petr Vala, se kterým natáčel Zdeněk Truhlář. Tento i další díl Modrých majáků na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: A z malého výletu do San Franciska se vracíme sem do studie Českého rozhlasu Brno, kde už sedí ten pravý Američan, aby odbál dnešní srdcovky. Zdeněk Junák, přátelé, to bude legrace, to bude zábavy, to bude charizmatu přetékajícího ze všech sklenic. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No tak legrace, že jako bude to, já si myslím, že úžasný. Hlavně mám za sebou včerejšek úžasný večer, jazzový večer, protože ten Sava Klimeš, to je opravdu, jak bych to řekl, Copperfield, to je čaroděj, a včera zorganizoval opravdu a dal dohromady úžasnej Dixieland.
0: Yeah.
1: Takže člověče, zjistil jsem, že to je taková ta muzika, která tě tak pohltí a obejme, že ani nemůžeš být naštvaný na nikoho, nemůžeš se na nikoho zlobit.
0: To je krása.
1: Takže to byl nádherný večer. No a jinak jsem dneska plno očekávání, protože se mi vrací manželka z dalekých cest, takže ještě teď, jak se vrátím, no tak musím trošku vysmejčit ten byt a hlavně nesmím zapomenout vynést opatkový koš. To je opravdu, ten mě zradí vždycky. No, tak venku se nám trošku oteplilo, teda ochladilo, ale teď snad se má oteplit, taky jsem četl, že snad babí léto má být nádherné koncem měsíce a začátkem října, takže máme se na co těšit a dneska je středa, nás dvou je třeba, my jsme tady připraveni, takže já se na tebe budu zase zítra těšit.
0: Těším se, Zdeňku, taky. Jak říkáš, baby budou nádherné, jestli léto, to uvidíme. Necháme se překvapit. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Zbyňka Havlíčka. Báseň se jmenuje Diktát na vybraná slova pop. Třpitivé střípky, čím pak je slepíš? Zeptal se slunce, malinký slepíš. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zájem lidí o vakcínu proti covidu klesá. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Na hlavním tahu Brno-Svitavy zasahují hasiči a policisté u tragické dopravní nehody. A bude polojasno až jasno s teplotami do 20 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Zájem o očkování proti covidu je letos nižší než v minulých letech. Potvrzují to data Ministerstva zdravotnictví i první očkovací den v Jihlavské nemocnici. Zatímco loni stáli lidi na vakcínu fronty, letos byla situace klidnější.
2: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem sem přišla také paní Marie.
3: Jsou diabetik, kardiak, já mám hodně nemocí.
2: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
3: Fronta tady a to bylo několika řadama.
2: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat Ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Český rozhlas.
0: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. Hasiči a policisté zasahují u tragické dopravní nehody na silnici první třídy 43 u Krhova na Boskovicku. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou, jeden člověk zemřel. Silnice je neprůjezdná, doplňuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
4: Bilance té nehody je tragická, jedna osoba zemřela, jedna osoba je zraněná, na místě byl i vrtulník zdravotnické záchranné služby. Silnice je tuto chvíli neprůjezdná, probíhá vyšetřování dopravní nehody. My jsme na místo povolali ještě náš vyprošťovací automobil z brněnské stanice Lidická, abychom po vyšetření nehody obnovili provoz na komunikaci.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Foukat by měl mírný severozápadní až severní, večer pak slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, večer většinou mírně nepříznivé. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od kývalky s kolonami, v opačném směru pracují na stém 66. kilometru v pravém pruhu silničáři. Podobně je tomu na D52, tam se ve směru na Pohořelice pohybují mezi 10. a 16. kilometrem. A jak zaznělo, na silnici 43 komplikuje provoz tragická nehoda u Krhova, místo je neprůjezdné. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. S rachotem jak na koncertě, utíkejte s přáním k Bertě. Možná stačí SMSka, svátek slaví právě dneska. Též rychlostí silných větrů přeju na pár kilometrů. Stejnou cestou v tomtéž směru pošlu i dar do éteru. Radost z něj ať přímo čiší pro každého, kdo teď slyší. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 23. září 2026 a prý nám začíná astronomický podzim. No, uvidíme, když to říkají, asi to bude pravda. Pomalunku se nám vždycky ráno ochladí, ale přes den se to vybere a dokonce se říká, že má být i nádherné babí léto. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že mají svátek Berty, děvčata, dívky, dámy, honosící se tímto křestním jménem Berta. Takže všem Bertičkám, Bertám vinčujeme všecko nejlepší. Musím se vám přiznat, moji milí, že včera bylo úterý a já už od rána jsem se těšil na večer. Protože večer připravil pro nás úžasný večer náš dobrý kamarád, jazzman tělem i duší Sava Klimeš. Savovi patří obrovský hlubokosklon, že si dá tu práci, všechno zorganizuje, zajistí a pak je večer, jak se říká, jako lusk. A včera pro nás měl úžasné překvapení, protože pravidelně, vy to víte, hrává band, který si říká Breeze Band, hraje ve složení na klávesi Láďa Káňa Oswald, na kontrabas Vincent Skumr, na bicí Petr Maceček, zpívá Jarda Zvoník a na saxofon Jirka Suchý. Ale včera jsme měli obrovské překvapení. Savovi Klimešovi se podařilo získat dva úžasné hráče, a to na trumpetu, až z Prahy přijel vynikající Richard Hora, a na trombon, nebo chcete-li na pozoun, Petr Petóza Bláha. Takže zněl sálem úžasný Dixieland. Jirka Suchý vyměnil svůj saxofon samozřejmě za klarinet, který patří do Dixielandu, takže všichni jsme byli objati úžasnou Dixielandovou muzikou, úžasným jazzem, zazněly všechny známé pecky a dokonce Richard Hora se projevil, nebo tedy ukázal, nejen jako excelentní trumpetista, ale taky jako skvělý zpěvák. A zazněly v jeho podání písničky, které za sebe se přiznám, ani jsem, jak se říká, moc neznal, ale byl úžasnej. No a nakonec jsem si nechal Jirku Suchýho. Jirko, dnešek je pro tebe velkým dnem a já ti vinšu za nás a za všechny. Pevné zdraví, přeji ti spoustu čarokrásných dnů. Přeji ti, ať nás ještě dlouho, tedy respektive my si přejeme, ať nás ještě dlouho těšíš svojí přítomností, svým talentem a tím, jak je tě plno, jak prostě úžasně zvládáš, ty jsi vlastně instrumentalista, jak vlastně zvládáš své nástroje a taky nejen, že jsi úžasný hráč, ale taky jako Richard Hora jsi bezvadnej zpěvák. Takže, moji milí, promiňte mi tento malý odskok, ale včera to byl pro mě úžasný zážitek a musím říci, že při té muzice, jak říká můj kolega herec Láďa Běhůnek, se člověk ani nemůže zlobit. A málem bych zapomněl na úžasného chlapíka, který taky chodí pravidelně, a to je Mirek Hanoj Hanák, který také sedl na chvilku za varhany a zahrál úžasných pár věcí. Takže, moji milí, ať žije jazz, swing a prostě všechno nejlepší. Tož, já už tady nebudu kecat a už vám pouštím první přáníčko, které mi dorazilo na záznamník.
2: Příroda začíná hrát pestrými barvami a ukazuje nám svoji krásu. Dnes začal astronomický podzim, zkracují se dny, které bývají mnohdy i pochmurné. Ptáci už na drátě s námi se loučí, něco teď začíná a jiné končí. Chtěli bychom poslat písničku od Boba Friedla, Když kvetou odsuny, pro radost. Rodině Evičky Ocáskové do Niklovic, rodině Dáši Vlasákové do Doubravníka, rodině Petra Menčíka do Bíkovic, manželům Emilce a Laďovi Hemzalovým do Ráječka, rodině Antonína Nedomy do Vrtěžíře, paní Helence Menčíkové do Ráječka, rodině Karla Kříže do Mikulovic u Znojma a rodinám našich třech dětí. Ať vám podzimní dny přinesou klid do srdce. srdce, úsměv na tvář a radost z každého krásného okamžiku. Užívejte si úžasné barvy podzimu, teplo domova a pohodu, která každý den zahřeje. Krásné podzimní dny vám přejí Zdena s manželem Jirkou.
1: Moji milí, tak to bylo, paní Zdeno, krásné přáníčko. Rád splním a rád taky zahraji. Vybrali jste si písničku, takže už je tady Bob Friedl a Když kvetou ocůny.
3: Když louky nastydly od prvních studených rán, dům voněl po vidli a do všech

Dnes máme podzimní rovnodennost a začíná astronomický podzim. Dny se nám už nějakou dobu krátí, rána jsou tmavší a vstávání z postele, no, možná zase o něco těžší. A právě při raním vstávání má většina z nás jednoho pravidelného pomocníka. Budík. Budík je zvláštní vynález. Člověk si ho večer úplně dobrovolně nastaví, ráno ho štve, že zvoní. A přitom přesně to po něm chtěl. Dřív to bylo jednoduché. Budík stál na nočním stolku, večer se natáhl a ráno spustil takový rachot, že klidně mohl budit i sousedy. Dneska máme mobil. A můžeme si dokonce vybrat, čím se necháme vzbudit. Příjemnou melodií, zpěvem ptáků nebo zvukem, který připomíná, no třeba, požární poplach. Jenže s tím přišla i jedna nebezpečná možnost. Tlačítko odložit. Ještě 5 minut. A za chvíli znovu ještě 5 minut. A těch 5 minut, to je snad nejkrásnější spánek celého života. Jenže pak otevřete oči a zjistíte, že z 5 minut bylo 20 a začne ranní závod. Někde můžou fungovat i budíky živé. To když kočičí nebo psí kamarádi usoudí, že už je čas na snídani nebo na procházku. A na těch je jedna výhoda. Tlačítko odložit u nich většinou nefunguje. Víte, já tedy používám budík, ale budík používám jako kdyby náhodou něco. Já se budím pravidelně v 6 hodin ráno plus minus 3 minutky a večer uléhám o 11:30 plus minus 3 minutky. Nemám problém s usnutím, nemám problém s probouzením. Je pravda ta, když je léto a už za oknem svítí sluníčko, tak to vstávání je takové svěží a pohodové. Když už je jako zima a je tmavo za oknem, řekl bych téměř tma, tak to se vstává těžší, ale nevadí mi to, protože jsem rád, že jsem se probudil. Jednou

jsem dostal otázku, co je podle mě dokonalé probuzení. No, v tomto věku je pro mě dokonalé probuzení, že se probudím. Ono se tak jednou může stát, že se neprobudím. A to bych byl smuten. A jeden vynikající brněnský silák, František Kocourek, ten říkal, když dáš ruky od těla, je to dobré. Když je nedáš, jsi v dřevěným pyžamě. Tož pro mě dokonalé probuzení je, když dám ruce od těla a po levé ruce našmátrám moji Irenku. Tož tak, moji milí, doufám, že všichni chlapi máte nějakou tu svoji Irenku. A já už vám co? Pouštím skupinu Poutníci.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hořely, padaly hvězdy, zpíval Michal Šindelář a já už mám pro vás připraveny dvě přáníčka. Obě jsou ze záznamníku, tak si pojďme nejdříve poslechnout to první.
1: Chtěla bych vás moc poprosit o písničku pro moji milou kamarádku Ivu Horáčkovou z Brna. Přeji jí hlavně zdraví a spokojenost a taky toho štěstíčka trochu. Mám jí moc ráda. Zahrejte jí to prosím 23. září ve středu. Nevím, která písnička by jí udělala radost, tak jsem jí vybrala Zvonky štěstí. Vám moc děkuji a přeji krásný den. Helča.
0: Paní Helčo, já myslím, že vaší kamarádce duo Dara Rollinsová a Karel Gott Zvonky štěstí určitě udělá radost. Ale mám tady ještě jedno přání, to si taky pojďme poslechnout.
2: Máme tu podzim a já bych chtěla pozdravit spolužáky z Lisické ZDŠ. Vyšli jsme roku 1964. Přeju všem zdraví a pohodu i vám v Rádiu Brno, které tak ráda poslouchám. Písničku bych prosila od pana Nohavici Kometa, a to dne 23. září v Srdcovkách. Moc vám děkuje Pavla Střeště.
0: Paní Pavlo, bohužel nesplním zcela vaše přání, protože paní Helča volala před vámi a objednala si písničku Zvonky štěstí a protože byla první, tak jí dávám přednost. Není to nic proti vám, paní Pavlo, ale i vaše přáníčko rád splním a věřím, že vaše spolužáky potěší i Zvonky štěstí. Tady jsou.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byl Elvis Presley, doufám, že vás písnička potěšila. A protože máme středu, no, mám pro vás středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a uslyšíte řadu dalších předních operních solistů. Tak, středeční indicie tedy zní, pokud je něco rozhodně součástí naší vlasti, tak toto. Opakuji středeční indicii, pokud je něco rozhodně součástí naší vlasti, tak toto. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Marii Rotrovou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla skupina brontosauři a jejich zrnka, dívám se na hodiny. Máme 3 minuty po 9:45, mám tu ještě jedno přáníčko z mailové adresy. Hezké dopoledne. Ráda bych touto cestou poslala přáníčko k výročí svatby pro moje přátele Petru a Zdeňka Horákovi. Není to číslo, které definuje lásku, kterou k sobě chováte. Je to štěstí, které vás obklopuje po celou tu dobu. Vše nejlepší ke společným 30 letům. Děkuji za odvysílání 23. září a přeji vám hezký den. Ivana Kvasničková. Milá paní Ivano, rád splním vaše přáníčko, taky vinšuji vašim kamarádům ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No a už posílám písničku.
1: Český rozhlas Brno. Sacovky.
2: Ty moje lásko pobledlá, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jen

0: Jaroslav Vikrent zdárně dovedl dnešní srdcovky do svého cíle. Dnes píšeme 23. září, začíná astronomický podzim a já, než se s vámi rozloučím, vám ještě zopakuji středeční indicí do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Pokud je něco rozhodně součástí naší vlasti, tak toto. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční, páteční a pak už to bude jasné. No a ještě než se úplně rozloučím, tak vám také připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale to mě musíte dát vědět. Pokud se vám nechce psát, máte tuto možnost. Namluvte mi to svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A pro vás, kterým vám nevadí psaní, tak mám pro vás připravenou e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo můžete mi to dát vědět přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, prosím, volejte a pište s dostatečným předstihem. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Na shledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Jihomoravský kraj zvýšil podporu bydlení a podnikání v rozvojově znevýhodněných lokalitách. Poslanci znovu projednají dětský certifikát, platit má od ledna. Brněnské muzeum zpřístupnilo prvorepublikový byt manželů Herdanových a bude polojasno až jasno s teplotami do 20 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Jihomoravské obce v rozvojově znevýhodněných lokalitách dostanou 25 milionů korun. Krajskou dotaci musí využít na podporu bydlení nebo podnikání. Zastupitelstvo částku kvůli velkému zájmu tento týden navýšilo z původních 20 milionů. Konkrétní podpořené investice vyjmenovává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Zastupitelé schválili dotaci ve výši 1,4 milionu korun na projekt obce Čejč, který je zaměřený na objekt kombinující bydlení a podnikání. Peníze poputují například na podporu sociálního bydlení v Lužicích, na místní komunikaci v Tulešicích nebo například na zasíťování území v obci Strachotice.
2: Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle Ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k jiné aktuálně projednávané novele trestního zákoníku. Muzeum města Brna společně s městskou částí Brno-Střed včera lidem otevřelo zrestaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Jeho obnova trvala 4 roky. Podíleli se na ní i studenti vyšší odborné školy restaurátorské v Brně.
5: Takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé, daleko víc poškozené tím ultrafialovým zářením.
6: Říká restaurátor a historik umění Radek Ryšánek, který studenty po celé 4 roky vedl. Teď se do bytu se zachovalým nábytkem podívají i lidé. Co se v něm bude dít, popisuje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
7: Věřím, že do budoucna se nám kromě komentovaných prohlídek podaří z toho udělat i komunitní centrum, kde budou přednášky, autorská čtení a věci, které s tou brněnskou architekturou spolu souvisí.
6: Jedna z prvních přednášek začne dnes od 19 hodin. Jakub Holler, Český rozhlas.
2: Policie odložila případ vandalismu z letošního května. Neznámý pachatel během pouti smíření pomaloval památník obětí odsunu v Pohořelicích červenými hákovými kříži. Policisté viníka nevypátrali. Radnice nechala památník vyčistit. Na odložení případu upozornila Česká televize.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, vítr by měl foukat mírný, severozápadní až severní, večer slabý, proměnlivý, biozátěž zůstává mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nesouvislé kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od kývalky. Místo nehody na silnici 43 u Krhova je už částečně průjezdné, a to ve směru na Svitavy. Na cestě do Brna se objíždí přes Drnovice a Lisice. Opatrně projíždějte i místem nehody u Kučerova na silnici do Bohdalic-Pavlovic. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ve středu 23. září krátce po 10. hodině začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno dopolední vysílání. Až do 12. hodiny uslyšíte proud písniček, které nestárnou, ale také obvyklé rubriky, vstup regionálního stopaře Vojty Halaše, kulturní pozvánku a babské rady Jarky Vykoupilové. A po 11. hodině poradnu pro zdraví. Na dnešní den připadá podzimní rovnodennost a začátek podzimu. A našla jsem i jedno pěkné a pro dnešek, podle předpovědi počasí a místy aktuálních mlh i patřičné přísloví. Zářijová mulda na zimu chvost, neboli mlha v září je předzvěstí chladných dní a zimy. Mějte krásné dopoledne a celý den, a to i v naší rozhlasové společnosti. Sandra Silná je s vámi u mikrofonu, no a zpívat nám teď budou Karel Gott a Věra Špinarová.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno doznívá píseň Forever Young, navždy mlád nebo mladá kapely Alphaville a vy jste poctivě a pečlivě poslouchali také znělku, výherní znělku, která předtím zazněla ve našem vysílání. Poznali jste Zdeňka Junáka a nejrychleji se dnes dovolala paní Marie z Čáslavic, kterou teď vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Já vám moc gratuluji, protože vyhráváte knížku Temné letopisy moravské s podpisy autora Miloše Šenkýře a také Michala Isteníka, který pro nás celý cyklus načítá. A komu knížku věnujeme, paní Marie?
1: Věnuji manželovi.
0: Dobře, dobře, tak věnování tam budete mít určitě vepsané. No a já se vás zeptám, ano, tak jako se ptáme všech dalších výherců, i v návaznosti možná na tu písničku teď Forever Young, tam se zpívá Chci žít věčně, tak to úplně po vás teď nebudu chtít tu odpověď, co byste dělala, kdybyste žila věčně, ale představte si těch 102 let, když byste se probudila, co byste přála sobě, třeba rodině, světu, Českému rozhlasu také?
1: No, přála bych rodině, sobě i Českému rozhlasu hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně život bez války a všechno v pohodě.
0: To je moc hezké přání, paní Marie. Možná se vás ještě zeptám, ta knížka. Máte doma hodně knížek? Čtete? Jste čtenáři hodně. S manželem? Hodně. Takže určitě víc než 102 třeba?
1: No, to určitě.
0: A co tak nejradši čtete? Protože Temné letopisy moravské, to je taková možná místy hodně smutná historie, ale no, poučná je... na druhou stranu.
1: Ano.
0: Patří tohle k vašemu třeba oblíbenému žánru, nebo co vás tak baví číst?
1: Ne, to určitě ne. To je spíš manželů žánr. Já spíš se zabývám, nebo nejraději čtu knížky o rostlinách a o zahradě a kuchařky a tady to všechno.
0: No tak věřím, že manželovi touhle výhrou uděláte radost. A že
1: hodně velkou.
0: Ano, ano. Tak ještě jednou moc gratuluji, zdravím vás do Čáslavic.
1: Moc děkuji.
0: Přeji vám
1: moc děkuji
0: krásný
1: na
0: den. Naslyšenou. Díky.
1: Den.
0: Vám také. Tak věřím, že jsme tedy radost udělali a vy ostatní

0: ročníků.
1: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
0: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
1: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš vyrazil dnes opět za sportem, a to v rámci série o méně známých sportech. Léto sice pomalu končí, máme tady podzim, kolo ale ještě rozhodně odkládat nemusíme. Dnes nám Vojta představí jedno odvětví cyklistiky, a to je single trail. Vojto, hezké dopoledne.
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Tak kam jsi na single trail vyrazil a jak bys vlastně tenhle sport popsal posluchačům?
2: Jak bych ho popsal? Možná podle toho terénu. Chvilku je stoupání, sjezd, klopené zatáčky.

0: kytarní vlna, ale třeba i skok. Přesně takhle vypadají single traily. Úzké jednosměrné stezky určené především pro horská kola. Na rozdíl od běžné cyklostezky tady nejde tolik o to někam dojet. Ta samotná jízda je totiž cílem. Single traily jsou navržené tak, aby se co nejvíc využil místní terén. Nevedou proto dlouhé rovné úseky, ale spíš se vlní mezi stromy. No a podle obtížnosti nabídnou klidnou jízdu rodinám s dětmi, ale i technické pasáže zkušenějším bikerům na těch těžších trasách. No a jsou pro všechny zdarma. Já jsem dnes vyrazil na trať do Mariánského údolí v Brněnské Líšni. Nejdelší okruh tady má zhruba 14 kilometrů. Další jsou i kratší a nechybí právě klopené zatáčky, terénní vlny, lávky nebo i menší skoky. No a jakmile se člověk rozjede, rychle zjistí, že musí dávat pozor prakticky pořád. Každá zatáčka má trochu jiný rádius, terén se mění a některé pasáže vás přirozeně nutí přenést těžiště. No a pak je důležité se asi hlavně nebát. Občas je lepší tady projet úseky rychleji, než brzdit a pak být třeba překvapen.
1: Kde na jižní Moravě najdeme ještě další podobné tratě?
0: Největší síť najdeme v Jedovnicích, tamní single trail nabízí přibližně 28 kilometrů tras různé obtížnosti. Jestli si tu mohou vybrat od jednodušších úseků až po ty náročnější traily i třeba se skoky. U rekreačního střediska Lučina nedaleko Tvarožné Lhoty zase najdeme jednosměrnou stezku Lučinka. Rozsahem se sice nedá srovnávat s tím trailem v Jedovnicích, ale i tady si mohou cyklisté vyzkoušet jízdu po stezce. Tady jsem teda ještě nebyl, ale je to možná tip pro cyklisty z okolí Strážnice. No a jako poslední zmíním tratě v Boskovicích, nedaleko Westernového městečka. Tam to důvěrně znám a myslím, že je to pro všechny cyklisty všech úrovní.
1: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který se dnes v rámci sportovního seriálu zaměřil na single trail. Vojto, děkujeme, no a nevím, co se přeje cyklistům a single trailistům, vítr ve vlasech a sílu do pedálu.
0: Můžeme založit takovou tradici, že si budou přát, nebo budeme si přát tohle, takže ano.
1: Tak každopádně jeď bezpečně a krásný den. Naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den a naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A už za chvíli vám nabídneme také kulturní pozvánku. Ta dnes bude do Mikulova na Dny židovské kultury. Zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Telegram s adresou Svět.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Je 10 hodin 36 minut a to je čas na dnešní kulturní pozvánku. My dnes zamíříme do Mikulova a pozveme vás na Dny židovské kultury, které se konají v Mikulově už od zítřka 24. září a to až do neděle 27. září 2026. Židovská kultura je díky bývalé početné židovské komunitě z historií města Mikulova po staletí úzce spojena. Dny židovské kultury nabídnou hudbu, tanec, výstavy, divadlo, ale také komentované prohlídky. Každá část programu poskytne trochu jiný pohled na židovské tradice, a to právě prostřednictvím zmíněného, tedy hudby, tance, výtvarného umění, ale i gastronomie. V letošním programu se představí už zítra například brněnské divadlo Mikroteatro s divadelní hrou Ilze. Připravena je také vernisáž výstavy Biblické příběhy na poštovních známkách ze sbírky izraelského filatelisty nebo ochutnávka specialit židovské kuchyně. Během dalších dní vystoupí například skupina Miriam s historickými i moderními židovskými tanci, živelný Mekký Messer Klezmer Band nebo Legiero Quartet, koncert Čtyři struny, pátý dech, což je smyčcové kvarteto s klarinetem Laury Karpíškové a hudbou třeba Antonína Dvořáka anebo Wolfganga Amadea Mozarta. Dny židovské kultury se konají v následujících 4 dnech, tedy od čtvrtka 24. září do neděle 27. září na různých místech v Mikulově, v Horní synagoze, v Galerii Efram anebo na židovském hřbitově. A vstup na akce je volný. Tolik tedy dnešní pozvánka. Do konce této hodiny uslyšíte také ještě babské rady Jarky Vykoupilové. No a myslím, že dneska se budou opravdu hodit, protože Jarka nám už za chvíli poradí a řekne něco o bylinkách na posílení imunity. Je to

cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: žena, jako chvíli vydržela. Ale pan Praska z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné, a že i dva jsou příliš mnoho, tam je místo pro jednoho. Čemu se ještě často měje, na se tu perlou přední směje. Čemu se ještě často měje, na se tu perlou přední směje. Čemu se ještě často měje.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je s vámi Sandra Silná a slovo teď dostane kolegyně Jarka Vykoupilová a její babské rady. A Jarka nám poradí, jak využít sílu bylinek k tomu, abychom teď na počátku podzimu posílili imunitu.
1: Babské rady.
2: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea. Známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo. Teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři. Obzvlášť v chladnější části roku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Nová cyklostezka by měla propojit Velké Němčice s Uherčicemi. Na nádraží ve Veselí nad Moravou začalo cvičení hasičů a policistů. Kvůli opravám je ve Vyškově uzavřená silnice mezi Lhotou a Rychtářovem a bude polojasno až jasno s teplotami do 20 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ve Velkých Němčicích na Hustopečsku začala výstavba nové cyklostezky. Přibližně 600 metrů dlouhý úsek povede lesem od řeky Svratky na jihozápadním okraji městy se směrem na Uherčice. Nová trasa by tak měla bezpečně propojit obě obce. Stavba by měla být hotová do března příštího roku. Stát by měla necelých 9 milionů korun.
2: Cyklostezka do Uherčic je součástí několika plánovaných propojení Velkých Němčic s okolními obcemi do 4 směrů. Už loni vznikla cyklostezka severně od městy se směrem na Nosislav. V příštím roce by se měl městy propojit s nedalekými Starovicemi a v budoucnu by se měla vystavit cyklostezka taky směrem na Křepice. Ta by podle plánů měla vést pod dálnicí D2. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Hasiči, policisté a záchranáři nacvičují ve Veselí nad Moravou spolupráci pro případ aktivního útočníka ve vlaku. Cvičení se účastní i drážní hasiči. Akce začala po 10. hodině a potrvá zhruba do 13 hodin. Provoz na nádraží je kvůli tomu částečně omezený. Vlaky ale jezdí podle jízdního řádu. Policie na sociálních sítích ubezpečila, že lidem nehrozí žádné nebezpečí. V okolí nádraží se ale bude pohybovat větší množství jednotek integrovaného záchranného systému. Řidiči ode dneška do 14. října neprojedou po silnici mezi vyškovskými částmi Lhota a Rychtářov. Důvodem jsou stavební úpravy a údržba. Město o tom informovalo na svém webu. Uzavírka neplatí pro regionální autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému.
3: Obyvatelé Pařizovic budou moct projíždět stavbou ve směru na Vyškov a zpět. Pro ostatní platí 30-kilometrová objížďka přes Kulířov, Krásensko, Ruprechtov, Drnovice a Vyškov. V době konání komunálních voleb, tedy 9. a 10. října, stavbaři práce přeruší, a to od pátečního poledne do nedělních 8 hodin ráno, a umožní průjezd stavbou. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Prodejna Byla na Stránského ulici v Brně znovu funguje. Státní zemědělská a potravinářská inspekce ji v pondělí uzavřela kvůli četným stopám po výskytu hlodavců. Na podlaze byl jejich trus, inspektoři našli také nečistoty a poškozený strop. Byla podle své mluvčí přijala nápravná opatření. Inspekce s řetězcem zahájila správní řízení o uložení pokuty.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, zejména během odpoledne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severozápadní až severní, večer slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, večer většinou mírně nepříznivé. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 97. kilometru ve směru na Prahu. Místo nehody na silnici 43 u Krhova už je plně průjezdné, ale nehoda je nově hlášena u Tučap na silnici do Rousínova. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je s vámi stále až do 12. hodiny Sandra Silná. No a už za chvíli po písničce, tak jako každou středu, začne středeční poradna pro zdraví. My si dnes s naším hostem budeme povídat o závislosti na nikotinu a odvykání kouření. Zůstaňte s námi.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Lékařka Šárka Kunzová z brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny je dnes naším hostem v poradně pro zdraví. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: V následující necelé hodině probereme téma škodlivosti kouření, závislosti na tabáku, nikotinu a také možnosti, jak tuto zdraví škodlivou a mnohdy i život ohrožující závislost překonat. Připomínám i telefonní číslo sem k nám do studia, kam můžete v průběhu vysílání volat své dotazy k dnešnímu tématu, a to číslo je 726 46 5200. Paní doktorko, kouření je stále velmi rozšířené. Proč je pro člověka tak těžké s ním přestat, i když dobře ví, že škodí zdraví?
2: Kouření tabáku je často považováno za zlozvyk a mnohdy i samotnými kuřáky, ale ve skutečnosti je to jinak. Jedná se o závislost. Závislost na nikotinu. A nikotin je silně návyková psychoaktivní látka, která v těle, v mozku aktivuje dopaminový systém odměny. Takže poté, co si vykouříte cigaretu a působí ve vašem těle nikotin, cítíte zmírnění úzkosti, zlepšení nálady a i pocit uspokojení. Takže cigareta se vlastně pro řadu kuřáků stává takovým nástrojem, jak regulovat svoje emoce. Pravděpodobno, že člověk kouřit začne, nebo to, jaká závislost se rozvine, jak těžké je pro něho přestat, to jsou všecko aspekty, které ovlivňuje i genetika, naše genetická dispozice. Nemůžem říct, že vlastně genetika může za to, když člověk nedokáže přestat, ale dá se říci, že genetické faktory ovlivňují to, proč někomu to jde snáze a někomu hůře.
1: Mm-hmm. A znamená to také třeba, pokud, když se bavíme o té genetice, třeba děti vyrůstají v prostředí, kde se kouří, tedy třeba v rodinách kuřáků, nebo prostě se pohybují někde, kde vidí, vnímají lidi, kteří kouří, že i třeba tohle může s nás jakoby spustit tu, řekněme, závislost nebo tu potřebu si zapálit?
2: Je tady víc aspektů. Když má člověk ve svém nejbližším okolí, mezi svými příbuznými, rodiči, prarodiči, silné kuřáky, tak je pravděpodobnost, větší pravděpodobnost, že zdědil opravdu genetickou vlohu, proto být silněji závislý, má typ nikotinových acetylcholinových receptorů, který má ten potenciál k té největší míře závislosti. Takže to je jeden aspekt. A druhý aspekt je ten behaviorální. Pokud dítě vlastně vnímá ve svém prostředí kuřáky, považuje vlastně kouření za standardní součást vlastně života, pravděpodobně mnohem dříve je zkouší a čím dříve ten mladý člověk začne, tím snáze a silněji se ta závislost vlastně v tom jeho mozku vytvoří.
1: O škodlivosti kouření, aspoň pokud se mi tak zdá, možná je to čistě subjektivní, ale se hodně mluví a vlastně najdeme varování i na různých tedy produktech. Kolika ale, když si dnes budeme povídat o léčbě závislosti, kolika lidí vlastně se dotýká tento problém, třeba v České republice? Kolik lidí dnes je mezi námi kuřáků?
2: Když bychom se podívali na statistiku, tak v České republice probíhá každoročně národní výzkum užívání tabáku a alkoholu a ta čísla za rok 2025 hovoří o tom, že zhruba 30% dospělé populace, tam se míní lidé od 15 let výše, užívá nějakou formu tabáku nebo nikotinu alespoň jednou za měsíc. Když bychom se podívali na to, jaká je část lidí, kteří kouří nebo užívají nikotin v jiné podobě denně nebo téměř denně, pak je to asi 23%.
1: Mm-hmm. S lékařkou Šárkou Kunzovou si dnes povídáme o závislostech na nikotinu, na tabáku, ale také o léčbě této závislosti. A za chvíli budeme v tématu opět pokračovat. Připomínám i telefonní číslo sem k nám do studia 726 46 52 00, kam můžete volat své dotazy.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: je při odvykání potom podkladem vzniku abstinenčních příznaků, protože mozek, který je zvyklý na pravidelné užívání nikotinu, má více nikotinových receptorů a vlastně v okamžiku, kdy přerušíme tu dodávku nikotinu, tak tam ten nikotin vlastně je jeho nedostatek, chybí tam a mozek vlastně zažívá nebo generuje symptomy, které jsou velmi nepříjemné pro toho odvykajícího. Je to netrpělivost, nervozita, podrážděnost, špatná nálada, silný puzení kouřit. Může se jednat i o nějaké prožívání zvýšené úzkosti, zvýšenou chuť k jídlu. Prostě je to velké spektrum nepříjemných zážitků, nepříjemných symptomů. Druhým aspektem závislosti je pak ta složka psychosociální. A to je to, že jsme zvyklí cigaretou se sklidňovat, regulovat svoje emoce, že máme nějakou kuřáckou rutinu, svoje návyky, že kouříme v určitých sociálních situacích.
1: Mm-hmm. A od kdy vlastně můžeme mluvit o závislosti na nikotinu? Je to tedy v ty momenty, když už prostě přichází tyhle abstinenční příznaky, o kterých jste mluvila, protože přece jenom mnoho lidí má také asi kouření spojené, třeba mě napadá kouření dýmky, je to takový rituál, ale kdy člověk pozná, ať už tedy kouří cigarety, ať už kouří dýmku, že už je tam právě ta závislost?
0: Obecně by se dalo říci, že pokud v nějaké činnosti, aktivitě pokračujeme, opakujeme ji navzdory tomu, že nám škodí, tak se jedná o závislost. Jinými slovy, nedokážeme přestat, když chceme. Dalo by se říct, že většina uživatelů tabáku nebo nikotinu, kteří ji užívají na každodenní bázi, tak jsou závislí. U někoho může být velmi silná ta psychosociální složka a ta potom hraje roli i u těch, kteří užívají třeba méně často anebo menší dávky nikotinu.
1: Co byste řekla člověku, který třeba by k vám přišel, že chce přestat kouřit, ale řekl by vám, kouřím už desítky let a nemá cenu už u mě přestat. Je tohle pravda nebo prostě má smysl přestat a pokusit se přestat kdykoliv, v jakékoliv životní fázi, v jakémkoliv věku?
0: Obecně platí, že čím dříve přestanu, tím větší benefit, protože se mohu vlastně vyhnout těm škodlivým následkům kouření, můžu se vyhnout vzniku onemocnění a to je teda ta nejlepší varianta. Když už nemoc ale přijde a projeví se, pak to stop kouření znamená zlepšení prognózy, zmírnění vlastně průběhu té nemoci, méně komplikací, lepší hojení, lepší efekt léčby. Takže zkrátka lepší vyhlídky. Moje zkušenost je taková, že když se klientovi podaří přestat kouřit, ať už je ve středním, vyšším věku, nebo je to mladý člověk, vždycky je spokojený s tím, že to zvládl. Cítí, že ho to posílilo, je svobodnější v tom, co dělá a taky v tom, co nedělá. A obvykle od něho slyším větu. Mám radost, že se mě to podařilo. Škoda, že jsem nepřestal dřív. A toto slýchám opravdu i od seniorů. Takže z mého pohledu je jedno, v jakém věku a po jak dlouhé době, vždycky to má smysl.
1: S lékařkou Šárkou Kuncovou si dnes povídáme o odvykání kouření a také závislosti na nikotinu a mě po písničce bude zajímat také to, co se třeba v těle děje po poslední vykouřené cigaretě.
2: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
3: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné ulice?

0: historicky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy. O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písní.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S lékařkou Šárkou Kuncovou si dnes povídáme o léčbě závislosti na nikotinu, o odvykání kouření a také připomínám telefonní číslo k nám do studia 726 46 5200, kam můžete volat své dotazy. Paní doktorko, já se vás teď zeptám na to, co se tedy v těle člověka děje po poslední vykouřené cigaretě. Jaké změny nastávají, ať už třeba rovnou v řádu hodin nebo dnů, měsíců? A co je na odvykání vlastně nejtěžší?
2: Tak pro ilustraci můžeme si to představit tak, že zhruba v řádu minut, po 20 minutách po poslední cigaretě mizí ten akutní efekt nikotinu, takže se normalizuje krevní tlak a tepová frekvence. V řádu hodin potom se snižuje obsah oxidu uhelnatého v krvi. To znamená, že se obnovuje ta plná kapacita pro přenos kyslíku a oxidu uhličitého. Takže dalo by se říct, že po 12 hodinách od poslední cigarety je ten přenos kyslíku na své optimální hladině. Potom v řádu dní dochází k regeneraci sliznic, dýchacích cest, které se čistí, odstraňují hleny a škodlivé látky, které se tam usadily z cigaretového kouře. Zlepšují se naše chuťové a čichové schopnosti, regeneruje se celá ta sliznice nosu, dýchacích cest. V řádu dní potom se zlepšuje dýchání, průdušky se uvolňují. Během týdnu se potom zlepšuje krevní oběh, zlepšuje se kondice, můžeme pozorovat lepší výkon při chůzi například nebo běhu, snižuje se také riziko infarktu myokardu a v řádu měsíců potom se dále ještě zlepšují plicní funkce, zlepšuje se ten úvodní vlastně iniciální kašel, dýchací potíže.
1: Tohle jsou všechno takové povzbuzující, řekněme, zprávy, ale v tom všem ten člověk prostě je a má chuť prostě dát si tu další cigaretu, i když se třeba rozhodl, že už přestane kouřit. To znamená, co je nejtěžší na tom odvykání a na co se třeba člověk musí připravit, jaké jsou fáze toho odvykacího procesu?
2: Já bych řekla, že nejtěžší je vlastně nazbírat tu ochotu projít odvykacím stavem, protože je to určitý diskomfort. My jsme mluvili o těch fyzických abstinenčních příznacích a ty trvají v té největší míře zhruba ty 4 až 6 týdnů. A to je tedy období, kdy ten pacient opravdu zažívá diskomfort. My ale naštěstí máme k dispozici přípravky, léky na odvykání, které mohou pomoci vlastně projít tím fyzickým abstinenčním stavem dobře, tak, aby člověk vlastně se mohl soustředit na změnu těch návyků.
1: Mm-hmm. Jak třeba probíhá tady ta pomoc z vaší strany? Tedy když se teď dostaneme k tomu praktickému, čemu vy se věnujete, tedy pomoc, podpora při odvykání té závislosti, tak co třeba člověk od vás dostane za rady nebo pomoc právě praktickou?
2: V našem centru poskytujeme takzvanou psychobehaviorální intervenci. Jednoduše řečeno, jde o nějakou podporu odvykajícího v průběhu celého toho procesu odvykání. Na té první konzultaci, která trvá obvykle 60 až 90 minut, tak si povídáme o tom, jakou zkušenost má ten klient vlastně s kouřením, kdy začal, zda zkoušel přestat, jaká je míra té závislosti, v jakých situacích obvykle kouří, tak aby on si zvědomil celou tu oblast, vlastně co všecko to pro něj znamená, ta cigareta. V další části potom jim vyprávím o tom, jak asi probíhá abstinenční stav, jaké jsou možnosti podpory, v čemu může pomoci ta farmakoterapie, kterou si musí kupovat sám, čili mm-hmm. je to nějaká investice, kterou do toho musí vložit. Na druhé straně pojišťovny, zdravotní pojišťovny ze svých programů prevence tady na tyto léky přispívají a pokud je ten klient v naší péči, tak mu můžeme vystavit potvrzení o léčbě a on dostane vlastně ty prostředky do určité míry zpět.
1: Mm-hmm. S lékařkou Šárkou Kunzovou si dnes povídáme o podpoře při odvykání kouření, o léčbě závislosti na nikotinu a opět se k tématu za chvíli vrátíme.

0: tak.
1: Český rozhlas Brno.
2: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví. Dnes si s lékařkou Šárkou Kunzovou povídáme o odvykání kouření a léčbě závislosti na nikotinu. Během písničky se nám také dovolal posluchač, který s námi sdílel svoji zkušenost, ale já se vás na základě toho i zeptám, protože posluchač mluvil o tom, že ve 30 letech začal kouřit, po 12 letech přestal a od té doby 33 let už si nezapálil, nahradil to jízdou na kole a neměl žádné abstinenční příznaky. A já se vás chci zeptat, jestli se setkáváte také v poradně s lidmi, kteří prostě na první dobrou opravdu přestanou, víceméně třeba nahradí závislost na nikotinu nějakým sportem nebo nějakou jinou zálibou a prostě se daří lidem, abychom posluchače povzbudili také, že to jde opravdu.
3: S takto úspěšnými odvykajícími se většinou v poradně nesetkávám, protože za mnou chodí právě ti, kterým se to nedaří. Ale musím říct, že tam hrají pravděpodobně roli ty genetické faktory, protože pokud máme nikotinové receptory, které mají menší potenciál k rozvoji závislosti, tak potom v tom procesu odvykání se potýkáme především s tou psychosociální složkou závislosti. A pokud máme velkou motivaci a odhodlání, tak vlastně můžeme tím odvykáním projít.
2: Když tedy člověk opakovaně prostě se pokouší přestat kouřit, je tam právě ten nejčastější spouštěč to, že třeba vidíte kolem sebe prostě ostatní, nebo je to ta vnitřní, řekněme, taková, nechci říct úplně slabost, ale prostě člověk má většinou tu motivaci přestat kouřit, ale co tedy je takové to, nebo jak by člověk měl vlastně postupovat, aby uspěl? Znamená to přestat chodit do společnosti nebo prostě najít si nový koníček? Jak třeba přelstít tu psychiku, řekněme?
3: Tím, že nikotinová závislost je opravdu silná, tak odvykající i ti, kteří úspěšně přestali kouřit, potřebují vědět, že i jedna cigareta po nějaké době úspěšného stop kouření stačí k tomu, aby se vlastně znovu aktivovaly v mozku ty paměťové stopy závislosti. Takže po jedné cigaretě se může vlastně velmi rychle během několika dnů ten kuřák vrátit zpět na začátek.
2: Paní doktorko, a co třeba tedy některé podpůrné přípravky nebo možná takové substituční přípravky, to znamená nikotinové žvíkačky, nebo dnes hodně lidí přešlo také na různé elektronické cigarety, ale kde taky je obsažen nikotin. Má to smysl, když třeba člověk si řekne přestanu nebo budu se pokoušet přestat kouřit a nahradím třeba tu klasickou cigaretu něčím takovým?
3: Určitě ano. Odhady jsou takové, že pokud člověk přestává kouřit sám, bez pomoci, tak ten úspěch se dostaví u 3-5% kuřáků. Proto já velmi doporučuji všem, kteří chtějí přestat kouřit, aby v tom nezůstávali sami. Mm-hmm. Aby využili jednak to odborné poradenství, které jim nabízí Centra pro léčbu závislosti na tabáku, ale i jiná pracoviště a tam dostanou doporučení právě na tyto přípravky, které pomáhají v odvykání právě zvládnout ten fyzický abstinenční stav.
2: Mm-hmm. A ty abstinenční příznaky potom, pokud člověk sáhne po těchhlech pomocných přípravcích, jak dlouho, na co se třeba člověk musí připravit, jak dlouho pak trvají třeba abstinenční příznaky a jsou mírnější i díky téhle substituci?
3: Přesně tak. My máme na výběr vlastně v zásadě dvě možnosti. Buď to je to náhradně nikotinová léčba, kde jde o to, že ten nikotin, na který je kuřák zvyklý z cigaret, dostává v jiné formě, kde je čistý nikotin. A tady ta dávka, kterou dostává v prvních 4-6 týdnech, odpovídá tomu, na co byl zvyklý z cigaret, a potom v dalších týdnech se ta dávka postupně snižuje. Mm-hmm. Léčba by určitě měla trvat alespoň 3 měsíce. Mm-hmm. Potom máme ještě léky, které byly vytvořeny pro podporu odvykajících k tomu, aby zmírnili ten abstinenční stav. A říká se jim parciální agonisté nikotinových receptorů. A princip je v tom, že oni se váží do toho místa nikotinových acetylcholinových receptorů, kam se běžně váže nikotin, a obsadí ho. Mm-hmm. Takže odvykající neprožívá silné abstinenční příznaky a současně, pokud si dá cigaretu, tak necítí ten efekt, na který byl zvyklý. Najednou mu ta cigareta už tolik nechutná.
2: S lékařkou Šárkou Kunzovou si dnes povídáme o odvykání kouření a ještě se k tématu vrátíme za chvíli po písničce.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Blíží se nám pomalu 12. hodina, ale ještě si s lékařkou Šárkou Kunzovou stihneme pár otázek v rámci dnešní poradny probrat. Povídáme si o odvykání kouření. A já bych se vás moc ráda zeptala na to, jak mohou kuřáka podpořit také jeho blízcí. Co dělat a co třeba naopak nedělat, pokud chceme člověku v rodině nebo ve svém okolí pomoct přestat kouřit?
2: Blízcí mohou odvykajícího podpořit tím, že budou tolerantní k jeho špatné náladě, k tomu, že mu nebude dobře, protože bude procházet abstinenčním stavem, a také, že se budou zajímat o to, co prožívá, jak vlastně je pro něj to ten proces náročný. Pokud jsou sami kuřáci, pak mu velmi pomohou tím, že nebudou kouřit v jeho přítomnosti ani ve společných prostorách domů, že nebude mu nabízet cigarety, no a ideálně mohou sami také přestat, protože ve dvou se to vždycky lépe táhne.
1: Mm-hmm. Vy jste tady před chvilkou už malinko, načukla to, na co se chci zeptat, že většinou se setkáváte s lidmi, kteří opakovaně se snaží přestat kouřit, ale přesto... Setkáváte se tedy i s lidmi, kteří uspěli, i když si mysleli, že to prostě nedokážou. Co bývá takovým společným jmenovatelem lidí, kteří tedy i přes tu prvotní možná malou důvěru v sebe, že dokáží přestat kouřit, nakonec uspěli a přestali, zbavili se téhle závislosti?
2: Jsou to většinou lidé, kteří přijdou k nám do poradny a řeknou mi, nevydržím ani den bez tabáku. Mají vysokou míru závislosti a často mají za sebou mnoho pokusů, jak přestat. Kdy vlastně se snaží přestat, ale byli neúspěšní. Často nevědí o tom, že kromě náhradní nikotinové léčby právě existují léky, které pomáhají s abstinenčním stavem. No a pokud jsou ochotní si tento lék koupit a užívat jej, pak při další návštěvě mi většinou povědí, že jejich zkušenost je taková, že s tímto lékem si to dokážou představit. Jinými slovy, pokud přestává kuřák opakovaně, nedaří se mu to, má pravděpodobně velkou míru té fyzické závislosti, a takovému člověku bych určitě doporučila, aby se objednal někam na pracoviště, kde jsou zdravotníci vyškolení v poradenství odvykání kouření, a aby využil i možnosti té farmakologické podpory, protože tím výrazně zvyšuje vlastně svoji úspěšnost.
1: Pokud nás tedy teď poslouchá někdo, kdo si třeba říká nebo je povzbuzen i naší poradnou k tomu, měl bych s tím něco dělat nebo měla bych s tím něco dělat. Jaký první krok byste takovému člověku tedy doporučila, ať udělá třeba ještě dnes?
2: Asi bych mu doporučila, aby zjistil, jaké jsou možnosti té podpory toho odborného poradenství v odvykání kouření v jeho nejbližším okolí. Může se podívat na stránky Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, která je školícím pracovištěm, který se věnuje této problematice a který zastřešuje tu síť Center pro závislé na tabáku. Jehož součástí je i moje pracoviště ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně.
1: Říká náš dnešní host v poradně pro zdraví, lékařka Šárka Kunzová z brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, které tímto děkuji za návštěvu ve studiu a zodpovězení také všech dotazů. Přeji vám krásný den a snad brzy opět někdy naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, krásný den.
1: A já vám ještě připomínám, naši milí posluchači, že se k poslechu nejenom té dnešní poradny pro zdraví můžete vrátit, a to na webových stránkách brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Pevné zdraví, příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Brno a krásný den vám přeje a od mikrofonu se nyní loučí Sandra Silná. Brzy naslyšenou.
3: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
5: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
4: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
5: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
4: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
6: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
4: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
5: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
4: Hodně štěstí!

Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Pohansku na Břeclavsku osazují dělnici druhou klapku pro vzdouvací jez na Dyji. Plzeňská Škoda JS podepsala smlouvu s Rolls-Royce na pohony pro malé reaktory. V areálu Univerzity obrany v Brně se dnes a zítra uskuteční konference o nových obranných a optických technologiích. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Dělníci dnes osazují druhou klapku na novém vzdouvacím jezu na řece Dyji v Pohansku na Břeclavsku. Váží 31 tun a dopravit ho museli v noci. Při vyšších průtocích zvednou klapky hladiny řeky a voda se dostane do vodních kanálů a lužních lesů v chráněné krajinné oblasti Soutok. Podle vedoucího správy toku Pavla Hopiana z lesů ČR je budou zaplavovat v jarních měsících.
4: Počítáme s tím, že to vždycky bude někdy v březnu, v dubnu, tak jak bude dostatek vody z Dyji, bude to na dobu asi 10 až 12 dnů, tak bychom sanovali ten deficit podzemní vody, což na základě nějakých dřívějších zjištění by mělo být asi 10 až 12 milionů kubíků a během této doby bychom měli být schopni to zajistit.
3: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Areál Univerzity obrany v Šumavské ulici v Brně dnes a zítra hostí odbornou konferenci o nových technologiích. Primárně se bude týkat rozvoje optických systémů a toho, jak se dají využít pro vojenské a bezpečnostní potřeby. V programu budou i ukázky laserů nebo protidronových technologií. Součástí budou i přednášky a prezentace. Hosty konference představuje mluvčí univerzity Michal Šmiraus.
5: Mezi vystupujícími budou například prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hinek, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jaburková nebo Michael Písařík z německého Fraunhoferova institutu.
3: Akci spolu s univerzitou pořádá Český optický klastr, organizace sdružující vědce v optickém průmyslu.
0: Počasí.
3: Odpoledne Jihomoravy bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Vane mírný severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy, těsně před sjezdem na Modřice, na 3. kilometru je dočasně neprůjezdná. Srazila se tam 3 nákladní vozidla, na vozovce je vysypaný náklad. Na místo dorazila i záchranka, poslední volný sjezd je na 11. kilometru. Počítejte se zdržením. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Tak krásný den, přátelé. Třeba zrovna nyní při Moravě krásné zemi vám přeje Jiřina Ostrá. V úvodu zazněla polka Vladimíra Fefra Kdože ti má milá, hrála Sokolka ze Šakvic. No a kdože má dnes svátek, jsou to Berty, to u nás, na Slovensku pak Zdenky. Přeji jen vše dobré. Ještě připomenu telefonní číslo 726465200. No a protože jsme se dnes probudili do prvního podzimního dne, tak si poslechneme přímo píseň podzimu.

0: Tak to byla píseň Podzimu Ladislava Hrdličky v podání Láce Ranky. A už tady mám první telefonáty. Tak dobrý den, pane Gajdošíku. Teď už můžete přát.
1: Děkuju, dobrý den vám přeju. Já bych chtěl dneska nechat zahrát manželce. Dneska má narození 75. Tak bych to chtěl za celou rodinu, za vnučky, za dcery, za vnuka.
0: Tak určitě.
1: Děkuju.
0: No popřejeme vaší milé manželce jen to nejlepší, hlavně to zdraví, to je důležité. A ještě mě řekněte, pane Gajdošíku, jak ona se jmenuje křestním jménem?
1: Jarmila.
0: Jarmila, a jak pak ji říkáte?
1: No, Jarka, no.
0: Jarka, no tak teď se bude hrát Jarce, tak já také přeji jen to dobré. Tak jo, tak teď už můžete si za chviličku poslechnout pěkné písničky. Naschledanou.
1: Děkuji vám moc.
0: Naschledanou vám také. A už paní Milada z Chvalkovic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych dneska chtěla popřát mojí mamince. Má Boženka, jmenuje se Boženka Valentová z Chválkovic. Dnes slaví krásné 92. narozeniny. V plné svěžesti. Nedávno teda byla polámaná, ale pěkně se uzdravila. Tak ji přeju hlavně zdravíčko, ať se všecko jí zdaří, ať je šťastná, zdravá, veselá. Prostě ať si ještě užívá života, ona má ráda kvitečka, má velikajznou skálku na dvoře, tak kdyby se jí aspoň trošičku mohla ještě pověnovat. A to jí teda přeju já, jako Milada, a říkám to teda vám, dvě čtyři dcery, a za ty vnuky a pravnuky, nebudu to všechno jmenovat, bylo by to nadlouho.
0: Tak určitě jí přeje celá velká rodina, paní Milado. No a podle vašeho hlasu soudím, že vy jste asi po mamince, stále svěží.
2: Ano, já jsem maminčina, ano.
0: Tak jo, tak se držte obě dvě. Písničky
2: děkuju.
0: Budou.
2: Děkuju. A ještě ano? můžu říct ano? jednu větu. Mami, já tě mám strašně moc ráda a přeju ti to z celého srdce a miluju tě. Ano.
0: Tak to byla krásná slova na závěr, paní Milado. K tomu už nelze co dodat. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
0: No a teď už Moravanka.

0: tebe, co přináší radost. Užívej si každý okamžik a měj kolem sebe ty, které máš ráda. Ať je tvůj narozeninový den plný krásných chvil, úsměvů a pohody. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví do dalších let ti přejí synové Petr, Pavel a Zdeněk s rodinami, manželé Hemzalovi a Vávrovi, pravnoučata posílají velkou pusu. Paní Ostrá, děkuji, přeji vám pěkné odpoledne a také krásné pohodové podzimní dny.
1: Děkuji moc i vám to stejné. Naschledanou a už paní Kozelková z Kunovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Kozelková z Kunovic. Já bych se chtěla nechat zahrát moji švagrové Bertě Kaňovské Stopolné, která má dneska svátek. A přeju jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A ať ji poslouchají Medinka a Valérka. To jí přeje švagrová Mírka s rodinou.
1: A kdo pak jsou Medinka a Valérka?
2: To jsou její vnučky.
1: Vnučky, no tak ty přinášejí babičce jenom samou radost. A já jsem si paní Kozelková právě říkala, když jsem tedy naznala, teda se podívala, že dneska mají svátek ty Berty, jestli pak zazní nějaké přání pro nositelku tohoto jména, docela nezvyklého, dá se říct. Tak
2: no,
1: ano.
2: Ona to zvěděla po své tetě, no ale to chci jako říct, tak byli tady v sobotu, takže já jsem ji osobně popřála.
1: Ano,
2: no,
1: tak teď zbývá...
2: Ona je strašně hodná.
1: Tak já jsem ráda, že mohu této hodné Bertě zahrát písničku a bude to krásná moravská lidová, paní Kozelková.
2: Ano,
1: někdy zase naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Tak to byla krásná moravská lidová šohaju šohaju v podání brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. No a další telefonáty ze starého Svojanova se dovolal pan Karel. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás hezky v Českém rozhlase Brno a chtěl bych popřát panu Miroslavu Zbytovskému do Poličky k jeho narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, který teda potřebuje. No a...
0: No pěkný krátka, život určitě, že jo, pane
1: jo,
0: Karle?
1: Jo, určitě, určitě, no.
0: Tak jo.
1: Já už nevím, jak bych mu to všecko popřál. No a tomu přeje teda Karel ze starého Svojanova a jeho sestřenice Laděnka z Bělé nocí tamou.
0: Tak pan Miroslav určitě ví, že mu přejete jenom to dobré, jak jinak.
1: Jenom, všecko nejlepší.
0: Dobrý, tak jo, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Paní Marie, jste na řadě, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěla nechat popřát mojemu bratrovi Josefu Skřičkovi Stěšan, který má dneska 78 roku, tak mu přejeme oba s manželem hodně zdraví, štěstí, lásky a aby mu to zdravíčko dlouho vydrželo, což teda jako kolena ho bolí, nohy ho bolí, no prostě už jsme staří, není na to sám. Teď v srpnu, ke konci srpna, měli oba s manželkou, měli 55. výročí svatby, žijí si krásným životem, to vzorem a tak to jim taky přeju ještě hodně dlouhá léta a v neposlední řadě bych chtěla popřát švagrové, která bude mít 28. září na Václava, bude mít 77 roku, jestli to můžu říct teda.
0: A ta se jmenuje jak švagrová?
2: Jarmila Skřičková, taky Stěšan. A taky přeji taky hodně zdraví, štěstí, lásky tu má z každé strany. A no, aby prostě ty nožičky pomohly, jako špatně se jí chodí, ale jde to. Jde to.
0: Tak jo.
2: Takže mám je oba ráda, i jako s manželem Pavlem. No a přeji jim hlavně hodně zdravíčka teda obou dvou.
0: To je tak jasné. Jo. Takže tak zdravíme. Ano, paní Marii, nashledanou. Nashledanou. Není záčino a písnička a přání i pro paní Emílii Mikšíkovou z Bystřice pod Hostýnem. Dnes slaví krásných 90 let. Naše drahá maminko, babičko, tchýně a drahá přítelkyně. Přejeme ti k tvým narozeninám jen samou radost a žádnou starost, ať se ti splní vše, co si přeješ a ať si pořád tak vitální a energická jako doposud. Jsi pro nás příkladem nezdolné energie a pracovitosti. Přejeme si, aby si s námi byla ještě dlouho. Těšíme se na společnou oslavu tvých narozenin a na setkání s naší rodinou. Za všechny syn Pavel s přítelkyní Blankou a teď už podzimní polka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem, já se vrátím k minulé písničce. Byla to podzimní polka Karla Waldaufa v podání Krajanky. No ale teď už dávám slovo panu Martinovi. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Já jsem rád, že jsem se zavolal vůbec.
2: Tak co máte na srdci, teď povězte.
3: No, chtěl bych popřát moje manželce, dneska má 65 roků.
2: A jmenuje se?
3: Miroslava.
2: No a dál už neprozradíte tedy?
3: Tak moju.
2: No tak. No tak, tak představte si, že někdo řekne, ej hele, Mirka, tu já znám, ta má dnes narozeniny.
3: No znám, tak možná František Černobyl z Hrubé Vrbky.
2: No vidíte, no. Tak a co jí popřejete hezkého?
3: Ty co, tož zdraví, štěstí.
2: No?
3: To jí přeju já s pejskem.
2: No, pejsek jí podá packu určitě. Pěkně štěkne.
3: On jí nepodá packu, on si vyžebrá píškot nebo co.
2: Tak to si zaslouží v den narozenin paničky, pane Martine. Tak jo, tak popřejte milé manželce.
3: No, ještě bych chtěla, aby jí dětské jako syn, dcera, vnučku. Určitě si to poslouchá, protože tam má rádio opustěné i mrvére.
2: Tak jo.
3: Tak je to poslouchá.
2: Tak je všechny.
3: Posloucháme vás od rána do večera.
2: Takže děkujeme za vaši pozornost, pane Martine. No
3: děkuju.
2: A zdravím tu vaši milou manželku Mirku. Písnička bude za chviličku. Naschledanou.
3: Děkuju vám a mějte se.
2: Vy také. A už paní Lidka z Polichna. Dobrý den.
4: Dobrý den vám přeju a všem posluchačům. Prosím vás o zahrátí k dnešním narozeninám Jožince Drebeňové do Traplic. Přeju jí štěstí, zdraví, pohodu a spokojenost. A ještě bych chtěla nechat zahrát pro radost a pro potěšení pro všechny účastníky včerejšího zájezdu Zemědělského družstva Zálesí Luhačovice. Bylo to perfektní a moc vám děkuju. Nashledanou.
2: Nashledanou. No a dnes se dožívá 81 let drahý tatínek, dědeček a manžel pan Miroslav Uhýrek z Nechvalína. Mnoho zdraví do dalších let přejí manželka Marie, dcera Jana a syn Miroslav s rodinami. No a vinařinka přichází s pěknou písničkou.

0: Tak to byla písnička Stanislava Žůrka Pod zadníma horama. No a teď už to bude paní Eva z Bojkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Dnes má narozeniny paní Marie Jančová z Komně. Já jí přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale hlavně nejvíc toho zdraví. To jí přeje Eva z Bojkovic. Děkuju vám moc krát.
0: Prosím, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Paní Frištáková, už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i všechny, kdo poslouchají Rádio Brno. A chtěla bych mojí mamince Maríne Sklebové z Luclavic popřát k dnešním 81. narozeninám. To jí přeje celá rodina.
0: No ale co jí přeje?
2: No hlavně zdraví a štěstí.
0: No tak, to je jasné. Tak jo, tak paní Frištáková většinou se přává tak jako podvědomě, co přejete sama sobě, tak to přejete tomu druhému. Je? Tak, vidíte. Tak jo, tak přáníčko bylo, bude písnička, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a dnes slaví kulaté životní jubileum 80. narozeniny paní Jarmila Rysová z Břeclavy. A přání, milá Jaruško, přejeme ti mnoho dalších krásných let v kruhu nejbližších. Žádný dárek se nikdy nevyrovná lásce a náklonosti, kterou po celá léta věnuješ svým blízkým. Báječné narozeniny, hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví do dalších let ti přejí Zdeňka a Toník, Boženka a Viktor, Jaruška a Toník, Miluška a Růženka z Břeclavy. Písničku předává Stříbrňanka.

0: si moje děvčátko, to byla Polka Antonína Perničky. No a mám tady telefonát, je tam paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den, říkala jsem to Kovce, abych byla dát kvůli rádiu. Já jsem chtěla u vás, já vás všichni zdravím, a to posluchače, a my tady sbíráme hrozně ve Vinohradě přímo pod Palavou, tady krásně, a děvčatům, Helenka, Helence a těm ostatním, Kájovi, Petrovi, aby se mi ještě lepší sbíralo, než se sbírá.
0: No tak to je krásný telefonát přímo z Vinohradu. Tak ano, paní Marie, ať vám tam jde ta práce pěkně od ruky, vínečko určitě bude výborné. Tak jo, děkujeme. Jsem ráda, že jste se dovolala. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a dnes oslavuje narozeniny i slečna Renátka Šimková, rodačka z Kůtu. Dnes ale žije v domově sociálních služeb Senici. Všechno nejlepší, hodně zdraví a ochranu paní Marie Šaštínské, ke které utíká, ti vyprošuje bratranec Ján z moravského svatého Jána. Moravěnka pak potěší pěknou písničkou.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to doufám, že je dobře. V podání Moravěnky zazněla lidová Před naším za naším. No a ještě poslední tady mám, paní Zdenka Sousedíková píše. Zdravím tímto bývalé spolužáky a spolužačky ze základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí, kterou jsme ukončili v roce 1965 a v pátek 18. jsme se opět po roce setkali. Děkuji Miloslavovi Juříkovi z Veselé, který toto setkání organizuje. Opožděně prosím o pěknou písničku našim milým spolužačkám k svátku Mariím a Liduškám. Jedná se o Marie Mentlíkovou ze Slavičína, Spurnou z Provodova, Masaříkovou a Havlíčkovou z Luškovic u Zlína, Dolanskou a Krůťovou ze Želechovic u Zlína a dále jsou tady Ludmile Bednaříkové z Veselé u Zlína, která měla koncem srpna 29. i narozeniny a ještě paní Ludmile Bobálové z Ostraty. Všem jmenovaným přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, lásku blízkých a boží požehnání. Ze srdce spolužačka Zdenka Sousedíková. Hudební dárek ten také nechybí. Je to láska hodová.

to byla Láska hodová Pavla Svobody a Pavla Karlíka v podání Legrútu a ještě pozvánka na tradiční podolské hody. Podolští starci, obec Podolí a sbor dobrovolných hasičů Podolí vás srdečně zvou na tradiční podolské hody, které se uskuteční v sobotu 26. září. No ale začínají už pátek 25. ve 14 hodin stavění máje. Dále v sobotu je tady samozřejmě všechno to, co se na hodech děje, co můžete prožít, a ve 20 hodin pak je průvod stárků, hodová zábava ve 20.30. Posechu a tanci hrají dechová hudba Miločanka, cymbalová muzika z Milotic. A ještě je tady taková pozvánka, doporučujeme společenský oděv. No, já vám samozřejmě ještě přidám k tomuto všemu pěknou písničku Hore dědinu v podání Lipovjanky.

Tak Lipovianka dohrála, no a polední část Moravy krásné země končí, je 12 hodin 56 minut. Nekončí však naše vysílání. Třeba zrovna krátce po 18. hodině opět Morava krásná zem. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr Žváčková muzika Konice, v jejím podání už zní Milá Antonína Žváčka.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Na podporu bydlení a podnikání v rozvojově znevýhodněných lokalitách dá Jihomoravský kraj 25 milionů korun. Náhrada za benzín při pracovních cestách by se měla od října zvýšit. V Brně začíná festival televizní tvorby seriál Killer. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Jihomoravské obce v rozvojově znevýhodněných lokalitách dostanou 25 milionů korun. Krajskou dotaci musí využít na podporu bydlení nebo podnikání. Zastupitelstvo částku kvůli velkému zájmu tento týden navýšilo z původních 20 milionů. Konkrétní podpořené investice vyjmenovává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
5: Zastupitelé schválili dotaci ve výši 1,4 milionu korun na projekt obce Čejč, který je zaměřený na objekt kombinující bydlení a podnikání. Peníze putují například na podporu sociálního bydlení v Lužicích, na místní komunikaci v Tulešicích nebo například na zasíťování území v obci Strachotice.
4: Zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem, se od října zvýší náhrady za benzín. Dosud byl výrazně nižší než na skutečné ceny na čerpacích stanicích. V některých případech až o 10 korun na litr.
6: Ministerstvo práce a sociálních věcí proto připravilo úpravu vyhlášky. Podle ní by měla náhrada od října vzrůst o více než 7 korun na litr, potvrzuje mluvčí Jakub Slavík.
7: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr.
6: Tento způsob úhrady se používá jen v některých případech, vysvětluje daňový poradce společnosti Bradford Consulting Jan Bonaventura.
7: Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
6: Podle Hospodářské komory tuto náhradu uplatňuje jen malá část zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
4: Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky pak má být také bezpečnost. V brněnských sálech uvidí diváci tento týden přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Dnes tam začíná festival televizní tvorby seriál Killer. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Přehlídku zahájí komedie Oddíl B z prostředí věznice. Doplňuje dramaturgyně Táňa Zabloudilová.
8: Mladý hrdina, který musí nějak proplouvat tím vězeňským systémem, musí nějak balancovat to, aby měl ty vztahy rozprostřené, tak aby tam zkrátka přežil. Dochází tam k takovým jako různým jako vtipným, ale i docela jako napínavým situacím.
0: Počasí.
4: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno až jasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpomalíte za Bíteší na kilometru 164. Je to kvůli zúžení na kilometru 167, jsou v pravém pruhu silničáři. Naberete asi 10 minut navíc. Tolik doprava, šťastné cesty.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. We'll be right back.
2: host.
1: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
9: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v Gala. V Gala.
1: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v Gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete...
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale i tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, jo, jasně, ale po těch eskalátorech ještě jdu. Jasně. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě nebyla
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale seriál. Ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě, jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako, musím říct, že jako přibržovali, pánové, přibržovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Je, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byli začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás

pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální, jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, teď už i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekne, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to, no.
0: Jde to.
1: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, nezvím, neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne, a to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala podruhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: A váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam ještě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. Hmm. A stárnutí je téma asi pro nás 50 plus všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona je ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Teď jsem úplně blbá.
0: Chce si mi říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten Boys jsem Over, spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos Teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Policie v Brně odhalila Varnu Pervitinu, zadržela 21-letého muže. Bývalý ředitel České televize Souček neuspěl s žalobou kvůli manažerskému bonusu. Slavkovský dům dětí a mládeže má novou učebnu robotiky. Hledá lektory pro vedení kroužků. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Brněnští policisté při běžné silniční kontrole našli u 21-letého muže drogy. Při následné prohlídce jeho auta objevili také klíče od skladovacích kontejnerů. V nich potom našli chemikálie, laboratorní sklo a další vybavení pro výrobu pervitinu. Muže policie podezírá z výroby a distribuce drog. Podrobnosti doplňuje mluvčí policie Andrea Cejnková.
4: Policisté zde zajistili také bohatý arzenál zbraní od mačet přes airsoftové napodobeniny automatických zbraní až po pistoli upravenou k použití ostrého střeliva. Vzhledem k tomu, že byl podezřelý již v minulosti opakovaně trestán a existovala obava, že bude v trestné činnosti pokračovat, rozhodl soudce o jeho vzetí do vazby.
2: Bývalý ředitel České televize Jan Souček nedostane od televize další 1 300 000 korun. Pravomocně o tom rozhodl odvolací soud. Souček chtěl doplatit manažerský bonus za rok 2024. Rada České televize mu tehdy přiznala jen desetinu maximální částky. Souček namítal, že s ním měla výši bonusu podle pracovní smlouvy nejdřív projednat a to rada neudělala. Podle soudu je ale podstatné, že o bonusu rozhodla rada včas. Souček proto na další peníze za nárok nemá. Souček se s televizí soudil i kvůli svému odvolání. Soud ale jeho žalobu letos v květnu zamítl. V čele veřejnoprávní televize byl Souček přes rok a půl. Rada ho odvolala loni v květnu. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Novou učebnu pro robotiku a programování budou od října využívat děti ve Slavkově u Brna. Vznikla během letních prázdnin díky rekonstrukci dvou místností v Domě dětí a mládeže. Součástí úprav byla taky instalace mobilní stěny mezi učebnami. Ta umožňuje prostory podle potřeby spojit nebo naopak rozdělit a využívat je pro různé typy aktivit, od běžných kroužků až po větší akce.
5: Učebna robotiky a programování je vybavená 3D tiskárnami, řezacím plotrem a laserovou řezačkou. Tyto přístroje dětem umožní přenést vlastní nápady z počítače do skutečné podoby. Novinkou jsou také robotické stavebnice VEX v různých úrovních náročnosti. Kroužky začnou fungovat od října. Vedení zařízení pro ně stále hledá lektory. Práci nabízí pedagogům, ale i studentům středních a vysokých škol a nadšencům z řad rodičů. Ze Slavkova u Brna, Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Odpoledne na Jihomoravě bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy brzdí provoz nehoda. Na 3. kilometru u sjezdu na Chrlice se srazily 3 kamiony. Ve směru do Brna se jede pouze jedním pruhem a kolona je tam pro osobní auta asi na 15 minut. Pro kamiony déle. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré úterní odpoledne. Co to říkám? Dobré středeční odpoledne. Páni, já mám ještě noční linku. A přitom už je to 12, vlastně 13 hodin, co skončila. Pořád jsem ještě tak nějak pozadu. Já ještě pořád mám léto, ale dnes je opravdu podzim. 23. září, první podzimní den, který, věřím, budete trávit i v té odpolední části s vysíláním Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví Borek Kapitánček a gratuluju všem oslavenkyním. Tak tedy ještě jednou ve středu mají svátek Berty, ale také pár výročí, které stojí za připomenutí, by mělo na Prahu dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno zaznít. Tak abyste věděli, je to 119 let, co se v Přeloučin narodil herec a vášnivý kuřák Dýmek František Filipovský. Neuvěřitelných 83. dnes oslavuje idol. Jestli nevíte, který idol, tak tím mám na mysli idol žen poloviny světa. Zpěvák s vroucím španělským hlasem Julio Iglesias. A jestli počítám správně, ano, tak to na den to vyšlo. Dnes je tomu rovných 90 let, co se v malebné vesničce Pohoří u města Opočna matce Žílové narodil mladičký hrabě Ferdinand von Zeppelin, šikovatel Vogeltanz, princové Jasoň a Drsoň, mazaný poručík Pihrt a cimrmanolog zakladatel pan Miloň Čepelka. Na dálku posílám přání zdraví, štěstí a radosti ze života. Otvírám dobré odpoledne, ve kterém se už za pár chvil dozvíte, jaké počasí nás čeká během dnešního odpoledne a taky, co bude zítra. A třeba i dnešní pozvánku na výlet jsem pro vás přichystal ve společnosti odbornice Hanky Slabákové. Tohle všechno a ještě další věci, které vám nabídnu, je před námi.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Po písničce, ve které tedy aspoň na jejím začátku mnozí čekali hlas Jitky Zelenkové, nikoliv, byl to originál, tedy Rick Poveri z roku 1981, je čas na informace o počasí. Ty do našeho odpoledního vysílání přináší tradičně v tento čas tentokrát Barbora Kučerová z brněnské pobočky ČHMU. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké jsou aktuální teploty na jižní Moravě? V tom nemám přehled, proto se ptám.
2: Pohybují se nejčastěji mezi 15 a zhruba i 19, ale většinou 18 stupni Celsia. K tomu často svítí sluníčko, a byť se na obloze vyskytují oblaka, tvoří často nebo nejvíc polojasnou, případně oblačnou oblohu.
1: Kdybych se podíval z okna, tak bych to možná popsal stejně, ale neznal jsem přesná čísla. Právě proto jsem se na vás obrátil. Ale teď se na vás obracím i proto, abych věděl, jaký je výhled, jaký bude vývoj počasí během odpoledních a večerních hodin.
2: A ta teplota může ještě trošičku povýrůst, to maximum dnes může dostoupat až ke 20 stupňům Celsia a bude dál vydržet tady to počasí polojasné, oblačné a k tomu teď nejčastěji nebo často fouká vítr ze severních, severozápadních směrů a vítr je to mírný.
1: Kdybyste řekl, že fouká vítr ze Strnišť, tak by to bylo možná taky v pořádku, ale konkrétně v Brně těch Strnišť moc nemáme. Jaká bude noc na čtvrtek?
2: A nejprve s malou oblačností a potom hlavně v druhé polovině noci začne od západu oblačnost přibývat a zítra ráno se mohou ojediněle vytvořit mlhy, zítřejší ranní teploty mezi 8 a 5 stupni Celsia a během noci už by vítr měl vát pouze slabý, proměnlivý.
1: Zastavili jsme se u zítřejšího rána. Ve čtvrtek ráno v Brně vyjde slunce v 6 hodin a 42 minuty. Západ zítra nastane v 18 hodin a 50 minut středoevropského letního času. Stále ještě letního. A platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Mírná. A jaký bude den?
2: A ten bude s velkou oblačností, ta malá oblačnost během rána by se měla postupně, nebo by měla ještě možná být na úplném jihovýchodě, na Strážnicku nebo v Bílých Karpatech a potom během dopoledne a odpoledne budou od západu postupovat přes většinu území přehánky nebo občasný déšť, také se může výjimečně vytvořit i nějaká bouřka a večer začnou srážky ustávat a s nimi bude ubývat také oblačnost maxima zítra mezi 15 a 18 stupni Celsia a bude vát mírný, přes den přechodně čerstvý, severozápadní až západní vítr. Ty rychlosti zítra mohou dostoupit i ke 30 km v hodině a také se mohou objevit nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Teď už tedy víme, díky Barboře Kučerové, že zítřek bude den s většinou oblačností, tedy s více oblačností a srážkami. V pátek a v sobotu se bude počasí vyvíjet v tomto duchu také?
2: A pátek bude podobný čtvrtku nebo takový mezi dneškem a zítřkem, bude oblačnější nebo zatažený s možností lokálních přeháněk, ale občas může být i polojasno, páteční teploty mezi 15 a 19 a sobota už pak bude převážně slunečná, očekáváme jasno až skoro jasno a v noci a ráno té oblačnosti může být trochu víc a zase se v sobotu ráno mohou objevit mlhy, sobotní maxima mezi 18 a 22 stupni Celsia.
1: Takže začátek víkendu bude slunečnější. Já vám děkuju za informace, Barboro, a zdravím vás i vaše kolegy a kolegyně do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Víte.

0: slavnosti ovoce v předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
1: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
0: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
1: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
0: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
1: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
0: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
1: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá

0: Je pár takových písniček, které na každém mejdanu zajistí to, že všechno obecenstvo vstane ze židle a začne se přinejmenším vlnit. Tak tohle byla jedna z nich, podle mého názoru, Václav Neckář a jeho doktor Damdy Dam ze 70. let. Těmi dalšími by třeba mohl být Bruce Channel, Hey Baby, a nechci vyjmenovávat tu dlouhou řadu, jen abyste věděli, že společně s vámi si užívám písniček, které nestárnou. Za chvilku si ale užijete jedné důležité informace, tedy pokud máte na mysli osud naší krajiny. Voda je pro něj velmi důležitá. A více vody do lužních lesů v chráněné krajinné oblasti Soutok? No, zajistit to má nový vzdouvací jez na řece Dyji v Pohansku. Dnes na něm dělníci instalují druhou klapku. Víc informací k tomuto tématu přidáme v našem dobrém odpoledni. Už za pár chvil na místě totiž máme naši kolegyni reportérku. Ale já bych vás vlastně mohl ještě pozvat na jedno místo, kde by se vám ještě dnes, v ten první podzimní den roku 2026, mohlo líbit. Jak vypadá hmyz očima slavného ilustrátora a jak pohledem vědce? Odpověď přináší nová výstava Sekora pod lupou, která se slavnostně otevře právě dnes ve sloupové síni budovy A v areálu Mendlovy univerzity v Brně. Expozice návštěvníkům představí fascinující svět hmyzu prostřednictvím nezapomenutelných kreseb umělce, rodáka z Králova pole v Brně, umělce, který dokázal drobné živočichy proměnit v populární, literární a výtvarné postavy. No tak, Ferdu Mravence, Brouka Pitlíka si určitě pamatujeme. Tahle výstava, která dnes začala, je volně přístupná v otevírací době budovy, tedy budovy A v areálu Mendlovy univerzity v Brně. Ať se vám tam líbí. Ať se vám líbí Edův zvonek.
1: Edův zvonek.
2: Hofírek je kulivá v lopačce na mléně a Socovské hlásí. V tom kvartíru se nacházelo mnoho vzácných věcí. Proč jste vzal jen bezcenné pitomosti?
3: Já už to nevydržím, pane Soče. Moja stará mě kvůli tomu taky dělala scény. A teďka s tím ještě začínáte vy.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: I ty naše plané růže na zahradě odkvétají, jak jsem se tak díval dnes ráno. Začal nám podzim dnes po 6. hodině raní. Je 23. září 2026 a já vám teď přeju dobré podzimní odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Brno. V Pohansku u Břeclavi dnes dělníci instalují druhou klapku vzdouvacího jezu na řece Dyji. Zhruba 31-tunový díl je součástí jednoho z největších a nejdražších projektů Lesů České republiky. Úpravy za 184 milionů korun mají pomoct zadržet vodu v chráněné krajinné oblasti Soutok, kde lužní lesy dlouhodobě sužuje, jak jistě víte, sucho. Teď dostanou více vody. V Pohansku je teď naše reportérka Hana Novotná. Přeju jí dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Hanko, už je klapka na místě, kde má fungovat?
1: Ano, klapka dorazila už v noci, dopoledne ji tady dělníci museli zajistit, správně uvázat, no a pomocí jeřábu umístit do vyhrazené části řeky. Klapka totiž musela být přesně v poloze, v jaké se osazovala na ta ložiska. Celý ten proces trval několik hodin a nakonec dělníci začali klapku čepovat ke konstrukci jezu. Předcházely tomu celé týdny příprav a teď čeká jez kolaudace a potom 2 roky zkušebního provozu.
0: Jak vlastně celý klapkový jez bude fungovat?
1: Já jsem se na to ptala vedoucího správy toků Pavla Hopjana z Lesů České republiky a ten říkal, že počítají s tím, že v jarních měsících, kdy bývá v řece hodně vody, zvednou klapky, tím pádem se zvedne hladina Dyje a zaplaví lužní lesy. Ty klapky zůstanou zvednuté asi 10 až 12 dní a bude to jakoby kontrolovaně simulovat záplavy, což místní lesy potřebují. Díky tomu by se také měla doplnit hladina podzemních vod, kde je deficit asi 12 milionů kubíků. Poprvé se tak stane nejspíš příští rok v březnu. Dělníci taky museli vyhloubit asi 20 tůní, postavit 5 stavidel a asi 2,5 kilometru kanálů. Pomocí nich se bude voda zachycovat a zastavovat, aby měla čas se vsakovat do půdy.
0: A co na to říkají odborníci ze správy chráněné krajinné oblasti Soutok?
1: Tak jeho zástupci projekt vítají, díky tomu se do krajiny vrátí dynamika hladiny spodní vody a tu podle ekologů narušili vodohospodářské stavby v 70. letech minulého století. Lesy jsou podle ochránců přírody v posledních letech stresované nedostatkem vody a už teď se dají pozorovat změny na nivních loukách. Mění se jejich struktura a objevují se tam i invazní druhy, kterým vyhovuje suší typ půdy. A právě s tím by měly opakované záplavy pomoct.
0: Umisťování dalšího dílu klapkového jezu poblíž Pohanska sleduje Hana Novotná, která se nám přihlásila do našeho vysílání. Dobré odpoledne přeju a děkuji za informace.
1: Taky díky, naslyšenou.
0: Je 5 minut po 2:30. Máme tady první podzimní odpoledne, ale i v něm vás čeká pozvánka na výlet. Jak jste jistě zvyklí, tedy zejména vy, kteří posloucháte pravidelně, už za chvilku se dozvíte, kterým směrem se budete moci brzo vydat podle pokynů naší turistické zástupkyně. Kde se při turistickém výšlapu potkat i se zahraničními výletníky, vám už za pár chvil poradí Hana Slabáková z Klubu českých turistů.
2: Český rozhlas Brno, písně.

dávno. Vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a promítá se to i v těch jejich dílech. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo i pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při dalším turistickém typu Českého rozhlasu Brno, klubu českých turistů a Hany Slabákové. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: My bychom vlastně klidně mohli začít zpěvem, ale já nechci takto trestat naše posluchače, tedy v mém případě, že bychom zaspívali Jedeku drna okolo Brna. Troufnete si vy?
1: Ne, rozhodně dnes ne.
0: Tak aspoň tu pozvánku na pátek, sobotu i neděli, která je před námi.
1: Je to tak, mám tady pozvánku na 57. ročník pochodu Jedeku drna okolo Brna. Je to setkání turistů a také mezinárodní pochod zařazený do cyklu akcí IML, neboli Mezinárodní pochodnické ligy. Ten ročník je 57., ale jako mezinárodní pochod je to ročník 31. Z toho plyne také to, že začíná už v pátek 31. ročníkem rozmarného kolomaznického pochodu. Ten startuje v pátek 25. září od 15.30 do 16.30 hodin ze společenského centra v Bystrci, kde je vlastně takový hlavní stan, kde budou pořadatelé čekat na účastníky po celé 3 dny. Cíl toho rozmarného kolomaznického pochodu je potom na Špilberku. Další 2 dny už se pohybujeme výhradně z Bystrce do Bystrce. V sobotu to budou pochody 10 a 20 kilometrů, startují od 8 do 10 hodin a ty delší potom od 7.30 do 8 hodin, to je pochod 32 a 45 kilometrů. A v neděli je to podobné s těmi časy, akorát cíl je do 17 hodin, protože pak už se cíl ruší a vlastně vše se poklízí. No a ty trasy vedou jeden den na Babí lom a do jeho okolí, a druhý den obcházíme Brněnskou přehradu. Ta akce je mezinárodní, takže opravdu můžeme potkávat turisty z celého světa, kteří právě přijíždějí na tu mezinárodní pochodnickou ligu, ať už ve vojenských stejnokrojích, třeba vojáky Bundeswehru nebo rakouské armády. Vídáme tam také turisty třeba i ze vzdálených zemí, jako z Austrálie, Spojených států. Měli jsme tam jeden rok i celou výpravu z Tajvanu a podobně, takže uvidíme, kdo přijede letos, ale každopádně to složení bývá velmi zajímavé. Bývali třeba i dánští námořníci, nebo je tam dost Holanďanů, z Litvy k nám teď jezdí a podobně. Takže je docela zajímavé ty lidi potkat, oni jsou komunikativní, takže dá se s nimi popovídat a vlastně o tom, kde všude byli. Oni mají ty batohy třeba poseté od značky, kde všude byli, nebo mývají. Toto má takové vlastně
0: placky, jako ty
1: nejenom placky, oni mají takové ty pásky, co jak mívá armáda, třeba takový ty
0: stužky,
1: no ale kovový je to, takové, no a tam mají vždycky právě z kterého toho státu to je, takže tam je vlastně vidět, které pochody už navštívili a dá se s nimi o tom povídat, nebo opravdu mají různé ty medaile a tak, jak dostávají, tak to mají na těch batozích a opravdu se tam dají jako velmi zajímavé kontakty navázat. Je to taková docela dobrá akce. Já teda tam letos nebudu, což je velká výjimka, ale musím být na jiné mezinárodní akci a je v Krušných horách, takže já se letos omlouvám, ale kolegové vás budou v Bystrci čekat.
0: Postarají se o vás. O to, abyste dorazili na pochod Jedeku drna okolo Brna, se postarala Hana Slabáková z klubu českých turistů. Děkuji za návštěvu.
1: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: možná ze strachu. Možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přijďte si užít den plný hudby a zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení, kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta, hudební host Felix.

0: Mezinárodnímu dni seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Nová cyklostezka by měla propojit Velké Němčice na Hustopečsku s Uherčicemi. Lidé se v Brně můžou podívat do zrestaurovaného prvorepublikového bytu manželů Herdanových. Obnovili ho studenti. A zítra čekáme velkou oblačnost, místy s přeháňkami a teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu se 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Blanensku, Pardubicku, v Kolíně a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí. To je o 12 více než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Ve Velkých Němčicích na Hustopečsku začala výstavba nové cyklostezky. Přibližně 600 metrů dlouhý úsek povede lesem od řeky Svratky na jihozápadním okraji městyse směrem na Uherčice. Nová trasa by tak měla bezpečně propojit obě obce. Stavba by měla být hotová do března příštího roku a stát by měla necelých 9 milionů korun.
2: Cyklostezka do Uherčic je součástí několika plánovaných propojení Velkých Němčic s okolními obcemi do 4 směrů. Už loni vznikla cyklostezka severně od městyse směrem na Nosislav. V příštím roce by se měl městys propojit s nedalekými Starovicemi a v budoucnu by se měla vystavit cyklostezka taky směrem na Křepice. Ta by podle plánů měla vést pod dálnicí D2. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdřív v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci. Muzeum města Brna nově lidem zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh jak židovských manželů, tak samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli i studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Uvedl to architekt a restaurátor Radek Ryšánek.
3: Takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch části interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Musely se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé, daleko víc poškozené tím ultrafialovým zářením.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme velkou oblačnost, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy stále brzdí provoz, nehoda na 3. kilometru u sjezdu na Chrlice. Srazily se tam 3 kamiony, nehoda blokuje pravý pruh, zdržíte se kolem 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přeju všem správně naladěným také dobré odpoledne. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno na Beethovenově ulici ve studiu, v němž teď máme opět mírně potemnělo. David Hasman opustil totiž prostor, kde vám přednesl co nového na Jižní Moravě. Tedy ze studia vám přeju, abyste vše, co dnes máte naplánováno, zvládli na jedničku s hvězdičkou. Máme 23. den měsíce září. Je to první podzimní den tohoto roku. Dnes ráno po 6. nastala podzimní rovnodennost. A ku podivu, když se dívám na pranostiky pro ten první podzimní den, narazil jsem vlastně jenom na jednu. Svatá teklička maluje jablíčka. No tak ta naše, ta už jsou dokonce i popadaná, takže asi o nějaké malování nepůjde, ale možná, že jste na tom, co by pěstitelé ještě o něco lépe než já. Ona ta naše jabluňka je ještě poměrně mladá, takže těch 10 kousků, které tam bylo, už jsou vlastně, je už vlastně i zkonzumovaných. Ale teď k našemu dobrému odpoledni. V jeho druhé části, která právě teď začíná, vás čeká další díl řidičské abecedy. To proto, aby na silnicích bylo bezpečněji. A co v učebnicích nebylo, se dozvíte taky. V tom měsíci, který už se pomalu chýlí ke konci, vás ovšem, tedy je to měsíc, kdy Český rozhlas Brno slaví 102 let, vás ovšem také čeká vždy po 15. hodině naše telefonická trefa. Ani dnešek nebude výjimkou. A za dvě správné odpovědi v ní, tedy téhle soutěži dnes, budete moci mít další knihu z nakladatelství Kazda. Tak se zatím připravujte.
0: Český rozhlas Brno.
4: Tématy pro trefu totiž budou znaky moravských obcí, vesmír, rakouská gastronomie a sport.

0: tom úplně prvním podzimním dobrém odpoledni nastal čas naší pravidelné soutěže Trefa. Teď je ten správný okamžik zavolat na 726 46 5200, vybrat si dvě ze čtyř nabídnutých témat, dvakrát správně odpovědět a tím pádem také vyinkasovat knihu z nakladatelství Kazda. Kouzlo islandské noci je její název. Její autorkou je Kate Frost a tenhle dárek může mít ten, kdo se právě teď dovolal. Nevím ještě, kdo to je. Dobré odpoledne, tady Borek.
1: Dobré odpoledne, tady Miroslav ze Ždánic.
0: Zdravím do Ždánic. Miroslave, jestli pak máte doma dost velkou knihovnu?
1: Mám, ano.
0: Jo, protože ta knížka je docela tlustá. No tak ono je to takový fond, který má mezi řádky hodně velké mezery. Celkem je to nějakých 400 stránek, ani s těmi brýlemi už to pomalu nepřečtu, budu si muset zajít k optikovi, tak jenom abyste měl tu knihu kam dát, proto se ptám.
1: To mám.
0: Vybíráte mezi tématy znaky moravských obcí, vesmír, rakouská gastronomie a sport.
1: Tak já bych si dal ten sport.
0: A k tomu ještě jedno?
1: Tomu ještě bych si dal...
0: Znaky moravských obcí, vesmír a rakouská gastronomie.
1: Znaky moravských obcí.
0: Je vybráno. Teď vlastně ani nevím, jak daleko jsou Ždánice od obce, na kterou se chci ptát. Ale možná to budete vidět vy, ale to si řekneme až poté, co uplyne naše soutěžní minuta. V ní se soustředíme hlavně na otázky a na vaše odpovědi. Právě ji spouštím. Jde vám o knihu z nakladatelství Kazda. A první jste vybral sport, takže začínáme od sportu. Která disciplína z těch, které za chvilku jmenuju, není součástí moderního pětiboje? Šerm, skok o tyči nebo plavání? Moderní pětiboj, který byl ještě na počátku minulého století, řekněme výsadou důstojníků, vojenských důstojníků, no. Co není součástí moderního pětiboje? Šerm, skok o tyči nebo plavání?
1: Tak já bych dal ten šerm.
0: Říkáte šerm a pojďme na znaky moravských obcí. Jaký živočich je zobrazen na vlajce a znaku obce Kobylí v okrese Břeclav? Je to kozel, je to ryba nebo je to kobyla? Čas běží, minuta ohraničuje naši trefu. Miroslave, moc mě to mrzí.
1: Tak by dal tu kobylu.
0: Říkáte rovnou kobylu, ale i kdybych započítal tuto odpověď ještě do časového limitu, který jste sice překročil, ale jak říkám, i kdybych ji započítal, tak by to bohužel trefa nebyla, protože už ta první odpověď byla nesprávná. Mě to hodně mrzí, protože jsem si říkal, tak zase mi někdo vezme knížku a já z toho stejně budu mít radost. Vezměme to po pořádku. Součástí moderního pětiboje není skok o tyči. Šerm i plavání tam je. No a ve znaku má kobylí v okrese Břeclav nikoli kobylu ani kozla, ale považte, rybu. Tuším, že je stříbrná. Není to trefa. Miroslave, nevyhrál jste, ale vraťte mi to. Dejte mi otázku ze všeobecných vědomostí. Nebudu znát odpověď.
1: Já nemám připravenou.
0: Tak já jsem rád. Já jsem rád za chvilku, tedy chvilku to bude vypadat, že jsem inteligentní. Ale děkuju, ano. Neusvědčil jste mě. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju. Naschledanou.
0: I vám pěkné odpoledne. Teď je 16:45 a naše první podzimní dobré odpoledne vám už za pár chvil nabídne další díl řidičské abecedy. Tentokrát to nebude o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům. Ale i pirátkám.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy? O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Když jsme tak u toho větru, tak vězte, že zítra, tedy ve čtvrtek 24. září, nás přes den čeká přechodně čerstvý severozápadní až západní, ale místy může mít i nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tak jen abyste věděli. A když teď přistupujeme k dalšímu dílu řidičské abecedy, aby tedy i zítra bylo na silnicích bezpečno. Někdy i ten nárazový vítr vás může vyvést z míry a z vyjetých kolejí. Ale teď doopravdy k tomu dalšímu slíbenému dílu naší řidičské abecedy. Tedy řidičské abecedy, kterou pro vás máme celé září. S námi si můžete osvěžit pravidla silničního provozu. V tom dnešním vydání uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo teď má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, Bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci.

0: S dopravní policií České republiky.
1: A zítra si v ní povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Dobrém odpoledně Českého rozhlasu Brno, které právě posloucháte. Je za námi tříminutová písnička, kterou zaspíval Engelbert Humperdinck. A už to vypadá, že máme znovu slunečné odpoledne, alespoň tady v centru Brna. Co všechno se dá stihnout za tři minuty, které jsem tady zmínil? No tak máte-li doma třeba rychlovarnou konvici, tak si uděláte, uvaříte vodu na kafe, třeba. A nebo se co by moderátor, snažíte zjistit a podaří se vám to všechno potřebné při rozhovoru s výherkyní. To říkám, protože v našem vysílání zase zazněl ten signál, který vlastně zaznívat bude po celé září, akorát vám neřekneme, kdy přesně. Ten signál, který vám připomene, že právě v září Český rozhlas Brno slaví 102. narozeniny. No a po něm je úkolem těch, kteří rádi soutěží a taky mají rádi knihy a třeba i knihu Temné letopisy moravské, zatelefonovat co nejrychleji do studia. Tohle se právě povedlo Lucii. Paní Lucie, přeji vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače.
0: Já jsem si během těch tří minut od vás vzal všechno, co jsem potřeboval, tedy jak kontaktní údaje na vás, tak také to věnování, které se objeví na předsádce té knížky, kterou vám pošleme, nebo si pro ní přijedete do Brna z Osvětiman?
1: Poprosím vás o poslání.
0: Dobře. Poštovní služby využijeme, velmi rádi. Takže už víme, co by mělo být kromě podpisu Michala Isteníka na zmíněné předsádce, ale ještě nevíme, co vy byste vzkázala svým blízkým nebo světu, až vám bude 102 roku jako Českému rozhlasu Brno.
1: Já bych vzkázala, mějme se všichni moc rádi, chovejme se k sobě krásně, ohleduplně a užívejme si každý den s radostí, s láskou, vděčností a buďme zdraví a spokojení a šťastní.
0: To, co jste řekla, mě laplo za hercnu. Pardon, mě chytlo za srdce. Lucie, já vám moc krát děkuju za to, co jste řekla. No a gratuluju k výhře, protože právě vy jste další majitelkou Temných letopisů moravských k našemu 102.
1: Paráda,
0: výročí.
1: Paráda.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: No a do konce září to ještě určitě stihnete. Zatím máme 23. teprve první podzimní den. No, za tři měsíce už se nám dny zase začnou prodlužovat. Teď si říkáte, sotva začal podzim, už se o tom zase zmiňuje. A budu. A za chvilku budu i s vámi poslouchat to, co v učebnicích nebylo. Protože Martin Písařík už je vlastně přichystán. Aby vám řekl, jak velké mohou být bouřkové mraky. Za chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a promítá se to i v těch jejich dílech. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo i pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: To byla vlastně součást legendy, tedy legendárního představení Balada pro banditu. Hudba Miloš Štědroň a samozřejmě, že to byly Iva Bitová a Zuzana Lepčíková, které vám zpívaly takřka v závěru dnešního dobrého odpoledne ono legendární Zabili, zabili. 15 hodin 52 minuty, to je aktuální čas. Je to chvíle, kdy už se s vámi budu muset rozloučit, ale také upozornit na to, co vás po 16. hodině, která se kvapem blíží, čeká. Samozřejmě, že to budou zprávy Českého rozhlasu Brno v podání Davida Hasmana, které budou předcházet humoriádě. V té bude dnešním hostem Kateřina Macháčková. 17. hodina značí další zpravodajskou relaci, ale také den v kraji. A v 17.30 speciální předvolební vysílání, ve kterém se dozvíte, jak chtějí jednotlivé kandidující subjekty řešit hlavní problémy velkých měst Jihomoravského kraje. Tak abyste věděli, co vás čeká na vlně Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
0: Jen se vás potěší Ilona Čáková svojí písničkou Tornero a potom taky Chicago, Hard to Say I'm Sorry. U mikrofonu byl Borek Kapitanček a přeju vám, ať zvládnete všechny dnešní starosti i trable s přehledem. Zítra ve 14 hodin naslyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Pohansku na Břeclavsku osadili dělníci druhou klapku pro vzdouvací jez na Dyji. Škoda JS bude výhradním dodavatelem pohonů pro malé modulární reaktory britské firmy Rolls-Royce SMR. V areálu Univerzity obrany v Brně se dnes a zítra koná konference o nových obranných a optických technologiích. A zítra čekáme velkou oblačnost, místy s přeháňkami a teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dělníci dnes osadili druhou klapku na novém vzdouvacím jezu na řece Dyji v Pohansku na Břeclavsku. Váží 31 tun, dopravit ho museli v noci. Při vyšších průtocích zvednou klapky hladiny řeky a voda se dostane do vodních kanálů a lůžních lesů v chráněné krajinné oblasti Soutok. Podle vedoucího správy toků Pavla Hopiana z lesů ČR je budou zaplavovat v jarních měsících.
2: Počítáme s tím, že to vždycky bude někdy v březnu, v dubnu, tak jak bude dostatek vody z Dyji. Bude to na dobu asi 10 až 12 dnů, tak bychom sanovali ten deficit podzemní vody, což na základě nějakých dřívějších zjištění by mělo být asi 10 až 12 milionů kubíků a během této doby bychom měli být schopni to zajistit.
0: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo být o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonů takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonu pouze ze Škody JS.
0: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Areál Univerzity obrany v Šumavské ulici v Brně dnes a zítra hostí odbornou konferenci o nových technologiích. Primárně se týká rozvoje optických systémů a toho, jak se dají využít pro vojenské a bezpečnostní potřeby. V programu jsou i ukázky laserů nebo protidronových technologií. Součástí jsou přednášky a prezentace. Hosty konference představuje mluvčí univerzity Michal Šmiraus.
4: Mezi vystupujícími budou například prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hinek, prezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jaburková nebo Michael Písařík z německého Fraunhoferova institutu.
0: Akci spolu s univerzitou pořádá Český optický klaster, organizace sdružující vědce v optickém průmyslu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D2 čekejte dlouhou kolonu za Brnem směrem na Bratislavu. Na 11,5 kilometru na konci omezení před sjezdem na Blučinu je nehoda. Blokuje pravý pruh a kolona od sjezdu na Chrlice zabere 35 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Především Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
6: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
1: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tak tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje ji Kateřina, naše baristka. Děkujeme. Tak no. A teď se tě zeptám. Dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako pro jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné.
0: Mně to ku podivu
1: docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stloustla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem skoro baletka.
0: Když jednou špičkou a teď se z tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem
0: dopředu,
1: zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No,
0: no prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme.
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: A Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne? Ne,
1: to je úplně jiný.
0: Režíruje
1: to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano, no. Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím châteauneufským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říct si kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 2 let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam mi říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Berich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme
0: přirozeně.
1: Se smát.
0: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bezdomova, ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
1: Bezdomovci, Gott a...
0: No počkej, no, tebe to tak zaujalo, že nedopovím
1: no, ne,
0: ty SMSky?
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a po případě i Helena Vondráčková? Bude to určitě Tutový. Hezké, ale ještě nevíme, ne, koho ne. zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, Humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. máme 731 800 900 a teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humor.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý, nakrátko jako účes.
2: Navíc byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pašoval, ve švestkách,
2: ano, v
3: datých
2: a vešících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si
3: ho. Ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: no teď je, teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78,
2: ještě možná.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušnickým, jako ten byl báječný, jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet, jako na starých telefonech, takhle tuškou, a takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no, ale není blbých rolí.
2: Tak, kdo bude v naší roli teď? V roli hlasujících posluchačů. Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý
4: a
3: den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkujeme.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji.
3: Ano, děkujeme.

0: Děkujeme moc.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
1: Máme zapsáno.
0: Ano, děkujeme paní Líba.
2: Nashledanou.
1: Děkujeme i za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
3: Podne, dáme pana.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: A je vás Petr Zoloty. A já bych si psal též božskýho Káju.
1: Ano. Zapsáno, mějte
0: jako
1: si.
0: Jako bezdomovce.
1: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
0: Ano.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
4: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutnovská. No tak, já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
1: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
0: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšela nikdy.
1: Jirko, mějte se.
4: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
1: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
5: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a sám jsem týden už nejet.
6: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
5: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
6: No co kecáš? Jaká mafie?
5: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukrad mi boty.
6: Jestli si mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
5: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
6: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
5: Prdlej, svohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
6: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
5: Kde to je, to neznám.
6: A znáš, to je ten vybydlený barák, jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
5: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam hnutí.
6: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
5: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
6: Když seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
5: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát, že večer člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
6: Já jsem v pořádný krabici nespal, ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
5: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
6: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
5: Ne. Táhni včelko Májo.
6: Víš, co zvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
5: Uf, uf, to je tíha.
6: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
5: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
6: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Sedal na drogy.
5: Ale kde na to bere?
6: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
5: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn už syčí z trouby ven.
6: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
5: No, tobě to taky kecá dobře.
6: Já kecám furt, ale už se tomu nikdo nesměje.
5: Ani ty sám ne?
6: Já jo, já furt ještě.
5: Ty tohle historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty jsi měl lednici.

0: plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
1: Nebaví.
0: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
1: Jo.
0: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty? Svoje zuby pořád?
2: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Alovskýho, ale nevešli se mi do huby.
0: A co dělají?
2: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
0: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
2: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
0: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
2: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
5: Ano, Josef Skupa.
4: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
5: Ano.
4: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak ano, to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak ano, a celá je tady
2: úžasný.
1: S námi po tom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam
2: ano.
1: Seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím, a to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšeni, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten takovej ten pel toho.
1: No, ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestru. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Pána.
2: No, měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma. No.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ne, ano, právě, nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Po smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: tak. Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klkavín. Vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuju moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necinká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Hmm. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páry.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem jedna naposled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No hele, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Těl, pojď sem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluň.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajtrlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy sprostoci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak to tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pomočte!
7: Zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď a tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Teď je to nádherný, pojď. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, obrovský zima prostě v závě a teď jede prostě džíp a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mě zakázal dvě výstavy, pojď, tam hraje výtvarníka, dobrý den. Dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? A on prostě: Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. V tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako, a pojde po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáni. Ne, soudruhu pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, jo, ne, můžeme. Akce, ano pane kapitáne, přáteli se s těma svěma. Jirko, s kolaborantama, s kolaborantama. Vy to byli svině, ne? No jo, vy jste s kolaborantama. No tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě, akce, ne? Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek, Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek, no co jsem měl říct, no majetek. Ježišmarja, suhňup, no nic dobrý, majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek, teda nábytek, ne, majetek, říká zrežíroval, jestli říká režíroval, ne, to nežíroval. Teď mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako, tak, jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem. Jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl
2: no ne,
1: někde vzadu.
2: No všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál tady, přátelé? Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiří Korn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc dobrý děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovždy, volám kousek od Limburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Ano. Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: Tak jo, a pošlám, když jsme se viděli, to už ještě díl s kamerou. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře,
3: dobře,
1: děkujeme za váš hlas.
5: Mějte se hezky. Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychle.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo posluchačům, tak Simonka
3: tak
1: má
3: ano.
1: Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: vaši lásku. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMSkáři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: No to je, no,
1: jistě.
3: Tleskám
6: jistě. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
7: Víc
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: se.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Policie v Brně odhalila Varnu Pervitinu, zadržela 21-letého muže. Taxikáři možná budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. V Brně začíná festival televizní tvorby seriál Killer a zítra čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami a teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brněnští policisté při běžné silniční kontrole našli u 21-letého muže drogy. Při následné prohlídce jeho auta objevili také klíče od skladovacích kontejnerů. V nich pak našli chemikálie, laboratorní sklo a další vybavení pro výrobu pervitinu. Muže policie podezírá z výroby a distribuce drog. Podrobnosti popisuje mluvčí policie Andrea Cejnková.
5: Policisté zde zajistili také bohatý arzenál zbraní od mačet přes airsoftové napodobeniny automatických zbraní až po pistoli upravenou k použití ostrého střeliva. Vzhledem k tomu, že byl podezřelý již v minulosti opakovaně trestán a existovala obava, že bude v trestné činnosti pokračovat, rozhodl soudce o jeho vzetí do vazby.
3: Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Zbytek opozice je proti. Třeba podle Michala Kučery z TOP 09 se kvůli tomu taxislužby výrazně zdraží. Novelu teď posoudí Senát. Česko od dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravy pravidel považuje za správný krok. Podle něj Česko reaguje na delší dobu platné ruské opatření vůči diplomatům členských států Evropské unie.
6: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
3: V brněnských sálech uvidí diváci tento týden přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Dnes tam začíná festival televizní tvorby seriál Killer. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Přehlídku zahájí komedie Oddíl B z prostředí věznice. Doplňuje dramaturgyně Táňa Zabloudilová.
7: Mladý hrdina, který musí nějak proplouvat tím vězeňským systémem, musí nějak balancovat to, aby měl ty vztahy rozprostřené, tak aby tam zkrátka přežil. Dochází tam k takovým jako různým jako vtipným, ale i docela jako napínavým situacím.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 v Brně čekejte kolony směrem na Vyškov. Na začátku omezení na kilometru 195 narazilo osobní auto zezadu do karavanu. Blokují pravý pruh, na místě už jsou hasiči a kolona se prodlužuje. Kamiony brzdí už někde na kilometru 176, osobní auta zastavují kolem kilometru 190 a je to asi na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré pozdní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Brno, jsou 4 minuty po 17. hodině a začíná Den v kraji, zpravodajsko-publicistický přehled dne. Už za chvíli uslyšíte opět Davida Hasmana, který pro nás bude mít souhrn nejdůležitějších zpráv dneška. Čerstvé informace o počasí pro nás budou mít brněnští meteorologové a podíváme se také do týmu basketbalistek brněnských Žabin, které budou dnes bojovat o postup do Euroligy. A protože se blíží komunální volby, které proběhnou v pátek 9. a v sobotu 10. října, tak na vlnách Českého rozhlasu Brno v našem předvolebním speciálu postupně představíme plány kandidujících uskupení ve velkých městech. A začneme dnes v 17:30 přesně v Blansku. Inspirativní poslech přeje od mikrofonu Janis Moras.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Na úvod dnešního dne v kraji zpíval Jiří Štědroň a David Hasman už je připraven s přehledem nejdůležitějších zpráv dneška. Pojďme si je poslechnout.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dělníci dnes osadili druhou klapku na novém vzdouvacím jezu na řece Dyji v Pohansku na Břeclavsku. Váží 31 tun a dopravit ho museli v noci. Při vyšších průtocích zvednou klapky hladinu řeky a voda se dostane do vodních kanálů a lužních lesů v chráněné krajinné oblasti Soutok. Podle vedoucího správy toků Pavla Hopiana z lesů ČR je budou zaplavovat v jarních měsících.
3: Počítáme s tím, že to vždycky bude někdy v březnu, v dubnu, tak jak bude dostatek vody z Dyji. Bude to na dobu asi 10 až 12 dnů, tak bychom sanovali ten deficit podzemní vody.
2: Řidiči od dneška do 14. října neprojedou po silnici mezi vyškovskými částmi Lhota a Rychtářov. Důvodem jsou stavební úpravy a údržba. Město o tom informovalo na svém webu. Uzavírka neplatí pro regionální autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. V době konání komunálních voleb, tedy 9. a 10. října, stavbaři práce přeruší, a to od pátečního poledne do nedělních 8 hodin ráno, a umožní průjezd stavbou. Novou učebnu pro robotiku a programování budou od října využívat děti ve Slavkově u Brna. Vznikla během letních prázdnin díky rekonstrukci dvou místností v domě dětí a mládeže. Součástí úprav byla také instalace mobilní stěny mezi učebnami. Ta umožňuje prostory podle potřeby spojit nebo naopak rozdělit a využívat je pro různé typy aktivit, od běžných kroužků až po větší akce. Prodejna Byla ve Stránského ulici v Brně znovu funguje. Státní zemědělská a potravinářská inspekce ji v pondělí uzavřela kvůli četným stopám po výskytu hlodavců. Na podlaze byl jejich trus. Inspektoři našli také nečistoty a poškozený strop. Byla podle své mluvčí přijala nápravná opatření. Inspekce s řetězcem zahájí správní řízení o uložení pokuty. Policie odložila případ vandalismu z letošního května. Neznámý pachatel během pouti smíření pomaloval pomník obětí odsunu v Pohořelicích na Brněnsku červenými hákovými kříži. Policisté viníka nevypátrali. Radnice nechala památník vyčistit. Na odložení případu upozornila Česká televize.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Za pár vteřin máme 17 hodin a 13 minut čas na počasí s brněnskými meteorologií. Dnes v podvečer s Bárou Kučervou. Pěkné odpoledne pozdní, Báro.
2: Pěkné pozdní odpoledne i vám.
1: Jak to v tuto chvíli vypadá s počasím na Jižní Moravě?
2: Tak stále je slunečno a na obloze je poměrně dosti oblačnosti, a to jak těch nižších, tak i vyšších pater, a ta tím pádem tvoří většinou oblačno nebo polojasno a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 15 a 18 stupni Celsia.
1: Jak to bude vypadat dnes v noci?
2: A noc by měla být nejprve tady s tou zmenšenou oblačností nebo menší oblačností, to znamená polojasno, a případně někde i skoro jasno, a hlavně potom v druhé polovině noci začne od západu oblačnost přibývat. Zítra ráno se mohou ojediněle vytvářet mlhy a ranní teploty klesnou mezi 8 až 5 stupňů Celsia.
1: Včera už to byl takový závan podzimu, dnes tedy zase trošičku se vrátilo to léto, řekněme babí. Jak to bude vypadat zítra?
2: Zítřek zase bude spíše podzimního charakteru. Očekáváme velkou oblačnost jen ráno a ještě přetrvá chvilku ráno v oblasti, hlavně v oblasti Bílých Karpat, to polojasno nebo menší oblačnost. A potom během dopoledne tu zvětšenou oblačnost doplní také od západu srážky, a to buď ve formě přeháněk nebo občasného deště. Také se může výjimečně objevit i nějaká bouřka a večer začnou potom srážky ustávat a s nimi bude ubývat postupně také oblačnost. Zítřejší maximální teploty proto nižší než ty dnešní 13 až 16 stupňů Celsia, a navíc se doplní také mírný přes den přechodně i čerstvý vítr, který může dosahovat i rychlostí ke 30 km v hodině a také nárazu kolem 55 km v hodině.
1: Čerstvé informace o počasí pro nás měla brněnská meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme za ní a těším se příště na slyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Já už jen doplním, že mírná zátěž je tedy stupeň číslo 1, co se týká biometeorologické předpovědi. Stejná bude i zítra. Sluníčko dnes večer zapadne 8 minut před 7 a ráno vyjde na obzor 3 minutky před 3:15. Tolik počasí, zpívat nám teď bude Bára Basiková.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pořád Den v kraji, máme 17 hodin za pár vteřin 19 minut. Basketbalistky brněnských Žabin budou dnes bojovat o postup do Euroligy. Semifinálové utkání začne v 18 hodin. Jaký soupeř Žabiny čeká a jak jsou na něj připravené, uslyšíte už za chvíli.
1: Slavnosti ovoce v předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
2: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
1: Borko, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
2: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
1: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
2: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
1: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
2: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
4: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
5: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
4: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
5: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
4: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
6: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
4: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
5: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
4: Hodně štěstí!
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: To byl vlastní svět Marka Ztraceného v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Brno, tedy v pořadu Den v kraji. Máme 6:30 před 17:30 a basketbalistky brněnských Žabin čeká už za chvíli zápas o postup do Euroligy. V semifinálovém utkání kvalifikace narazí na Červenou zvezdu Bělehrad. Do nové sezóny přitom vstupují s výrazně obměněným kádrem a taky se starnovou posilou, reprezentační rozehrávačkou Eliškou Joklovou.
1: V nově poskládaném týmu Žabin je 5 účastnic nedávného mistrovství světa. Hráčky se ale kvůli reprezentačním povinnostem připojovaly postupně a kompletní sestavu měl trenér Viktor Průša k dispozici až v posledním z 5 přípravných utkání.
2: Nějaký ten koncept hry, který se tady u nás rodí a plus zapojení nových hráček, tak si myslím, že jsme udělali dobrou práci, respektive hráči udělali dobrou práci.
1: Do Brna se po sezóně ve Women NBA vrátila Eliška Joklová a návrat pro ně znamená nový cíl, pomoct Žabinám do evropské soutěže.
3: Žabiny vždycky byly můj domov a vždycky budou, takže já byla asi docela snadný přijmout ten cíl a postup do Euroligy.
1: Joklová ale nebude v Brně celou sezonu, smlouvu má jen do konce prosince. Prvními soupeřkami Žabin budou mistryně srbské ligy Crvená zvezda Bělehrad. Ta má na soupisce 9 zahraničních hráček z 6 různých států a podle trenéra Žabin bude spoléhat na fyzickou a agresivní hru. Brňanky naopak chtějí těžit především z týmové spolupráce.
2: Je to tým, který je hodně fyzický, to znamená ta fyzičnost u nich de facto s výjimkou opravdu pozice 1-2 možná, tak hodně variabilní z pohledu silovosti. Hodně celoplošný obrany, pressingu, zdvojování, hodně velmi jako živelný takový tvrdý srbský basketbal.
1: Pokud Brno zvítězí, čeká ho za týden výjezd do Maďarska a teprve vítěz utkání proti Miškovci postoupí do Euroligy. Na poraženého čeká nižší Eurocup. Duel Žabiny Crvená zvezda Bělehrad začne v brněnské Stares aréně v 18 hodin. Hala Rosnička, kde Žabiny běžně hrají, totiž nesplňuje parametry pro Euroligu. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: Tak to byl sport a my teď změníme téma. Voliče už brzy čeká rozhodnutí, komu dají svůj hlas v komunálních volbách. Ty se v Česku uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října. Na vlnách Českého rozhlasu Brno v našem předvolebním speciálu postupně představíme plány kandidujících uskupení ve velkých městech. A začneme v Blansku už za chvíli.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Brno. Věnovat se v něm budeme postupně uskupením, která kandidují ve velkých městech Jihomoravského kraje. Jdeme podle abecedního pořadí, tak nás jako první zajímají plány lídrů v Blansku. Přiblíží vám je moderátorka Zuzana Kopulatá
2: a redaktorka Alena Hesová.
0: Komunální volby 2026.
1: Blansko je na Jižní Moravě okresním městem s nejnižším počtem obyvatel. Žije tam podle dat Českého statistického úřadu 20 tisíc lidí. Průměrný věk obyvatel se pohybuje kolem 45 let. Připomeň nám prosím, Aleno, kdo momentálně vede město.
2: Mezi členy stávající koalice patří ODS se starostou Jiřím Crhou, sociální demokracie a Volba pro Blansko, KDU-ČSL a uskupení Fórum Blansko. Tohle složení ale vzniklo teprve koncem loňského roku, kdy se rozpadla původní koalice. Ta vznikla bezprostředně po volbách v roce 2022. Aktuální koalice má v zastupitelstvu 14 z 25 hlasů. Opozici tvoří kromě ANO taky Piráti se 3 hlasy, SPD a Nezávislí pro Blansko mají 2 zástupce a Komunisté 1.
1: Proč se původní koalice rozpadla?
2: Koaliční roztržka nastala mezi vítězem posledních voleb hnutím ANO a Občanskými demokraty, kteří skončili druzí. Původně se dohodli na spolupráci, ale ta ztroskotala. ANO kritizovalo financování některých veřejných zakázek. ODS tvrdila, že proti ní hnutí štve část opozice. A tak nakonec ANO přešlo do opozice.
1: Došlo k nějakým změnám ve vedení během uplynulého volebního období i v jiných městech v okresu Blansko?
2: Další obcí s rozšířenou působností vedle Blanska jsou Boskovice. Tam se udržela po celé volební období koalice, která vznikla hned po volbách v roce 2022.
0: Komunální volby 2026.
1: Přesuňme se teď zpátky do Blanska. Kolik uskupení se chce do zastupitelstva v letošních volbách dostat?
2: Politické ambice má celkem 10 uskupení, to je o jedno víc než před 4 lety. Část z nich kandiduje pod stejným názvem jako minule, jiná jméno trochu pozměnila, ale objevují se i nováčci.
1: Kandidátky teď vyjmenujeme podle čísel, která určil los.
2: Jedničku dostala Česká pirátská strana s lídrem Ondřejem Haváčem, který je členem strany.
1: Dvojku má uskupení SPD a Nezávislí srdcem pro Blansko. V jeho čele stojí Jan Hrnčíř z SPD.
2: Číslo 3 patří levici pro Blansko, kterou vede komunista Emil Pernica.
1: Čtyřku obsadili tým Crha, ODS a Nezávislé osobnosti s podporou TOP 09. Jak název napovídá, jedničku na kandidátce obsadil Občanský demokrat Jiří Crha.
2: S pětkou vstupují do voleb Sportovci pro Blansko, kteří na první místo dali Michala Součka ze SocDem.
1: Na šestce jsou Svobodní, jejich lídr je Miroslav Labuť.
2: Hnutí ANO s lídriní a členkou hnutí Lenkou Dražilovou jde do voleb v Blansku pod číslem 7.
1: Osmička připadla KDU-ČSL, která nominovala na první místo kandidátky lidovce Františka Hasoně.
2: Devítka připadla uskupení Fórum Blansko, do čela listiny dosadilo Nezávislého Jana Doška.
1: Všechny kandidátky uzavírá Volba pro Blansko s číslem 10, která má nejvýš Nezávislého Iva Stejskala.
0: Komunální volby 2026.
1: Jaké investice a projekty se podařilo Blansku v tomto volebním období dokončit?
2: Zmínit musím nejdražší stavbu v historii města, tedy nový krytý bazén. Otevřel v polovině prázdnin a jeho vybudování stálo víc než 320 milionů korun. V roce 2023 se Blanenským ulevilo díky výstavbě nového mostu přes železnici, který spojil centrální část města a Staré Blansko. Šlo o investici, kterou z drtivé většiny zaplatil Státní fond dopravní infrastruktury. Zásadní bylo taky to, že v uplynulém volebním období začala nová městská společnost zajišťovat dodávky tepla. Dřív na to měla radnice vysoutěženou soukromou firmu.
1: A co naopak politici v Blansku dokončit zatím nestihli a město to potřebuje?
2: Zatím neskončila revitalizace rekreační oblasti Palava za 170 milionů korun. V zárodku zůstává také plán na výstavbu nového domova s pečovatelskou službou. Má být propojený s existujícím sociálním zařízením v ulici Podjavory. A nestojí ani parkovací dům u nádraží. Stavební práce by tam měly začít příští rok. Na problematiku parkování a dopravy v Blansku se soustředíme v další části dnešního speciálu.
1: Zatím jsme si s Alenou Hesovou shrnuli končící volební období a to, jaká uskupení chtějí chod Blanska ovlivnit v následujících 4 letech. Za chvíli vám představíme názor lídru kandidátek na trojici otázek, které se týkají problémů v Blansku. A začneme tam, kde jsme skončili, u dopravy. Počkejte si na to.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Brno.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno se teď vracíme k tématu komunálních voleb. Dnes v předvolebním speciálu dostalo prostor Blansko. Redaktorka Alena Hesová položila lídrům 10 kandidátek 3 otázky. Ta první se zaměřuje na dopravu.
0: Komunální volby 2026.
1: Ptali jsme se kandidátů, jak konkrétně chtějí zlepšit dopravu ve městě, včetně problémů s parkováním. Co na to odpovídali, Aleno?
2: Začala bych u problematiky parkování, tu si uvědomují všichni kandidáti a zmiňují hlavně nedostatek míst kolem nádraží a na sídlištích. Velká část uskupení souhlasí s plánem na výstavbu parkovacího domu u vlakového nádraží. Například lídr levice pro Blansko Emil Pernica v této souvislosti kritizuje spoplatnění parkování v této lokalitě. Podle něj jen vytlačilo auta jinam a prosazuje kvůli tomu revizi celého systému. A parkovací domy by podle SPD a nezávislých srdcem pro Blansko pomohly taky na sídlištích. Jejich budování i v těchto oblastech, nejen u nádraží, chce prosadit lídr Jan Hrnčíř.
1: Jaké nápady na navýšení kapacity parkovacích ploch na sídlištích mají další kandidáti?
2: Michal Souček ze Sportovců pro Blansko se obává, že zvýšení stávajících kapacit by bylo na úkor zeleně. Prosazuje hledání lokalit pro parkovací domy. Pro jejich stavbu by zvedl ruku i Jan Došek z uskupení Fórum Blansko, ale jen tam, kde to má dopravní a ekonomický smysl a jde využít dotace. Konkrétně jmenuje například sídliště Sever, Písečnou, Staré bytovky nebo okolí střediska volného času v Údolní ulici. Lidovec František Hasoň, stejně jako Jan Došek, věří v cestu budování nových ploch pro auta při postupné revitalizaci sídlišť. Jiří Cerha z uskupení Tým Crha, ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09 bude od developerů při výstavbě požadovat i dost parkovacích míst, ideálně podzemních.
0: Komunální volby 2026.
1: Kromě parkování patří k dopravním problémům Blanska taky průjezdnost průtahem, co by podle lídrů mohlo situaci zlepšit.
2: Například Jan Hrnčíř z SPD vidí zlepšení v úpravě dopravního značení na páteřních silnicích. Slibuje si od toho plynulejší průjezd městem. Volba pro Blansko s Ivem Stejskalem spoléhá na to, že tenhle problém vyřeší až nová silnice 1/73 na trase mezi Brnem a Svitavami. Svobodní zase propagují rozvolnění některých současných omezení a zákazů. Nejsou příznivci zavádění dalších jednosměrek. Navrhují, aby cyklisté a chodci měli na stezkách své pruhy. A cyklostezku mezi mostem na Staré Blansko a nádražím osadí lampami veřejného osvětlení.
1: Je někdo, kdo bude chtít motivovat místní, aby místo aut používali městskou hromadnou dopravu?
2: Městská hromadná doprava je tématem hnutí ANO. Má za cíl upravit spoje tak, aby víc odpovídali tomu, kam lidé opravdu jezdí. Mimo jiné, podle lídrině Lenky Dražilové, pomůžou přímé linky z lokality Písečná do centra a ze sídliště Zborovce na nádraží. Tuhle linku zmiňuje taky Ondřej Haváč z České pirátské strany a zároveň by rád prověřil napojení na nákupní zónu. Piráti chtějí taky lepší propojení částí Blanska pro chodce a lidi na kolech. ANO v programu slibuje cenově zvýhodněnou roční městskou jízdenku. Levice pro Blansko hodlá zavést takzvanou dopravu na objednání. Tedy cestující by si předem objednávali spoje v méně vytížených časech.
1: Redaktorka Alena Hesová shrnula odpovědi všech 10 kandidujících uskupení do zastupitelstva Blanska na dopravní problémy města. Kompletní odpovědi najdete na webu brno.rozhlas.cz. A my se v předvolebním speciálu budeme za okamžik věnovat tématu centra města a toho, jak by ho chtěli kandidující vylepšit.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Brno.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Brno dnes vysílá speciál k nadcházejícím komunálním volbám se Zuzanou Kopulatou
2: a Alenou Hesovou.
1: Teď budeme věnovat pozornost centrální části Blanska. V naší druhé otázce měli lídři odpovědět na to, co by město mělo udělat, aby zatraktivnilo centrum pro obyvatele i návštěvníky.
0: Komunální volby 2026.
1: Je něco, na čem se kandidáti shodují a co by podle nich dostalo do středu Blanska víc lidí nebo turistů?
2: Velká část lídrů spoléhá na vysázení další zeleně a zastínění centra. Například Ivo Stejskal z Volby pro Blansko by do okolí náměstí Republiky přidal vodní prvek nebo zastínění a rozšířil by odpočinkovou zónu v Poduklí. Podobné úvahy má lidovec František Hasoň, který sází na úpravy betonových ploch. Chce tam víc stromů a stínu. Kromě toho by dbal na lepší propagaci města. Hlavně ve spojení se značkou Moravský kras, která by přilákala turisty. Hnutí ANO by taky přidalo vodní prvky, například rozprašovače, ale i lavičky. Taky Pirátská strana je zastánkyní více stromů a stínu a naopak ubýt by mělo zanedbaných míst. Do plánu úprav náměstí a jejich okolí zapojí obyvatele.
1: Jak jsou kandidující spokojení s úklidem a bezpečností ve městě?
2: Tyto otázky považují za důležité hnutí ANO a uskupení SPD a nezávislí srdcem pro Blansko. Podobně uvažuje Levice pro Blansko, zařídila by častější úklid na náměstích i v pěší zóně, hlavně odpoledne, kdy tudy jdou lidé cestou domů. Posílit čistotu hodlej taky Svobodní. Jejich lídr Miroslav Labuť prosazuje posílení hlídek strážníků hlavně v podvečer a večer. Tvrdí, že lidé se musí do centra snadno dostat a zaparkovat tam. To přispěje k jeho oživení. Kromě toho je zastánce podpory místních obchodů, restaurací a akcí.
1: Objevila se podpora podnikatelů i u dalších lídrů.
2: ANO, Jan Hrnčíř z SPD vidí klíč k oživení centra v přívětivějším prostředí pro živnostníky a malé obchody. Dosáhl by toho třeba prostřednictvím nižších nájmů nebo jednodušší administrativou při záboru pro předzahrádky a trhy. Soustředit se hodlá taky na aktivní vyjednávání s majiteli chátrajících soukromých objektů ve středu Blanska. Těm věnují pozornost i Piráti. Sportovci pro Blansko navrhují nový dotační program pro podnikatele v gastronomii nebo ve službách.
0: Komunální volby 2026.
1: Zazněly také nějaké návrhy na konkrétní stavební úpravy?
2: Česká pirátská strana plánuje zklidnění dopravy v centru a víc prostoru pro chodce a cyklisty. S tím má pomoct vybudování schodů v podzámčí, které střed města s nás zpřístupní. Občanský demokrat Jiří Crha zaměří pozornost hlavně na náměstí Svobody. To by mělo plynule navazovat na celé takřka kompletně zrevitalizované podzámčí. Připomíná nedávné proměny centra, které podle něj pomohly. Ty oceňuje taky Michal Souček, který je jedničkou kandidátky sportovců pro Blansko. Hnutí ANO by rádo znovu otevřelo otázku budoucnosti bývalé hasičské zbrojnice.
1: Častým tématem v centrech měst bývá vizuální smog, řvavá reklama. Jak se k tomu staví kandidáti v Blansku?
2: Je to téma Fóra Blanska. Jeho jednička Jan Došek slibuje zajistit hezčí výlohy, reklamy a fasády a prosazuje, aby na tyto změny město podnikatelům přispělo. Vizuální smog by se po volbách dostal i do hledáčku Lenky Dražilové, lídrině hnutí ANO, nebo lidovce Františka Hasoně.
1: Tak teď už máme představu o tom, jak by chtěli jedničky kandidátek do zastupitelstva v Blansku přilákat do centra víc lidí. Zbývá nám ještě poslední, třetí okruh. V něm dostalo prostor dostupné bydlení. Recept lídrů na tento celorepublikový problém, který řeší i lidé v Blansku, nastíníme v předvolebním speciálu Českého rozhlasu Brno hned po písničce.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Tohle je Český rozhlas Brno a jeho předvolební speciál. Dnes v něm mluvíme o Blansku a plánech lídrů stran, hnutí a koalic, které usilují o hlasy v říjnových volbách. Třetí a poslední otázka cílí na bydlení. Každý lídr reagoval na otázku, jaké kroky by podle něj mělo město podniknout na podporu dostupnějšího bydlení.
0: Komunální volby 2026.
2: Velká část lídrů je zajedno v tom, že by město mělo být aktivnější v budování vlastních bytů a že by měly být určené zejména pro mladé rodiny a seniory, případně ekonomicky slabší obyvatele. Je to případ Fóra Blansko. Hnutí ANO je připravené jít cestou dostupného nájemního bydlení a přestavby vhodných městských nemovitostí na nájemní byty a plánuje využít dotace. Pirátská strana usiluje o rekonstrukci obecních bytů, případně jejich výstavbu a pronájem. Soukromí investoři by měli počítat s podílem bytů s regulovaným nájmem. S aktivitou města v budování bytů jde do voleb i levice pro Blansko. KDU-ČSL zmiňuje i důležitost nových rodinných domů, nejen bytů. Pro lídra Františka Hasoně je klíčové dobré územní plánování a podpora soukromých investorů. Potenciál vidí v lokalitě Podlesí.
1: Objevily se názory, které prosazují spíš soukromé developerské projekty?
2: Nejasně se v tomhle ohledu vyjádřili jedničky kandidátek tým Crha, ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09 a taky volba pro Blansko. Jiří Crha z ODS zmiňuje, že Blansko vlastní pozemky, kde by mohly stát stovky bytů. Výstavbu a vznik dostupného bydlení podporuje. Explicitně ale neuvádí, zda by mělo stavět i samo město. Nezávislý Ivo Stejskal připomíná, že vedení Blanska už podpořilo soukromé projekty, teď mluví hlavně o novém domě s pečovatelskou službou. Emil Pernica z Levice pro Blansko navrhuje, aby v případě developerských projektů město vždycky část vybudovaných bytů získalo a nabídlo je jako nájemní.
1: Jaký postoj mají strany a hnutí k družstevnímu bydlení?
2: Družstevní bydlení se objevilo u tří uskupení, konkrétně u hnutí ANO, u Fóra Blansko a pak taky u Levice pro Blansko. Dodám, že výhodou družstevního bydlení je, že družstvo byty poskytne za nákladové ceny a negeneruje zisk. A z něj družstvo hradí splátky bance.
0: Komunální volby 2026.
1: Počítají kandidáti s využitím dotačních programů, případně s tím, že by sami nějaké založili?
2: Jan Hrnčíř z SPD pracuje s možností, že by se město zapojilo do dotačních a úvěrových programů na výstavbu obecních bytů a aktivně připravovalo lokality a stavělo byty s regulovaným nájemným. Michal Souček ze Sportovců pro Blansko akcentuje vznik fondu na podporu bydlení pro mladé rodiny a sociálně slabší, který by nabízel finanční podporu s přijatelným úrokem.
1: A zaregistrovala si Alano v odpovědích je další metody, jak zajistit dostupnější bydlení, které jsme ještě zatím nezmínili.
2: Fórum Blansko plánuje změnit stávající systém přidělování městských bytů. Vadí mu, že za regulované nájmy nabízí úřad jenom malé byty. U větších se soutěží na základě ceny. Lenka Dražilová z Hnutí ANO se přiklání ke změně systému přidělování městských bytů. Zásadní by mělo být sociální, nikoli finanční kritérium. Lídr Fóra Blansko Jan Došek a Emil Pernica z Levice pro Blansko apelují na ukončení prodeje pozemků soukromým investorům. Pernica navíc požaduje zastavení prodeje městských bytů. Svobodní, v jejich čele stojí Miroslav Labuť, by rádi odstranili překážky pro vznik nových bytů. Nové bydlení a rozvoj mají podle nich politici řešit transparentně, pomoct by jim mohlo referendum.
0: Komunální volby 2026.
1: Tím končí dnešní předvolební speciální vysílání Českého rozhlasu Brno. Desíce lídrů do komunálních voleb v Blansku jsme v něm položili klíčové otázky, které se města v srdci Moravského krasu týkají. Jejich odpovědi v plném znění si můžete projít na internetových stránkách brno.rozhlas.cz. Zítra se na vás opět bude těšit Zuzana Kopuletá
2: a Alena Hesová.
1: Tentokrát se vydáme do krajského města Brna.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Na podporu bydlení a podnikání v rozvojově znevýhodněných lokalitách dá Jihomoravský kraj 25 milionů korun. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. Po 4 letech oprav můžou lidé v Brně navštívit zrestaurovaný prvorepublikový byt manželů Herdanových. A zítra čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami a teploty do 18 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Jihomoravské obce v rozvojově znevýhodněných lokalitách dostanou 25 milionů korun. Krajskou dotaci musí využít na podporu bydlení nebo podnikání. Zastupitelstvo částku kvůli velkému zájmu tento týden navýšilo z původních 20 milionů. Konkrétní podpořené investice vyjmenovává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
5: Zastupitelé schválili dotaci ve výši 1,4 milionu korun na projekt obce Čejč, který je zaměřený na objekt kombinující bydlení a podnikání. Peníze poputují například na podporu sociálního bydlení v Lužicích, na místní komunikaci v Tulešicích nebo například na zasíťování území v obci Strachotice.
3: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu, které leží v blízkosti českých hranic. Muzeum města Brna společně s městskou částí Brno-Střed včera lidem otevřelo zrestaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Jeho obnova trvala 4 roky. Podíleli se na ní i studenti vyšší odborné školy restaurátorské v Brně.
6: Takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé, daleko víc poškozené tím ultrafialovým zářením.
7: Říká restaurátor a historik umění Radek Ryšánek, který studenty po celé 4 roky vedl. Teď se do bytu se zachovalým nábytkem podívají i lidé. Co se v něm bude dít, popisuje ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.
8: Věřím, že do budoucna se nám kromě komentovaných prohlídek podaří z toho udělat i komunitní centrum, kde budou přednášky, autorská čtení a věci, které s tou brněnskou architekturou spolu souvisí.
7: Jedna z prvních přednášek začne dnes od 19 hodin. Jakub Holer, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Zítra na Jihomoravě čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy popojíždí kolony před omezením na kilometru 196. Fronta kamionů má asi 20 kilometrů. Osobní zastavují zhruba na kilometru 183. Šťastné cesty.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Český rozhlas Brno, písně.

a je tady opět Morava krásná zem. No a pokud nevíte, je to pořad, ve kterém zní písničky v podání dechových kapel a cymbálových muzik a také, a to je hlavní, zní vaše milá, laskavá slova, která adresujete blízkým. Věřím, že dnes tomu nebude jinak. Pěkný večer přeje Jiřina Ostrá. Písničkou vás přivítali i Štvánci, byla to polka Františka Kotázka a Vladimíra Salčáka ze Šardic. No a jaké budou písničky ze srdce? Myslím, že bude překvapena. Jedna milá spolužačka, paní spolužačka, posluchačka, paní Josefka Stehlíková. Ano, paní Josefko, je přece první podzimní den a to by bylo, aby nezazněla ta vaše podzimní v podání Vacenovjáků. No a Marek Verbík mě poprosil o píseň Vy Petrovské vinohrady. Naposledy v našem vysílání zazněla před rokem. A ještě tady mám pro pana Františka Paláta z Valče Vlaštovičky. A ještě tady mám pro vás, pro všechny, další pěkné písničky. No a svátek mají Berty, na Slovensku Zdenky. A během pořadu písničkou vzpomeneme na textaře Václava Babulu. Dnes by se dožil 88 let. Blahopřeji všem, kteří dnes slaví, ať už svátek, narozeniny, nebo vůbec, že je další krásný den. A teď už telefonní číslo 726 465 200 a hrát bude cymbálová muzika Gajcar.

0: Tak to jsme si zaspívali lidové s cymbálovou muzikou Grajcar a mezi tím jsem tady měla 3 telefonáty. Volala paní Josefka ze Silůvek, jsem ráda, že je napříjmu paní Josefka. Popřáli jsme si hezký večer. Paní Josefka si ještě chviličku počká na tu svoji podzimní, protože za maličkou chvilku bude hrát Moravská osma. Ale předtím nám ještě něco málo poví paní Lída ze Šlapanic. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostra. Já mám takovou prozbu. Můj otec František Konvalina bude mít 1. října narozeniny a pak 4. svátek. A narodil se roku 1904. Pracoval v JZD s koňma, potom zase doma měl koně, pak zase mě pomohla s vinohradem ve Šlapanici, zakládali jsme. Tak bych mu chtěla potom nechat vzpomínku některý den, v tom říjnu, a chtěla bych tam dát toho tatínkovi, od toho Antonína Koníčka tu písničku, kdyby to bylo možné.
0: Antonín Koníček tatínkovi?
1: Tatínkovi, ano.
0: Tak Marku Verbíku, posloucháte? Možná, že se mě ozvete a pomůžete mě, Koníček tatínkovi. Dobře, takže ano, to bude vzpomínka. To bude vzpomínka, paní Lido. No, teď už jste ve vysílání, dnes je sice 23. září, ale každopádně můžeme vzpomenout na vašeho tatínka, pana Františka Konvalinu. No už nyní určitě ho mnozí z nás.
1: Nebo znali ho.
0: No a můžou vzpomínat. Vy jste říkala, že zemřel kdy přesně?
1: Zemřel v roce 88.
0: 88?
1: Ano. Maminka byla 1917 a on se narodil 1904. Byli od sebe 13 roku.
0: Ano, tak. Já jenom, že jste zmiňovala ten říjen, tak jsem si říkala, to bylo...
1: To bylo 1. října, by měl narozeniny.
0: Tak, takže by měl narozeniny, ano. Takže ano, 1. října by měl narozeniny.
1: Ano.
0: Dobrý, takže dnes můžeme zazpomínat na vašeho milého tatínka, který měl skutečně bohatý život, jak jste říkala.
1: Ano, měl, ještě ani koně měl i v důchodě, vytahoval na Branově koněm z lesa dřevo.
0: No tak určitě, určitě si zaslouží tam nahoru i velké poděkování za všechno to, co vlastně vykonal v tom svém požehnaném životě, paní Lído. Dobře, já jsem si písničku napsala.
1: Ano.
0: A teď budeme vzpomínat při jiných písničkách na vašeho milého tatínka. Naschledanou, někdy zase.
1: A tady
0: zase
1: tu písničku, teď co budou hrát, posílám vám, ano.
0: No vy jste hodná, paní Lído.
1: A gratuluji vám.
0: A já se musím s vámi rozdělit, protože těch písniček bude několik, takže se rozdělíme, ano. Jo, paní Lído.
1: Tak vám moc rád děkuji.
0: Není
1: a zase někdy naslyšenou.
0: Zase někdy naslyšenou. A připraven v Opatovicích je pan Pepča Viktorin. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych sem chtěl zahrát tady tuto písničku, první písnička, která poletí éterem, a bylo by to pro mýho kolegy, který je se mnou právě teďka na noční ve Slatině na MHD, tak jemu, a nám to rychle utíká, potom by jsem to poslal.
0: No jak se jmenuje kolega?
2: Jmenuje se Karel.
0: Karel. Kájovi, dobrý.
2: Kájovi na MHD do Slatiny, na MHD na depo, do dopravního podniku, všem dispečerům od nás, hlavně na Novobránskou, potom do Slatiny na Pisárky, Medlánky a na vozovnu Husovice, a potom by jsem to zahrál ještě písničku mému kamarádovi Petrovi Veselýmu a dědečkovi Slávečkovi a babičce, že mám strašně moc rád, protože na ně moc vzpomínám, jsou to strašně příjemní lidi, a babičce posíláme s mojí družkou Pavlinkou Fialovou velikánskou pusinku a se jim krásně spínká.
0: No ale pane Pepčo, já tedy teď opravdu si říkám, naštěstí teda je těch písniček hned několik, bylo to slovácké polky, protože těch jmen padlo tady hodně, jak od paní Lídy, tak od vás. No já vám tam všem přeji, ať se během noci nenaskytnou žádné problémy v dopravě a ať vám ta směna uteče rychle. Jo, tak jo.
2: Děkuji moc, paní
0: Není
2: Ostra,
0: za všechny vás tam vám zdravím. Naschledanou. No a jak už jsem naznačila, písniček bude několik, jsou to přímo slovácké polky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Moravská osma. A já jsem tady měla telefonát, Marek Verbík mě volal, děkuji Marku, no paní Lido ze Šlapanic. Můžete být v klidu, samozřejmě písnička Antonína Koníčka tatínkovi je na světě, hraje Boršičanka Antonína Koníčka, je to taková fakt hodně smutná písnička, ale vy chcete vzpomínat na svého tatínka Františka Konvalinu, tak se určitě bude hodit. Tak já Markovi moc děkuji, ale teď už tedy zdravím a krásný večer přeji jasné paní Zrníkové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tady je Zrníková z Jasené a mám švagrovou Zdenu Jirčákovou a kamarádku Zdenu Sušňovou z Jasené, obě dvě. Mm-hmm. Tak jim přeju hodně, hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, spokojenost a co by se jiného mohlo přát. Že jo.
0: No tak jistě.
1: A vám to samé. Jenom zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko.
0: A já vám jo? Taky to samé, paní Zrníková.
1: A zdravím.
0: Popřejeme si navzájem. Kdyby to zdravíčko občas nezlobilo, co? To by bylo dobré, no.
1: No, ale to už musí být, ne? Tak. Aj to nezdraví.
0: Nedá se nic
1: dělat. Aj zdraví, aj nezdraví.
0: Tak no. Jo. No, ještě jste chtěla něco dodat?
1: Ano, zdravím ještě do Litela, sestřičky a na přílok taky Aničku Plichovu.
0: Mm-hmm. Tak pozdraví už letím po našich vlnách.
1: Ano.
0: Paní Zrníková, někdy zase naschledanou.
1: Ano, taky ano, naschledanou. Děkuji, děkuji.
0: Není zač. Tak a teď už po druhé dnes zdravím paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek. Tak paní Josefko, krásný podzimní večer vám přeji. No a z toho jste určitě správně usoudila, že teď už je na řadě první písnička ze srdce, je pro vás a je to podzimní.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek, kterou do třetice zdravím, přeji krásný večer. Hráli Vacenoviáci, byla to písnička Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka. No a mám tady jeden telefonát, ale nevím, kdo je na té druhé straně. Každopádně přeji hezký večer.
1: Tady je Dvořáková Dana z Mokré u Brna. Moc vás pozdravuji. Prosím pěkně, mám takovou zvláštní prosbu. Zítra, 24.9., by se dožil můj nezapomenutelný manžel František Dvořák z Mokré u Brna. Ta roku, prosím, pošlete mu hezkou písničku tam do nadhvězdných výšin. Jako krásnou i bolestnou vzpomínku. Miluju tě, lásko, i když se mě už nic nevrací. Děkuji vám.
0: To byla krásná slova. Paní Dvořáková, no jak už jsem tady několikrát říkala, člověk vůbec neví, jak to potom je.
1: Ano, ale ano.
0: To zjistíme každý. To je samozřejmě spravedlnost jediná na světě. Každopádně my dvě si můžeme myslet, že pan František Dvořák, váš milý, jak jste říkala, nezapomenutelný manžel, který se zítra dožije, by dožil sta roku, určitě nás teď slyší a určitě bude slyšet i tu písničku, kterou mu teď věnujete.
1: Určitě, protože on je takový muzikant, tak určitě, ano.
0: Krásné, tak krásné vám. Vzpomínání. Nashledanou.
1: Děkuji vám, nashledanou.
0: No a dnes oslavuje krásné životní jubileum milý Zdenko Jančařík ze Starej Bystrice. A přání, milý Zdenko, pamatuj, že 60 není žádný věk, ale 30 roků zkušeností krát 2. K tvému svátku ti ze srdce přejeme pevné zdraví, pohodu, štěstí, pevné nervy, kopec energie a dny plné úsměvu v kruhu těch, které máš rád. Tomuto krásnému přání se připojují a všechno nejlepší přejí syn Tomáš s rodinou, manželka Iveta a Zdeněk Jančařík z Pitína s rodinou. A já už teď zdravím, dnes podruhé, Marka Verbíka z Lanžhota, který mě vždy pomůže. Marku, teď přišla na řadu ta písnička, o kterou jste mě poprosil. Musím říct, že naposledy se u nás hrála 16. září 2025, což je tedy rok, takže teď si ji poslechneme díky Markovi Verbíkovi z Lanžhota znovu a je to krásná píseň Vy Petrovské vinohrady.
2: Český rozhlas Brno.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo 726 465200. Před maličkou chvilkou jsme si vyslechli písničku ze srdce pro Marka Verbíka z Lanžhota. Byla to písnička Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka v Petrovské Vinohrady. Hrála Podhoranka, krásná to písnička zazněla, no ale teď zazní hlas paní Marie. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, já vás zdravím, paní Ostrá, a všechny posluchače, a chtěla bych dneska popřát, zítra bude mít narozeniny můj bratr Pepa Jurák ze Zlína. Já mu za celou rodinu Jurákovu, Janíkovu a Maňáskovu přeju všecko jenom to nejlepší, hlavně aby mu sloužilo zdraví a ať se mají aj s manželkou Hankou velice dobře. Děkuji vám pěkně, paní Ostrá.
2: No, já jsem myslela, že budete říkat, ať se mají s manželkou velice rádi, ale to předpokládám, že se mají, paní Marie. No a ať se mají hodně dobře, jak jste říkala. Dobrý, tak věřím, že písnička se bude líbit. Hudební dárek je na místě. Nashledanou.
3: Děkuji pěkně.
2: Nashledanou. No, jak už jsem říkala v úvodu, dnes budeme vzpomínat na textaře Václava Babulu. Narodil se 23. září 1938 ve Zlíně, zemřel 1. února 2008 v Praze. Byl to lékař, textař, básník a literát. Napsal stovky textů i pro dechové kapely, zejména pak ty moravské. Ovšem spolupracoval také s interprety populární hudby a je autorem, určitě znáte, známý hit Olympikus Slzy tvý mámy. Ovšem nyní si poslechneme a zaspomínáme se při písničce Stříbrnice. Hudbu napsal Václav Maňas mladší, text Václav Babula, takže vzpomínka, podání Stříbrňanky.

0: Tak to byla Stříbrňanka, muzika Stříbrna. Hrála písničku Václava Maňase mladšího a Václava Babuly, na kterého jsme dnes vzpomínali, protože se narodil 23. září 1938. Tak to byla vlastně vzpomínka, pěkná to písnička, ale mám tady také milý dopis od paní Helči Jurčíkové. Společně s Fankem přeje k zítřejšímu svátku mému manželovi Jaromírovi Ostrému. Přeje hodně zdraví, lásky, pohody, ať se dožije 100 let. No a já děkuji paní Helčo za manžela, za milý dárek a děkuji i za dárek pro mě. Ovšem nesmím zapomenout, že paní Helča zase děkuje taxikáři Pepíkovi Máčalovi z Uherského Hradiště. Cituji, děkuji za ochotu, byl velice příjemný a ochotný mě pomoci. Tak mu zahrajte písničku, no tak to je jasné, taková pomoc se vždycky cení. No ale beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dneska má narozeniny paní Zdena Liková z Uherského Brodu a také má narozeniny pan Jiří Kuželka z Padochova. Takže, drazí naši posluchači, milí přátelé, děkujeme vám za vaši pozornost, jsme rádi, že nás posloucháte. No a přejeme vám zdraví, štěstí, pohodu, mnoho úsměvu a radosti. Mějte se moc pěkně. No a teď už si možná říkal pan František Palác Valče, že jsem asi na něho zapomněla, že jsem mu v úvodu slíbila také jeho písničku Ze srdce. Ale není tomu tak, pane Františku Paláte. Teď vám přeji krásný večer a právě teď vám přeji příjemný poslech té vaší písničky Ze srdce a jsou to Vlaštovičky.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro pana Františka Paláta z Balče. Byly to Vlaštovičky v podání Veselky. No a teď už poslední telefonát, vypadá to tak. Je to paní Mirka Zemanová z Kojátek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra, ještě jednou. Já vám moc a moc děkuju a těm chlapcom, co nechali hrát tady ty Vlaštovičky. Ani to prostřední napřání o ten tatíčkovi, to bylo tak krásný. Já jenom chci poděkovat za takový krásný, překrásný písničky. Já mám tak ráda zvířátka. A mně je to tak líto, že už zase uletí, jo.
0: No ale oni taky přiletí, jo, paní Zemanová.
1: Oni přiletí, jo,
0: to se nemusíme bát, samozřejmě.
1: Já už mám 84 roku.
0: No tak co, to bude 85, ale dočkáte. Teď se budete radovat třeba z vrabečků nebo z dalších síkorek, třeba jiných ptáčků, to je jasné. No byl to ten chlapec, pan František, no to jste hodná, to jste moc hodná. Byl to pan František Palác Valček, který si přál tuto písničku.
1: Palác Valče,
0: byl
1: no,
0: to chlapec, pan František Palác Valče, on je amatér.
1: A moc jim děkuju všem třem za ty pěkný písničky ze srdce, co nechali dneska hrát.
0: No tak to
1: nádhera.
0: Jsem moc ráda. Moc ráda. Takže byla to paní Stehlíková, která potěšila další milé posluchače.
1: Ano.
0: I Marek Verbík potěšil.
1: Ano.
0: I pan František Palác.
1: Počkejte, to byla děvčička. Ano, ta prostřední.
0: To byla děvčička, no, no jo.
1: No,
0: to byla děvčička,
1: no,
0: paní Josefka.
1: No,
0: no já jsem ráda, vy jste taky milá děvčička, paní Mirko. Takže
1: no,
0: doufám, že se budeme tady na vlnách Českého rozhlasu budou stýkat i nadále.
1: Ano,
0: a doufám, že se budou líbit.
1: Já volám, co? Já jsem hodně volávala paní Slabákové, protože ale Včílka nemá momentálně kemu přát, ale moja vnučka Andrejka Zemanová z Bohdalic bude mě v sobotu bude mě svátek a 29. září narozeninky. Tak i taky přeju teda, když už jsem se dovolila hodně
0: to
1: zdravíčka,
0: moc hodná.
1: Štěstíčka, úspěchu ve škole a přeju to ani její cestice Viktorce, která by mě 10. prosince.
0: No vidíte, vždycky se najde někdo, komu byste mohla udělat radost.
1: Potom, když tak zavolám. A už vás nebudu
0: otravovat. A teď jste udělala vy radost i mě, paní Zemanová, a doufám, že mám udělá radost i následující písnička.
1: Ano,
0: a někdy zase nashledanou.
1: Nashledanou. Děkuji vám moc, paní Ostra.
0: Není zač. Nashledanou. Tak to byl moc milý telefonát, ale mám tady ještě jeden dopis. Milá paní Jiřínko, moc vás pozdravuji a děkuji za píseň, co jste mě minule poslala. Moc se mi líbila. Chtěl bych nechat zahrát píseň vašemu manželovi Jaromírovi k zítřejšímu svátku. Hodně štěstí a radosti, žádné starosti a hlavně mnoho, moc lásky. Opatrujte se, paní Jiřínko, a mějte hezký den. Pepa z Hané, Macík z Přerova, no a já tu písničku, pane Pepo, jako obvykle posílám všem těm klientům domova Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova, kde pan Pepa žije. Tak pane Pepo, krásný večer a moc děkuji. A tady mám ještě mail od Jardy Wolfa, ano, tak ten mě také říká, jak se jmenuje ta písnička, o kterou si dnes poprosila, o kterou poprosila paní Lida ze Šlapanic. Ano, už víme, je to tatínkovi, takže Boršičanka Antonína Koníčka bude hrát samozřejmě někdy příště ve večerní části Moravy krásné země. A ještě jsem tady měla jeden mail a tady bych upozornila na jednu věc. Tady dotyční to poslali na studiový mail, ovšem mají napsáno, že by to chtěli vysílat v neděli 27. září poledním vysílání, tak prosím vás, když to chcete v nějakém pořadu, vy nemůžete to poslat tady na ten studiový mail. To by zapadlo mezi ty další zprávy a maily, takže já jsem to přeposlala na tu správnou adresu, na adresu pořadu Blahopřání s písničkou, takže to bude určitě všechno v pořádku, takže pokud byste chtěli třeba i do Moravy a nebylo by to třeba zrovna jakoby na dnešek, jo, tak můžete to poslat na adresu morava@brno.cz. No ale je čas ještě, abychom zahráli poslední písničku a vidím, že už je připravena tu faranka, takže obuť na milá.

0: Tu Faranka dohrála písničku Bohumíra Kameníka a Vladimíra Salčáka Obutňa Miláno. Je 18:55, takže za maličkou chvilku už Morava krásná zem skončí, ale mám tady ještě pozvánku pro příznivce dobré zábavy od spolku zahrádkářů Hračovice na košt vína a burčáku. Koná se v sobotu 26. září od 18:00 v sále polifunkčního domu v Drslavicích. Občerstvení, včetně medových specialit, je připraveno. K posechu i k tanci bude hrát cymbalová muzika Litera. Nám však nyní už hraje Stříbrňanka, určitě slyšíte, takže Morava krásná zem opravdu končí, následují zprávy a na pěknou notečku. Poslední díl zářijového cyklu věnovaného horňáckým výročím připomene legendárního vypravěče, ale také klarinetistu a herce Vaška Mlýnka. Pořad připravili Marie Hvozdecká a Petr Mička. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Nashledanou v pátek, přátelé. No ale teď už Hrabovský valčík Stanislava Orechovského.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí, z toho 2 na Blanensku. Nová cyklostezka by měla propojit Velké Němčice na Hustopečsku s Uherčicemi. Kancelář ombudsmana vydala knihu o životě v Ústavu pro lidi s postižením. A zítra čekáme velkou oblačnost a teploty do 18 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu se 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Dvě tragické nehody v kraji se dnes staly na silnici 43 u Krhova na Blanensku. Úmrtím řidiče skončila ráno nehoda osobního a nákladního auta. Další člověk zemřel při odpolední nehodě nedaleko na úrovni Voděrad. Také šlo o střet osobního a nákladního vozu. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí, to je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Ve Velkých Němčicích na Hustopečsku začala výstavba nové cyklostezky. Přibližně 600 metrů dlouhý úsek povede lesem od řeky Svratky na jihozápadním okraji městyse směrem na Uherčice. Nová trasa by tak měla bezpečně propojit obě obce. Stavba by měla být hotová do března příštího roku a stát by měla necelých 9 milionů korun.
4: Cyklostezka do Uherčic je součástí několika plánovaných propojení Velkých Němčic s okolními obcemi do 4 směrů. Už loni vznikla cyklostezka severně od městyse směrem na Nosislav. V příštím roce by se měl městys propojit s nedalekými Starovicemi a v budoucnu by se měla vystavit cyklostezka taky směrem na Křepice. Ta by podle plánů měla vést pod dálnicí D2. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Prohlásil to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Ministři se sešli v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským včera jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
5: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
3: Kancelář ombudsmana vydala knihu Manifest o ústavní péči aneb důstojnost na příděl. Dnes ji slavnostně pokřtila. Autor, zdravotně postižený Kamil Fousek, v ní popsal své zkušenosti z pobytu v ústavním zařízení a nehumánní zacházení s klienty. Kancelář tak chce podpořit snahu, aby lidé s postižením mohli žít důstojně a nezávisle v přirozeném prostředí mimo velké instituce.
6: Pořád mám obavu, že přijdou a ukamenujou mě. A zároveň Tam měl morální dilema, že je udávám, ale muselo to tak být, aby se něco stalo.
7: Řekl Kamil Fousek s pomocí své tlumočnice Pavly Petříkové při křtu knihy. Pracovníci kanceláře se s ním seznámili na stáži v chráněném bydlení, kde žije teď. Podle ředitelky právní sekce Jany Gregorové je kniha určená hlavně pracovníkům v sociálních službách.
8: Zároveň bych si přála, aby se začetli také ti, kteří můžou ovlivňovat věci veřejné, to znamená politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni.
7: Publikace je zdarma ke stažení na webu ombudsmana. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme velkou oblačnost, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Vát bude mírný, přes den přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna, pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 174 se dojíždí do kolony, brzdí se do zastavení, u sjezdu na Ostrovačice se potom kolona opět rozjede. Opatrně dojíždějte. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Je krátce po 19. hodině a to je jako obvykle čas na lidovou písničku. U pořadu na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. A dnes, stejně jako předešlé zářijové středy, u speciálního dílu věnovaného letošním horňáckým výročím. Podle ohlasu se vám série líbila, tak si s námi pojďte užít i ten dnešní úplně poslední díl. Stejně jako u těch předchozích, tady se mnou sedí i spoluautor pořadu Petr Mička z Horňáckého regionálního centra. Ahoj Petře.
2: Dobrý večer.
1: A rovnou na úvod nám prozraď, na koho vzpomeneme dnes. Dnešní díl bude totiž trochu jiný než ty ostatní.
2: Ano, dnešní pořad bude trochu speciální, protože víc než na muziku a zpěv je naše vzpomínaná osobnost orientovaná na mluvené slovo. A není nikdo jiný než legendární lidový vypravěč Vašek Mlýnek z Kuželova, který by se v tomto roce, přesněji v těchto dnech, dožil rovných 100 let. Narodil se 27. září roku 1926 v Kuželově. Byl to výjimečně nadaný vypravěč a svérázný bavič. Jeho síla spočívala v mimořádném improvizačním talentu a v kreativní práci s publikem. Jeho repertoár vycházel z každodenního života a vznikal v prostředí, které důvěrně znal. Patřičně využíval mimiku, výrazná gesta a široký hlasový rejstřík. Dokázal mimo jiné imitovat lidské i zvířecí hlasy. A když byl v ráži, lidé vřískali radostí. Mnozí ti, kdo ho zažili, vzpomínají, že při jeho výstupech smíchem plakali.
3: Jak jsme se vám tam, víte, presovali, tak jsem jim šuškal, povdám, bože, teti, vy máte tak krásné oči. No chlapi, nemohu honem nic napadnout, víte. Tak jsem začínal tak formálně, pravda. Povídám tak, jak lesní studánka. A velice jsem za tetičce zavděčil, povídám mě vážně Vašku, ale vy lichotníku. A tak mě na ten, víte, na ten brůžku, tak mě podvihli.
1: To byla krátká ukázka vyprávění Vaška Mlýnka, ale on nebyl nadaný jenom vypravěčsky, je to tak?
2: Ano, Vašek Mlýnek byl vůbec tvůrčí osobností. Od dětství u něj bylo patrné hudební i výtvarné nadání. Studium na umělecké škole mu však rodinné poměry neumožňovaly. Vyrůstal pouze s maminkou Anou, protože otec odjel v jeho prvním roce života za prací do Ameriky a už se nevrátil. Vyučil se malířem ornamentu v Hroznové Lhotě a této profesi se také zprvu věnoval. Později se živil jako malíř pokojů a lepič podlah. Své výtvarné nadání uplatnil ve Velické kordárně, kde tvořil propagační materiály, nebo třeba skrze svatební oznámení. Čili to, co dnes v tomto oboru dělají grafické softwary, dělal ve své době na Horňácku Vašek Mlýnek. Vedle toho ale maloval též obrazy a nástěnné malby. A byl činný také jako muzikant. Hrával na housle, ale především na klarinet. A to jak v dechovce, v takzvaném jazzu, což byl takový dobový šraml, a také v cymbálové muzice. Nejčastěji hrával s muzikou vrbeckého primáše Jošky Kubíka. A díky tomuto spojení se vlastně také začal prosazovat jako vypravěč. Účinkoval na folklorních slavnostech, v pořadech a vypravěčských soutěžích. Později vystupoval po celé republice v nejrůznějších estrádách, s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, s dechovkami, Joškou Severinem, ale také s hereckými bardy, jakým byl například Vladimír Menšík. Díky tomu se také dostal do televizních inscenací a filmů. Zemřel tragicky při autonehodě v roce 1978 ve věku pouhých 52 let. Jeho odkaz ale díky nahrávkám i vzpomínkách pamětníků žije dál.
1: Tak to byl Vašek Mlýnek a dřív než si pustíme další jeho vypravěčskou nahrávku, tak nám Petře prosím tě ještě prozraď, jak jsme vybírali muziku.
2: Vybrali jsme zpěváky z Mlýnkova rodného Kuželova. Po vyprávění Vaška Mlýnka to budou tři tenoři. Bratři Jan, František a Jura Prachařovi s horňáckou muzikou Martina Hrbáče v nahrávce z roku 1982.
3: Tak jsem si vzpomněl na to, když jsme hráli, jak muzikanti chodíváme, musíme obejít se u dědinu, je Fašanek. Hráli jsme a Tonek Kostylánský, tak po kostele ještě se držal jakž tak, jak prešel páru, tam už nebylo vidět, tak to s ním, jak si začal žmírat, povřel, mně se zdá, že to nevydržím. No to vidím aj po tebě. Jak mu začala špička nosa běla, to na mě ještě lepší vypracovaný nevěděl, ale
4: že zapravte ňa doma, dým se búchal. Do povleči, ja nechocholatý, že Vašku, vezneme ho dom, no. No tak když už ho držal za lémec, pán, ale ty půjdeš první, já jsem viděl proč. Já znám jeho marínu. Tá má, ne chlapi, opravdu, tá má také ruk, to jsou paprče, to nejsou ruky. Když si Janek povedal, že za protektorátu to by ho pán Marino, ty můžeš aj na černo šrotovat s tím. A ja tak... Tak neste takého dom potom, ne, napíte ho. Obyčajne to nedostane on, co je ožravý. Vy to dostanete za neho. Tak sme nesli. Ja nechšiel napredku, pán Janku, sme sa blížili k ním, pán. Jak dorazíme k ním, hoďme ho na divan, lebo co tam bude, pohrádka, lebo neco, a hned ven, by to mělo být aj oknem, protože jak nás ona chytí s týma rukama, tak jsme nešťastní. Otrýská nás o sebe jak cimbura. Janek, pane boj se, já vím, co mám dívat. Vlešli jsme tam, že chválem buď neseme Tonka. Fuk s ním na postel. Ale už jsme nestačili, ona hned privrela dvera, že děkujem vám velice pěkně a vítám vás. Tak nám úlehu, jak když nás sen zhodí. Marino, tak jsem prešla po bavu jako sůr v pleváku, vám ještě nám aj děkuješ pěkně. Já jsem, že aj dostaneme, priznám se ti. To jsem myslel. Ona povedá, ne, už jsem si to rozmyslel, chlapci. Obyčajně, když někdo donese vám zabíjačku, tak se mu pěkně děkuje. Ale já vám velice pěkně děkuju, lebo vy jste mě dnes donesli celé prasa. Kde byl? Povdám, ale děvči se ani se neptají. S náma, no, hrajeme po dědině, co kotil. Povdám, bože, všecko dohromady. já nevím už ani, co já jsem pil. Za chvíľku vyjdeme ven, co, moc jsme se tam neochůňali, ba. Co budeme pri napitém chlapovi, nech spí. Ona za náma vyletí, pa, chlapci, poďte zpátky. Mne sa zdá, že nedýchá, pán, to nám dušu. Toto nám ešte chybovalo. Vlezeme tam, Janek počúva mu u huby, pa, zdá sa nie, že dýchá. Pán, ja neviem, Marina tvrdí, že nedýchá. Nehádajte sa, zdievajte zrcadlo, pa, co budeš hledat? Má očiska zavrené, zuby zaťaté. Ne, víš, co nám pán učitel povídali, vždycky nám říkávali, netrúfáte, li si dýchali člověk, nebo ne, zdělejte zrcadlo, dejte mu kůstum, když se zamlží, dýchá. Když se nezamlží, s pánem bojím dědinečku. Já tak, já nech žil zrcadlo chvíľku se nad ním kuhatil, potom mu to pritískal Tonkovi napisky, povím nám, mlží se, ročka ještě nevím, tak mlží se, lebo ne. Ty mu to tlačíš na uši. Janek, pritískej trochu lepší Tonkovi napisky, ty vám ani oči neotvíra, veď ticho sa otrepajú, povedá, nahni, neteče.

0: Dohrávaná muzika Martina Hrbáče s bratry Prachařovými v naší dnešní pěkné notečce věnované hornáckým výročím. Naším posledním jubilantem je Vašek Mlýnek z Kuželova, od jehož narození za pár dní, tedy 27. září, uplyne 100 let. Právě i toto jeho zářijové kulaté výročí bylo důvodem k tomu, že jsme hornáckým rodákům nakonec věnovali 4 zářijové středy. Předchozí 3 díly najdete v našem archivu v aplikaci Můj rozhlas. Ale zpět k Vaškovi Mlýnkovi. I tentokrát jsme se s mikrofonem vydali do terénu a navštívili jsme jeho dům v Kuželově, kde dodnes žije jeho syn Vašek Mlýnek mladší. Ten zaspomínal na svého otce.
1: Říkám, většinou nebyl doma, když byl doma, tak maloval ty plakáty, nebo diplomy, nebo takové věci. A to si tady seděl, tady měl svůj televizu, měl to rádio, si pustil si brněnský rozhlas na přání a u toho maloval. Toho nesměl nikdo rušit, až ho to přestalo bavit, tak teprve se věnoval nám, teda večer až. Takže tak, no a jináč jsme tak po dědině pochodili sem tam. Sem tam jsme v Humně něco dělali a tak. A když byl doma a měl dobrou náladu, tak jsme v nedělu sedli na motorku a jezdili jsme po hradoch tady okolíčně. Mě vozíval, než si koupil auto teda, Fiata 500. To byl jeho sen. Tak jsme jezdívali na motorce, na branč, do Trnavy, do Trenčína a tak různě.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Aho!

0: po vzpomínce Vaška Mlýnka mladšího na svého otce nám zaspíval další kuželovský rodák. Petře, kdo to byl?
1: Zpíval horňácký bard Martin Čambal v nahrávce z alba Zpívání a vyprávění z Kuželova. A pojďme si poslechnout ještě další ukázku vyprávění z repertoáru Vaška Mlýnka.
2: Prvej chodívali ľudé, že nažňa do Rakús. Na peko sa pagáču, na kúho sa kos, do mnecha. A valilo sa tady na príčky. Snadno je tam, ne? Z tri truman došli spieš než vlak do jeho. Vídia. A tak... Ale Juraj s Pavlem, nebudu vám ich menovať, ja to tajím všetko, však víte. Došli tam tiež na žňa a Jura povedal, Pavle, už nepochodíme, všetky ty lepší fleky už byli poobsaďované. No, házať hnúj tu nebudeme, povedal Pavel, poďme dom, ja vím, ale hladní sme už jak strepy. Všetko už pojedli, ty pagáči, víte, všetko. No, že však si vyptáme, povedá Jura. No, co vyptáme, ja vím, ale nemecky neumíme. No, však povedá Jura, když nemôže huba, pomôžu nám ruky, však mu to ukážu, co sú, ne? Tak vlezli do toho prvního baráku tam, taký gazda vyšiel, teda obsáhují. Še vazis. Jura, poja, co? No, trochu niečoho by sme potrebovali. Pojezd ukazoval furt do huby. Ten povedal, ja, komežier. Pavel povedal, to co je? Jura povedal, no poďme za ním, kam si nás vede. On je, myslím, starý mladenec, nemá mu to uvariť, myslím, nás vede k súsedovi naproti ich vedel. To on ich vedel k zubnímu, když Jura furt ukazoval na hubu, si povedal, že sú vytrhnúť zub. Vlezli tam teda... Ten povedá, a uvidrzen, a zebral sa a šel preč. Jura povedal, ja vím, a uvidrven, však půjdeme. No. Sovči prešlapovali tam, víte, na ten gánku. V tej už sa ten zubní teda vyšel, jak taký venkovský zubní, teda moc tam nejaký ordinaci tam neměl, brá. Pristrčil mu tam legátku, povedal, sícnzí. Co? Pavel povedal, no ukazuje ti na stoličku, tak sedni. Jura tam lápe, že co bude? Já nevím. Za chvíľu Jura kričí, pa Pavle, poď sem, kážení, abych otevrel hubu. On mě už ty kléště, víte, za chrbtem, aby sa moc nepolekal ten zákazník, pravda? Kážení, abych otevrel hubu, co mám dělat? Otevri co najviec. On ti bude, myslím, brat míru na šišky. Jura jak rozglábil hubu, ten zubní už moc nečekal, porád k más, co tam byl nakladný, mík jeden ven. Jura dráp sa za hubu, a toto nie ešte chybovalo, tam ten ven. Za ním letiel Pavel a za nima ten zubní. Kričí, povedal, halo, vy tam becal, becal. Pavel sa obrátil, povedal, a co by nebečal, když je...

0: všetkým, aj s tým malovaním, aj ze vším, však obrazec sú tady. On sa vyučil v Rozmovej hote, maloval truhly a takové ty kolébky a takové věci. Říkám, 9 remesel, dělá všecko prostě.
1: Po Vaškovi Mlínkovi starším jsme slyšeli vzpomínku Vaška Mlínka mladšího v dnešním pořadu na pěknou notečku věnovaném stému výročí narození této osobnosti Horňácka. Jde o poslední díl čtyřdílné série, ve které jsme připomněli Jana Šáchu, Emila Miškeříka, Jarka Miškeříka, Josefa Tomše, Vladimíra Klusáka a dnes i Vaška Mlínka. Pevně věřím, že se vám pořady líbily a pokud máte i vy sami nějakou osobní vzpomínku na tyto osobnosti, podělte se s námi a pošlete ji na můj rozhlasový e-mail marie.hvozdecka@rozhlas.cz. A protože Petr Mička, kterému moc děkuju za spolupráci na těchto pořadech, je samozřejmě také výborný hornácký primáš, pustíme si na úplný závěr jeho muziku s dalším významným kuželovským rodákem. Petře, je to tak a kdo to bude?
2: Ano, bude to další z líhně kuželovských tenorů. Martin Zálešák, který letos v listopadu oslaví životní jubileum, a já můžu prozradit, že mu při této příležitosti Horňácké regionální centrum připravuje vydání profilového alba.
1: A tak pomalu končí poslední pořad čtyřdílné série Horňácká výročí, který si můžete poslechnout v archivu. Pevně věřím, že se vám líbil, dozvěděli jste se něco nového a užili si horňácké písničky. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezké dny přeje Maria Vozdecká a Petr Mička. Ohy!

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

čas. V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepomíní.

horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. ČEZ Teplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne ČEZ topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Otiš Nepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D11C za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v Gala, v Gala.
5: Děkuji. Bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Temnou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete...
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala. Já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukínce, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradit, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržovali, pánové, přibržovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakýho, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že jo, toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas tý Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální, jenom stačí vidět?
1: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo? My vás známe od někud. A nevědí, tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku.
1: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do puse, jakože mám něco v puse a mlasknu toho a musí to prostě mluvit přes to.
1: Jde to.
2: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty si naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne. A to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
2: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru. Tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách, o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam ještě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80-letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ti dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být i s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. Hmm. A stárnutí je téma asi pro nás 50 plus všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona je ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Ten se úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten boj
1: jsem
0: over,
1: spolu s Vladimírem Čechem a Markem Žďánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: humornou,
0: zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že si na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic. Valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 Kč by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objíždíte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladní. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říkala mě to značka Solo Sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Jako vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje? Dejte nějaký typ.
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo Sušice zašla jsem kořit 15 letek a to už bylo Solo Sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vzteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl jeden šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazku asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy.

0: Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V Sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl, a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek, stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadaly jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány. Kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trošku připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikaly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to zložení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
2: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že bylo dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
4: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní ne návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělají jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky,

0: krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v klobouku, dokonce i dámy v takových trochu lehtivých pózách.
1: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože Firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měli třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
0: Tady jsou různá razítka.
1: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělá nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělá takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl jest za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice a začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích sololit, dřevovláknité desky, vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl sololak, lakované desky, laminované desky solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice, kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firth a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byly tam závodní lékaři, byla tam jídelna, ale byly tam i lázně, které sloužily jako veřejné lázně, takže je mohli využívat i další obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatele ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: Irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných. A proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by byla, by měla ještě víc zelenou ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano,
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie. Bylo to nesmírné zklamání, dá se říct. Ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskl.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být. Protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer.
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně.

0: Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
1: Pasou se tam koně.
0: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
2: Nepůjčil.
0: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
3: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
0: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
3: Ty se zdal na obchod bezpočátečního kapitálu.
0: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
3: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
0: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
3: Ty jsi opravdu originál.
0: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
3: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
0: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
4: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
5: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi, pak jsme je porovnali a dali dokupy.
4: Která byla lepší?
5: To se říct nedá.
4: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
5: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
6: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
7: Pozor, to je on, to je náš velitel.
8: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
7: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
6: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
8: O jaké sásce je řeč?
7: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte!
6: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
9: Oč jste se vsadili, pánové?
6: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
10: Byla to moje lékařská povinnost.
6: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
10: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
6: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
10: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
9: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
6: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se...

0: vsadili, protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
1: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
2: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
0: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemanínskému řekli, že se pro něj chystá milost.
1: Chystala se?
2: Ne.
0: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
2: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
1: A bylo to tak?
0: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček, když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
2: Jen klesli, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
0: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
3: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
2: Stydím se za to.
0: Co jste zač?
3: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
1: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
3: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
0: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
1: Kolik to dělá, doktore?
2: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
0: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídl alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne, neznali. Kam pak já bych se dral na profesora? Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Ta mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho skrubnout. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila. Nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: No tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec. Spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co jste zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátkej, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizuňk vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žeretí víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
2: No pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavů z Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nebudu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatí.
0: No tak profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no tak
1: od začátku.
0: Potřebuji
1: vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy. nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
3: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masářka, jméno mé Masářka. A ty si to budeš pamatovat? To ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pane Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma, to právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně, já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Co, ty že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: No pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen je nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karnické budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa, elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macoun, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co? Maximálně se strapním já. A to prakticky skoro nikdo neuslyší. A hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku, a může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Halo, halo, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozebírat.
0: Dobře.
2: Heteru, ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo jestli tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný. Takže jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, jak, že se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici a pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat podle svého, ale na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A určitě, stejně to tak, je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně o všem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, já vím, teď vám rozumím. To ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit, tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti, dobře, no tak je vás víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak. No, nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
2: toho
0: není.
2: Provozovatele, řekla.
0: To není.
2: Si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No, to
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, vidíte to.
0: No. Nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych se zakazovala.
0: Já si z toho jdu dát cigaretu.
2: Nakazovala.
0: Dobrou noc a děkuju a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádii, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně,
0: zdravě.
2: A spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že stačí.
2: Já ho teď momentálně mám na obličeji ten můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře než 3 zuby. Tak je to zasmání.
0: Děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme a probírat doufám budeme až do jedné hodiny zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka zavináč rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašská Mezříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tráčenice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tráčenice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, atračenice je, aby se a lidi nekecali mezi dveřma v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert Zeclína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, můžu se utopit, jo, můžu se obrátit, jakkoliv.
0: Oni
2: rádi zpívají. Jo.
0: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to jenom vodákům, proč jenom vodákům?
2: Je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... ne možná, u cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: Cyklistů je to za pokutu.
0: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně si myslím jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
2: No já si myslím ano, že to tak bude.
0: Řekněte mi, co máte s vodákama, v čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
0: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale utopit by se nemělo, no, při tom rád.
0: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou potůčky.
2: No, taková sázeva, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost divoká řeka.
0: Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď už není sízná, ale předtím byla sízná, jo, je to 20 let.
0: No to jo, to taky byla sázava smrdlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
0: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici, vodáku teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
0: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
0: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeji, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, naschledanou.
0: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hoptrop a Samsona Lenka.

Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh, a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse, nebo soused

0: 800 900.
1: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Haló, haló, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Haló, haló. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, prostě představuji to případ.
1: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda, Slubenovec.
1: Děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
1: No chutná, ale víte co, když máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Jsem v obraze, jako jsou už v reportáži, nebo...
1: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě, to by bylo velké kecání, ale když mě přijatý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem. Takže, každý husí zdraví.
1: Jo, takhle, to jsou ty malý
2: mor... Poslední bylo.
1: Ano.
2: A nežaluj.
1: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
1: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří, a nikdo z děcek nekůří, no.
1: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
1: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
1: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
1: Jen tak.
2: Už ani jedno moje dítě.
1: Takže ze srandy podědil.
2: Tak, když zlobili.
1: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, no... No,
1: nám se hrozilo polepšovnou u vás?
2: Ne. Nástup ohnout se před gauč.
1: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
1: Ježišmarja, fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo,
1: ne, že bych...
2: někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
1: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
1: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: No, facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl a zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
1: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, platil jsem její dcer. A ten od dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané. Děti se nesmí ubit. Za 10 nebo za 14 dní dojel znovu k babičce. Moje přítelky tenkrát. A už to meldlinka a začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
1: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu.

0: ale jednu za, to je potřeba, ale je, přesně to je pana.
1: Mm.
0: A
1: to je otázka,
0: tu nelínku, prostě zase skládají se kostky, stavili hrady, a najednou znova začala zlobit.
1: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl, a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo. Měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
0: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té nelinky, jako tam to bylo bez dva L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší, plácanec, tak mrzku prstem, asi je to slyšet v rádiu, a chtěla žalovat mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
1: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
0: To krásně.
1: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

Už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5. To znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře. Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je, nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu, není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale je to marný. A víte co, pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je. Teď Helena Vondráčková, Lásko má jastuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, začnač?
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil L-Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina dopravců. To já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá. Stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí, a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou v ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby může za to správa SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy, protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoli pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím.
1: Lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš Bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom. Já jsem musel zapojit. A co vy? 731 800 900 za chvíli zas.
2: Noční linka.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejenom ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď. Vlastně den v provozu Hlanovka z Újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci. A když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
2: Máte sucho, ono to určitě poští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No tak...
2: A on ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
2: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí, aby ji nepozdil nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete?
2: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo?
0: Hmm.
2: A tam na natopení a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, ta, které vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
2: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený? Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromír, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu, nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Zkoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše, tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Je to dobrý.
1: No, teď je to dobrý. Tak kdo je tam?
3: Tichá v hrobě. Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě. Jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice. Manžel bohužel za první zemřel, já s máma Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na samotě prostě, takže potom z té nemocnice jsem měla pro manžele prolajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pojídala tak po rovině. No tady, a ve mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano,
3: tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která komuňte, to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Pět let tady bydlím, nebyly na mě nikdy stížnosti, poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem toužila po koťátky, protože jsem jako malá tam mývala ráda děti a kočky, to byla moje tlabota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl Nemeška, vlastně nás mě přivezl kotě. No, a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím, co byste zakázala?
3: Nikde, už jen se k tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí, on chodí do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik a ut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod mě neuváděl, protože že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takové na internetu, kde to hledali. Nikde není zvířata o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam u domě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že bych nemohla mít tady snad do mě spečovatelskou službou nějaké zvířat. Mám říkal kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě, pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí.
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně. Byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
1: Rozumím. Zákaz mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v témě. V tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do 1 hodiny. Co zakázat? Proč zakázat? Co vám pije krkem? Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. A nebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka. A nebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milý nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste
1: vám
0: na cestách?
1: Vám taky děkuju. A první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom ty, o kterých vím, a ne, kteří jen tak poslouchají, ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz.
0: Uhum.
1: Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože není voda.
0: No.
1: Je sucho. A ty jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou.
0: Uhum.
1: Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav. Vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má Orlík má 16 metrů pod podstav, už i slapy, už i pražáci, pozor, už i pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejde ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánku, že to tak je. Jo, protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, kteří to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna. Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazdňují konkrétně vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale Slaty byly furt plný, jo, Kamík byl plný,
0: No, ten je.
1: Je to takový zajímavý. No.
0: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přechází na slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Prahy, že jo?
0: Já jsem z těch jich, z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten Picador.
1: Jo. Moc tam jsou dobrý lidi.
0: Jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo.
0: Ano.
1: Když vidím na dálnicích a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
0: Musíte jezdit na levnější pumpy.
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
0: Ani o 30. Ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. No. A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo ten tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte, třeba tam, jejej, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
0: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
1: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, Fungl novou, jeli jsme někam tenkrát na výlet, a že teda se natankuje, tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme. Prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Z ničeho nic, to i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je. A Pavlo, blbá nafta. No.
0: Jo. Hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jakože centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Jo, tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný.
0: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci Zelené vlny. To říkám každému opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

se skupinou Olympik, nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme, byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore, Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinout a pak znovu. Zase odpočinout a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. Některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vtanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako nějak jinak. A bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku. Je tady nápis, u přechodu zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná, a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé, řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve. Lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelní,

0: vinici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčená a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohledu plnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Ota z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Konečně.
0: A myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon,
0: ano,
2: a za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na tři obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují Rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: No.
0: Přišlo mi to stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný.
2: No,
0: hrozně rozčilující.
2: Ano. To je divné, opravdu divné.
0: No to v té době. A tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost zcela určitě. Je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné. Zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk musel stejně najít. Ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tím, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: Začít u sebe, rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
2: Rodiče a školy souběžně.
0: Ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě, škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy, proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ano. Ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo.
2: Jako, mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
2: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám, tenkrát byla taky jiná doba.
2: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ti děcka teďka, to je jasné. Jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
2: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
2: Už pokrok je, když to nebude ve školách. Hmm.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
2: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macon@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy, jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďo.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Helejte, co bylo, bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíš jak kniha přání a stížností, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás poslouchá to.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám Noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spomínat ty jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový, já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli se tak rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci Noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo, to když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, že slyším české hovory.
0: Teď to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. Takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co mám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal. Hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A od toho ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávala.
1: To by, jo, prosím vás, to, k čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si mysleli, že něco zakazují.
0: Ne,
1: já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už jste to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak. Protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, To je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někdy jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír a
0: naschledanou a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené. Hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvílemi jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezóna letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem Malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli, těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromavý? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zaplať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Jejo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řek.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebném.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalska Bátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já ti taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Měli z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínem.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na práh, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. Takže to jsem jí dal. Ta no mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbu, sousede, že jste mi sem zavesli mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strach uděláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: No, tohle. No, trep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy, fajci.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy, fajci.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko, skákavá, abych neklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Chuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Mm. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Mm. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. Mm. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Mates, ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnou tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív?
3: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho, čepici,

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchman.
0: A ty to si vyprašuji. Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové. Šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci, provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu, podáváme hlášení na ministerstvo a když jsme se vším hotovi.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zbete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovník

0: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
1: To jste vedle jako jedle, pane Kolvabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
0: Ani zamák.
1: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže, takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
2: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
3: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako eso.
1: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
0: Jenže mi není jasné to hlavní.
1: Co pak?
0: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
1: To je maličko.
0: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
1: To je taky možné. Jenomže my...
0: Poslyšte! Jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství, velikánský hřích.
1: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
4: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
3: Za to ty upřímné přímo sálají.
1: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
0: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
1: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
0: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
1: Uhádneme to? Protože jsme...
5: Spohádky!
0: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
1: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
0: Kde pak vlastně přebýváte?
1: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
6: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
1: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba
5: naschledanou.
7: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
0: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
7: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
0: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
7: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
0: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sota zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
7: Někdo zapomněl nalepit známku.
0: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
7: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
0: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
7: A co s nimi děláte?
0: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
7: Proč si ho tisknete na čelo?
0: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
7: Co říkáte?
0: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
7: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.

0: Pane Kulbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
1: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
2: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese.
3: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
2: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
1: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
4: Panečku.
5: A Hrome.
2: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
1: Doopravdy.
2: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
1: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
2: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný František.
1: Pravopis má teda hrozný.
3: Ale má dobré srdce.
2: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
1: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František.
2: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Ha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadarémos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pan dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko?
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelíchaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Naděravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
4: No, tak co?
2: No dobře, no. Docela vám sluší.
4: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
4: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout volírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Ti mne mrmomoci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj ocel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dej to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
3: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Nezakoukal jste se do ní nakonec.
7: Nebuď přízemní, Sancho. Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.